Máš noc ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví,

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečných nebe.

Velký holky. Písnička kapely Madalen uvedla pořad Na cestě, ve kterém bych vás chtěla pozvat na další už 7. ročník Mohelnického folkfestu. Kapela Madalen je totiž pořadatelem této skvělé akce. Tu vám chci dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc představit. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Mohelnický folkfest navazuje na více než 40-letou historii dostavníku. Konává se poslední prázdninový víkend a letos to bude od 27. do 30. srpna. Začíná se už ve čtvrtek na hradě Bouzově, kde od 18 hodin vystoupí tři účinkující. Devítka, kterou jsme právě slyšeli, potom to bude Mirek Paleček a kapela Antikvartet. Koncerty se siluetou hradu mají neopakovatelnou atmosféru a budou je uvádět zpěvačky kapely Madalen. Nádvoří hradu má omezenou kapacitu, proto je dobré si vstupenky koupit v předprodeji, stejně jako vstupenky na celý folkfest, které jsou zvlášť. Jednodenní vstupenky budou pouze na místě. Podrobnější informace najdete na webu folk-fest.cz.

0: Děkujeme moc.
1: A to už dohrála kapela For Folk, která bude prvním vystupujícím po slavnostním zahájení Folkfestu na velké scéně v pátek v 17:30. Velkou scénu najdete v Mohelnických sadech. Zároveň bude taky fungovat druhá scéna Morava v kempu, kde začíná od 17 hodin kapela Alibaba.

Právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pozvánku na letošní Mohelnický Folkfest. Ráda bych vyzdvihla, že Morava scéna je pro návštěvníky volně přístupná, tedy zadarmo. Navíc se jednotlivá vystoupení streamují na YouTube kanál kapely Madalen. Velmi chvályhodný počin. Na této scéně, která bude fungovat po oba dny, uslyšíme mimo jiné i 6 kapel, které prošly programem Šance, což je vlastně konkurs, protože zájem vystoupit na Folkfestu je obrovský. My si teď poslechneme v pořadu Na cestě plzeňský COP, který zahraje v pátek na velké scéně.

Velká scéna Mohelnického folkfestu je v pátek vyhrazena kapelám zvučných jmen. Třeba Žalman a spol., Kamelot, mezinárodní bluegrassový Nugget, Poslední šance Míry o šance, která páteční koncert zakončí. Teď si poslechneme Žalmana, který je v Mohelnici pravidelným hostem a bude to nahrávka Českého rozhlasu Olomouc z loňského folkfestu.

Písničku jen tak dál dohrál v dnešní pozvánce Českého rozhlasu Olomouc na Mohelnický folkfest další z hostů. Vojta Kyďák, Tomáško. Přidají se k němu taky muzikanti pořádající kapely Madalén, což už patří k milým tradicím. Páteční koncert na velké scéně bude trvat určitě až do půlnoci. Ovšem na Morava scéně se skončí tak, aby se nerušil osadní oheň, který začíná ve 22 hodin a bude ho mít na starosti osada Žlutý Kvítek. A tady se bude hrát až do rána. Stejně jako jam stage v Sadech, kde bude vládnout brněnská folková mafie. Sobotní program Mohelnického folkfestu začne na Morava scéně divadelkem pro děti Slepičí pohádka. A pak už bude pokračovat další porce muziky 14 vystupujících. A připomínám, že opět bude sledování scény zdarma. A na sobotní Morava scénu nás pořadu Na cestě pozve kapela Vacuum Ball.

sobotu bude program doplněný workshopy. Houslovým, kytarovým, s jednoduchými flétnami zvanými koncovky, školou zpěvu a nebude chybět ani řemeslná dílna. Koncerty na velké scéně začínají už v 9:30. Vystoupí tady třeba stále populárnější Epidemie, která diváky Folkfestu dovede i roztančit.

jak ten čas letí, nese to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: milovat budem.
1: Seznam vystupujících na velké scéně Mohelnického folkfestu je velmi dlouhý. Tak smení banjo band Ivana Mládka, Alan Mikušek a pokud jsem počítala správně, celkem bude všech vystupujících 50 na obou scénách, na Bouzově i doprovodných programech. K novým jménům bude na folkfestu patřit Michal Horák nebo Jirka Vondráček a Vokobere. Oba si teď poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A abych nezapomněla, ten bude tradičně na místě a bude pořizovat záznam celého festivalu.

Na velké scéně Mohelnického folkfestu nebude chybět v sobotu ani soutěž mladých muzikantů. Tentokrát to bude jedna kapela, jedno duo a dva solisté. Budou hrát mezi známými jmény. Vítěze vybere jak porota, tak i diváci. A pro ty, kteří budou hlasovat, je připraveno překvapení. Ještě bych taky chtěla zmínit, že návštěvníci folkfestu mají možnost stanování a jako vždy je zajištěno i kvalitní občerstvení. Víťa Troníček a Marien patří k folkfestu naprosto nerozlučně a každoročně. Obvykle návštěvníky rozespívají. Nebudou chybět ani letos, stejně jako Robert Křesťan a Druhá tráva. Doprovodný program a veškeré informace najdete na webovkách folk-fest.cz.

0: Ahoj, mějte se.
1: V letošním už sedmém ročníku zakončí oficiální program Tramská legenda Hop-Trop, na kterou naváže tradiční zpívání do spacáku, které plynule přejde do hudebního poděkování sadům. A hrát se bude až do neděle, kdy si třeba můžete prohlédnout Mohelnici.

Český rozhlas Olomouc bude opět na Mohelnickém folkfestu, na který jsem vás dnes pozvala, pořizovat záznam. Proto se budeme na folkfest pravidelně vracet, nejenom v pořadu Na cestě, který právě dospěl k závěru. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková a Hoptropáci.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
4: Ahoj, krásné odpoledne.
3: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
4: Výborně, a je tady k dispozici.
3: Dal bys jsi.
4: Dal bych si,
3: ale
4: no.
3: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
4: Tak potom, dobře.
3: Dobře.
4: Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to
4: drahý pan Hračku, pane, to ale nejde tak jako na černo. Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, je, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje,
3: vaši...
4: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
3: Takhle, hlejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: No jo, třeba možný, u nás občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, na to vůbec nerozumím, to jsou nějaké blondiáky. Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli můžu, přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května.
4: Už to kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
4: blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože, kde budu, no kde budu, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu,
4: teda.
3: Já vám řeknu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No
3: teda,
4: jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla.
3: No
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Se slalo samo nebe. No. Tím byste mě vlastně zachránila.
3: No
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní no. Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo. Takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no, to...
3: Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady vnímá někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, aby tam byl nějaký odraz.
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako od někať někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
0: Aha, aby se to
1: nový záběr,
0: to
1: šlo
0: intenzitu
1: k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No, to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
6: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
5: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál, dobrý den.
7: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
8: Děkuju, jste hodná.
7: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
5: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
9: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
5: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
10: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tebe zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
11: Já Kája.
10: No charašo. Vodku Kája.
11: Já jsem tady z Prahy.
12: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
10: Da.
11: Vodku? Dá.
10: No, pojďom.
11: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
12: No, nejde.
10: Obchodní?
12: No.
10: Čojka!
12: Já.
10: No, tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
12: já,
10: tak proč?
12: Já.
10: No bude problém.
12: To
10: ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravotu. Davaj,
11: davaj. Saša.
10: Ahoj.
12: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
10: A umíraj!
13: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás
3: nový ochránce. Kim Jong-tien.
12: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
5: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky, když se tady v Praze prodávalo.
8: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
5: Co si vozíš ty?
8: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
5: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
8: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
5: Že už je plná lednice.
8: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
5: Proč se filmy dávají do lednice?
8: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako nafocení, nevyfocený filmy.
5: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
8: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
5: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
8: Na co filmy, no.
5: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
8: Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
5: takový. To bylo
8: takový...
5: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrazní kapacity.
8: Přesně, to nezrušili. A ten filmovej, a všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
5: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
3: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
2: Žací stroj je tady nazvána.
3: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
2: Dobře.
4: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
5: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
4: To proč?
5: No, žací strojek je nový,
4: ale
5: že
4: prosím
5: jo,
4: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
5: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny, manžel.
4: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
5: Ne,
4: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Ta potvora mizerná nechce chytit.
6: Tati, není tam benzín.
4: No tak ho tam nalej.
6: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
4: Proč?
6: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
4: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
5: Se divíš.
4: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
5: no,
4: to samý.
5: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
4: Božem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
6: Tati, nádrž je plná.
4: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
5: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
4: Chytil!
5: Běží!
4: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
6: Tati, jeď rovně.
4: A neraď.
6: Uber plyn.
4: No, proč?
6: No přehřeješ to.
4: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
6: Tati, tak to není.
4: Ale to je známý fyzikální úkaz.
6: Ne, tati, ne.
4: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Teď nech se hodinom potýce, no vidíte to? Jedu a seču.
5: Vando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
6: Už je v růžích.
5: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
6: Zatočil do brambor.
4: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
6: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
4: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
5: Kde je tatínek?
6: Je na střeše.
5: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
5: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
4: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht bajo que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem z doruf i pavoči mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
5: Ne, to ti zakazuju.
6: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
4: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
3: Já jsem tušil, ta... No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
2: domácí sekačku.
3: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
2: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
3: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
2: Máte ho někdy vystavený?
3: Máme ho, už ani ne, myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
2: Ano, ano.
3: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
2: nás to soused měl, já to teda jo, vrucení, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou jo, sekačku jo. Podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
3: no,
2: jako
3: ano,
2: nepřejel.
3: No ano, to museli být dva, jeden tahal ano. Kabel, druhý sekal. No,
2: ale i tohle měl na to, aby to
3: no,
2: dotáhnul.
3: To, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
2: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
3: stroje,
2: to nám teď všechno řeknou určitě.
3: No.
2: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show několikrát v průběhu dne. Bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázních v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím ano. Říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, Zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by jít pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamali jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho Palmařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonil tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercaj.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje, Ondra? No, nebo jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký ale dojem.
4: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo, no. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli, škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála, já jsem prostě neuspěl dneska, tak ještě jednu ukázku. Prosím, Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900, posíláte SMS, když se neprovoláte, máte tu šanci na číslo 90 011 04, heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
1: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
0: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
2: Dobrý den, David, dávám Ačko.
0: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
2: Ano.
0: Dobře, děkujeme moc za...
2: Nemáte za to, ať se daří.
0: Taky mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
3: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
4: To je vaše auto?
3: Ano.
4: Víte, co jste provedla?
3: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
4: A proč jste nabourala?
3: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
4: Šmrdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
3: No určitě vícekrát než vy.
4: No, pozor na jazyk.
3: Je, co to máte?
4: Termosku. Jste nikde neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
3: A co v ní máte?
4: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
3: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
4: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
3: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
4: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
3: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
4: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
3: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
4: Ale přepočítala jste se?
3: To nevím. Ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži.
4: Ano.
3: No tak jsem ji otevřela.
4: Ano.
3: A byl tam jenom záchod.
4: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Co mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
3: No to ne.
4: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne? Humoriáda.
0: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Hernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
5: Já moc
0: děkuju leto,
5: za milé čas. Setkání, jako vždy děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
5: Další část léta.
0: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Hasiče včera večer zaměstnali bouřky, vyjížděli k desítkám událostí. Senátoři vrátili návrh stavebního zákona poslanecké sněmovně. Na hranici Moravského krasu dál hynou desítky raků říčních a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer více než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíc práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky více než 50krát. Zásahy popisuje mluvčí Filip Venclovský.
2: Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. V 19 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dále zasahovali u odstraňování jiných nebezpečných stavů, jako jsou poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
1: Výstraha před silnými bouřkami bude v platnosti i dnes od 16 hodin. Senát včera vrátil poslancům novelu stavebního zákona. Opozičním senátorům vadí například její nedostatečné projednání s odborníky. Podle nich také ustupuje investorům na úkor občanů. Vládní koalice návrh hájí, podle nich urychlí a usnadní povolování staveb. Koalice má ve sněmovně většinu, dá se proto očekávat, že Senát přehlasuje. O novele by měli poslanci znovu hlasovat v září. Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu dál likviduje sucho. Od pondělka se situace zhoršila. Ani deště nepřinesly dostatek srážek, aby voda v korytě potoka bílá voda zůstala. V kolonii, kde bývá normálně raků tisíce, nachází teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítky mrtvolek.
3: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule. Mezitím od pondělka vyschlo několik dalších tůní. Trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší. Sport.
1: Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michála Mlenková.
4: Tak asi to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma. Takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce.
1: Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále i čtvrtfinále by hrály také v Brně. Na semifinále a zápasy o medaile se šampionát přesune do Istanbulu.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž bude také mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 21. kilometru dálnice D52 zůstávají ve směru na Brno 2 odstavená nákladní auta. Na soupravy nadměrného nákladu pozor na silnici 52 u Mikulova. Pohodu na cestách přejí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavlové Chaloupka a Kašpar.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v pátek 21. srpna 2026. Je to 233. den roku 2026, no a do konce roku už nám jich zbývá pouhých 132. Svátek dnes slaví Johana, ženská podoba hebrejského jména Johan. Tradičně se vykládá jako Bůh je milostivý, nebo také volněji jako Boží dar. Johana budeme hrát po 8. hodině a písničky, které nestárnou, vám budeme servírovat hezky ke snídani hned od 5. Začneme Létem měsíců od kapely Šalom. Řekněte mamce pro Krista, to už bude Miroslav Donutil. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Krásný pátek, svátek, kabátek, ať máte dnešní ráno beze zmatků a svěže a vesele vstáváte z postele. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.
1: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá večer.

Tady Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 21. srpna 2026. Československo v roce 1968 v noci na 21. srpna obsadila vojska Varšavské smlouvy. Takzvaná pomoc spřátelených vojsk, jak byla za totality nazývána, tato srpnová invaze zasáhla do života všech občanů. Mnohdy bohužel fatálně. Ústav pro studium totalitních režimů uvedl, že jen do konce roku 68 zemřelo 108 lidí a 500 jich utrpělo těžká zranění. Rok později, v roce 69, byli například v Brně v období prvního výročí srpnových událostí při protestech zastřeleni Dana Muzikářová a Stanislav Valehrach. V roce 1751 vydala Marie Terezie svůj ohňový patent pro Moravu. Stanovil základní protipožární zásady při stavbě domů, povinnost vybavit vesnice zvoničkami a taky zásady pro hašení požárů. Před 143 lety se v Brně narodil český politik a publicista František Xaver Hodáč, otec automobilového závodníka Ivana Hodáče a také hereček Nataši Golové a Marcely Sedláčkové. Pracoval na rozsáhlé monografii o Tomáši Baťovi. Dokončit se mu ji ale nepodařilo. V roce 1943 totiž náhle zemřel. Dnešek připomíná poslední a zároveň nejpočetnější transport lidí z koncentračního tábora v Hodonině u Kunštátu do Osvětimi v roce 1943. V táboře podle historiků panovaly nelidské podmínky a z celkového počtu asi 5000 Romů jich v Osvětimi přežilo pouhých 583. 59 let má dnes scénárista a režisér Petr Zelenka. K jeho úspěšným snímkům patří třeba Knoflíkáři, Samotáři, Příběh obyčejného šílenství nebo film Ztraceni v Mnichově. Herecké narozeniny dnes máme na programu také. Ty 53. oslaví herec Filip Blažek. Vybavit si ho můžete třeba ve filmech Nesmrtelná teta, Probudím se včera, nebo v seriálech Případy prvního oddělení, Slunečná a podobně. A před 18 lety získala oštěpařka Barbora Špotáková na olympiádě v Pekingu svoje první zlato. Ve stejný den bylo v archeologické lokalitě Mašovice u Znojma nalezeno také torzo plastiky ženy, vytvořené asi před 7000 lety. Dostala tehdy jméno Mašovická Johanka. Je 5 hodin a 14 minut. Po písničce na vás čeká počasí. Pavel Kašper přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 18 minut. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 17 a 19 stupni Celsia a předpověď pro dnešek ta slibuje převážně velkou oblačnost, k večeru přibývání přeháněk a bouřek a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce teprve vyjde v 5 hodin a 53 minut. A zapadne minutu po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin 23 minut, tady je Český rozhlas Brno a také další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1997, dětský den se čtyřmi oběťmi. Pokud si některá připomínka Mezinárodního dne dětí v Brně může nárokovat pozici té nejčernější, patří do roku 1997. Abychom byli přesní, připadá na 31. květen a na dnes již zrušené letiště v Černovicích. Akci pořádala armáda, ale zapojili se do ní i další, včetně soukromých provozovatelů. Pro pasažéry v letadle Cessna 172, zapsaného do rejstříku pouze 4 roky předtím, to měl být zážitek. Dědeček dvěma dětem objednal vyhlídkový let. Jenže ten se změnil v katastrofu. Pilot se tříčlenou rodinou vzlétl a ve výšce mezi 50 a 80 metry se začal při stoupání stáčet doleva. Závěrečná zpráva Úřadu pro civilní letectví konstatuje, že se v tom okamžiku letoun dostal do blízkosti kritického úhlu a pravděpodobně do sestupné části proudění vzduchu. Byl blízko ztrátě vztlaku. V takovém okamžiku mohl jakýkoliv podnět, včetně porivu větru nebo zásahu do řízení, způsobit katastrofu. A také způsobil. Letadlo se dostalo do takzvané vývrtky vlevo. I když pilot vývrtku zastavil, neměl již potřebnou minimální výšku pro vybrání střemhlavého letu. Letadlo dopadlo na pole jen pár stovek metrů od vzletové dráhy. Vyšetřovatelé neměli k dispozici informace z komunikace, pouze pozorovatele zvenčí a trosky letounu. Konstatovali, že motor fungoval, ovšem i v případě jeho vysazení by si pilot poradil. Závěrečná zpráva proto připomíná, že pilot měl potřebnou kvalifikaci i zdravotní stav, letoun byl způsobilý k letu s výjimkou problému s upínacími pásy, které pilot nezjistil nebo jim nevěnoval pozornost. To však nemohlo mít vliv na zranění cestujících. Zpráva výslovně uvádí, že cestující na předním sedadle byl pod vlivem negativní emoce a mírného požití alkoholu před letem. Jeho případné ovlivnění řízení nelze prokázat ani vyloučit. Tehdejší zprávy mluví o tom, že chlapcům bylo 10 a 12 let. I když na místě nehody byli záchranáři z nedaleké základny téměř okamžitě, nemohli jejich životy zachránit.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 48. díl našeho cyklu. Najdete ji stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Módní veletrhy Styl a Cabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště. Představí se na nich 142 vystavovatelů z 15 zemí, více než polovina je z Česka. Hlavním tématem srpnové edice veletrhů, které se konají dvakrát ročně, je téma Hezky česky, tedy propagace české obuvy a oděvů. Hodonínskou radnici dočasně vede místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín. Zastupuje svého stranického kolegu Libora Střechu, který je po úrazu ve vážném zdravotním stavu. Podle úřadu si léčba vyžádá delší čas, chod radnice, poskytování služeb ani jednání nejsou nijak omezené. Stavbaři dokončují opravu vytížené silnice první třídy číslo 50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Práce za více než 28,5 milionu korun bez daně začaly přibližně před měsícem. Nejpozději v sobotu ráno silničáři odstraní semafory a skončí tak omezení spojené s kyvadlovým řízením provozu. Folklorní soubory se až do neděle představí v Liptále na Vsetínsku. Začínají tam tradiční liptálské slavnosti, které patří k největším mezinárodním festivalům svého druhu v republice. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky budou méně pravděpodobné. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přehánek a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž na jedničce mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se aktuálně jezdí bez hlášených nehod. S omezením nově počítejte v Ostrově u Macochy, silničáři tam uzavřeli část průjezdu městy sem. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: zasažen.
1: Je 5:39, tady je páteční Český rozhlas Brno. Před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Ukončila tím takzvané Pražské jaro, tedy období uvolňování komunistického režimu. Tanky tehdy zaskočily i obyvatele Znojma. Do ulic se jeden z místních vydal s fotoaparátem a srpnové události ve Znojmě zvětšnil na filmy.
2: Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska sovětského...
3: Jsme se ráno probudili, manželka přijde a říká, ty v tom rádiu jsou divný.
2: Státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Vzpomíná Josef Vlasák na ráno 21. srpna 1968. Malé dcery tehdy doma neměl. Jedna byla u babičky, druhá na táboře v Podhradí, asi 35 kilometrů daleko.
5: Vás ve jménu štěstí našich rodin a dětí. Učiňte vše proto, aby...
3: Měl jsem motorku, tak jsem měl do Podhradí.
4: Obě dcery pak Josef Vlasák nechal v bezpečí u babičky, dokud se situace neuklidní.
3: No a tak potom jsem chodil fotit, no.
4: Josef Vlasák teď v počítači otevírá složku s fotkami nadepsanou srpen 68. Zachytil třeba vzkazy lidí, které sovětským vojákům psali na výlohy obchodů.
3: Za lidskou tvář.
6: Socialismu. A tady projíždí ruská
3: no,
6: auta.
3: Ty jezdili furt.
6: Vy jste se nebál s tím foťákem mezi těmi ruskými vojáky?
3: Ty neměli čas na to. A jel tank, kuda na Prahu. Tak jsme ho poslali do starého města. No on sjel až dolů, teď se nemohl dostat nahoru. No a teď jsme jeli přes náměstí Svobody. Tam bylo napsané. Chyťte Jindru Biláka, uřešte jim č***ka.
4: Tedy Alojse Indru a Vasila Biljaka, dva ze signatářů zvacího dopisu, který se stal záminkou pro invazi, směje se Josef Vlasák.
3: Je mě to líto, já.
6: Bylo to tam.
3: Ano, prosím.
6: Tady jsou i vzkazy, nechme to na této fotce, na Mariánském náměstí.
3: Je Mariánský náměstí.
6: Tady je ta socha toho rudoarmějce, který tam stojí dodnes.
3: Jo.
6: Vy jste říkal ten příběh s tím, jak někdo na něho navázal ten provaz.
3: No, chtěli ho sundat.
6: Někdo...
3: Naši.
6: Jo.
3: No, tak jsem viděl, že Ivanovi uvázali lano.
6: Tomu té soše rudoarmějce.
3: To lano mělo dvě smyčky.
6: A někdo chtěl zaháknout jo. Tu smyčku za tank.
3: Ano. Za tu dobu, co jsem tam stál, tak žádný tank nejel, no a potom ho nesundali.
4: Ve své sbírce fotek Josef Vlasák dokumentuje historii i vývoj Znojemska. Včetně těch svých dosud nashromáždil asi 70 tisíc snímků. Některé vydal i knižně.
3: Mně jde o to, aby ty lidi poznali, jak to tady vypadalo. Tak chcete z toho nějaký fotky?
4: Nabídku Josefa Vlasáka jsem tedy přijal a několik jeho autorských fotek ze srpna 1968 ve Znojmě jsem si na flashdisku odnesl. Výběr z nich je dostupný na zpravodajském webu i rozhlas.cz. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 6:15 a minuta. K tomu neseme vám aktuální počasí. Dnes se teploty na jihu Moravy pohybují mezi 17 a 19 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje převážně velkou oblačnost, k večeru přibývání přeháněk a bouřek a nejvyšší teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat a rozptylové podmínky budou dobré. Bio je na jedničce a slunce teprve vyjde v 5 hodin 53 minut, což je zhruba za nějakých 7 minut a zapadne minutu po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Plíškový Václav Neckář v písničce Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Právě teď vám několik tipů v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo přinese Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolit, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Na půl jako hrou a na polovic vážně čerstvou maturitou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: V nemocnici v Blansku vznikne nové samostatné oddělení ARO.

0: schodek státního rozpočtu příští rok vzroste. Představitelé Brna a Jihomoravského kraje uctí památku obětí srpnových událostí 1968 a 69 a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Městská nemocnice v Blansku bude mít nové samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Momentálně ARO součástí jednotky intenzivní péče interny. Změnu chystá vedení nemocnice ještě letos. Radní města tento týden schválili příspěvek na investici, která bude stát celkově 9 milionů korun, potvrzuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
1: Město na tento přesun a stavební práce s ním související vynaloží zhruba 5 milionů korun a dalších skoro 4 miliony korun investuje nemocnice potom do vybavení nového ARO.
0: Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami. A po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Dnes dopoledne uctí představitelé Brna a Jihomoravského kraje památku obětí srpnových událostí roku 1968 a 69. Položí květiny u pamětních desek na Rašínově, Orlí, Jihlavské a Jedovnické ulici. Na pietní setkání se tak lidé sejdou u pamětní desky Josefa Žemličky, který zemřel po střelbě při okupaci v roce 68, nebo Williama Debnára, kterého zastřelil voják spojeneckých vojsk, když v Brně Líšni projížděl autem se svým synem.
2: Brněné si zároveň připomínají oběti z roku 1969, kdy lidé při prvním výročí okupace vyšli demonstrovat. Vzpomínku a květiny tak věnují i Danuši Muzikářové a poté Stanislavu Valehrachovi. Oba jmenovaní zemřeli na následky zranění při demonstraci. Dívka se vinou nešťastné shody okolností ocitla v centru střetu demonstrantů s bezpečnostními složkami. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
0: Pád jedné ze čtyř větrných elektráren u Počtátu na Přerovsku šetří policie. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Olomouckého krajského policejního ředitelství Libor Hejtman. Podle něj byl větrník v době havárie mimo provoz. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce při pádu nikoho nezranila. Majitel elektrárny podle policie odhadl škodu na 200 tisíc korun.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice v regionu jsou holé a vlhké, jezdí se po nich bez hlášených nehod. V Ostrově u Macochy nově platí uzavírka na části průjezdu městy sem, pracují tam silničáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. Je pátek 21. srpna 2026 a vy posloucháte Český rozhlas Brno. Máme radost, že jste tu s námi i po 6. hodině. Podle kalendáře svůj svátek dnes slaví všechny Johany, dámy slečny a paní, kterým budeme hrát po 8. hodině. A možná nevíte, že pátek 21. srpna je také dnem havajských košil. A zajímavé také je, že pokud si teda dneska vezmete havajskou košili nebo nevezmete, možná přemýšlíte, nosíte u šatníku, co teď na sebe, tak je dnešek také dnem péče o pánský vzhled. A potom do třetice také v Brazílii slaví dnes den vyhlazování vrásků. Ještě lepší výročí. My vám k tomu, abyste vrásky na tváři neměli žádné, budeme hrát písničky, které nestárnou. Hrej dál, hned na začátku hodiny to bude výzva od Marty Ateny Elefteriadu a o tom, že déšť má dovolenou, což není tak úplně pravda, bude zpívat Petr Kotval se Standou Hloškem. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať vám v rytmu písniček, které nestárnou, ubíhá pátek 21. srpna, co možná nejpříjemněji. Hezký poslech a dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: O tom, že déšť má dovolenou, zpívalo duo Kotwald Hložek. Je 6 hodin a 10 minut, tady je Český rozhlas Brno. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, například těch pod Pálavou, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé vlastně pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury ohňa sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologie tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Jeden ano, je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No, to bude asi z mamuta.
3: Měřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím. ID 205, výška 216, 73.
3: Super, díky.
4: Mám.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá sa zistiť napríklad, či tam varili alebo piekli a čo piekli, či tu smažili meso, prípadne aké aktivity sa v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Z rôznych ohnišť tak môže vzniknúť podrobný obraz človeka, ktorý tu žil pred desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 16 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují stále ve stejném rozpětí, to znamená mezi 17 a 19 stupni Celsia. Předpověď pro dnešek slibuje převážně velkou oblačnost, k večeru přibývání přeháněk a bouřek, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 53 minut, zapadne minutu po 20. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné páteční ráno.
2: Dobré radem s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 21 minut. Funkevní a kateřinská jeskyně spolu s propastí Macocha nedosahují hodnot světových krasových unikátů, zapsaných na seznamu UNESCO. Tvrdí to dlouholetý bývalý vedoucí správy HKO Moravský kras Leoš Števka, který svůj názor publikoval na webu Strážců přírody krasu. Záměr zařadit tyto české lokality mezi světové přírodní dědictví, který loni prezentovalo Ministerstvo životního prostředí, označil za diskutabilní nápad, který území přinese spíše rizika. Števka, který stál v čele chráněné krajinné oblasti v letech 1980 až 2020, srovnal Moravský kras s jinými krasovými lokalitami, které už status UNESCO mají, například se slovinskými škocianovskými jeskyněmi s největším podzemním kaňonem v Evropě, přeshraničním systémem slovenského a akteleckého krasu nebo filipínskou podzemní řekou Puerto Princesa. Více informací najdete v zajímavém článku, který pro vás na webu Českého rozhlasu Brno a také na webu irozhlas.cz připravili naši autoři. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a krásné ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
0: Po včerejších bouřkách je část domácností na jihu Moravy stále bez elektřiny. Nejvíc zasažené zůstávají oblasti na Břeclavsku a Hodonínsku. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Energetici na odstraňování poruch pracují, většinu by měli odstranit v dopoledních hodinách. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních senátních voleb. V celkem 27 obvodech se do horní komory hlásí 155 kandidátů. Úvodní kolo voleb do třetiny senátu bude 9. a 10. října, druhé o týden později. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by mohla skončit do konce příštího týdne. Velkému demoličnímu bagru s hydraulickými nůžkami zbývá odstranit poslední část stojící stěny. Festival Brno buď láska dnes připomene výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Organizátoři se akcemi po celý týden snaží propojovat českou a ukrajinskou kulturu. Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích regionu se jezdí bez významnějších komplikací, a tedy i bez nehod. Dobré cesty i nadále přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Události srpna 1968 se úzce pojí s osudy tehdejšího rozhlasu a lidí v něm. Tehdejší redaktorka brněnského studia Československého rozhlasu Irena Večeřová je sepsala a nechala svým dětem jako vzpomínku na tehdejší období. Její dcera Jana Šimečková je nyní poskytla Českému rozhlasu Brno. Tehdy jí bylo 8 let a dodnes si pamatuje, jak jí tatínek v noci vzbudil a společně maminku poslouchali z rádia. Viděli až po dlouhé době. A tady je tedy ona část vzpomínek Ireny Večeřové, jak je čte kolegyně Alena Přikrylová. Začíná v okamžiku, kdy už rozhlasáci nedokázali maskovat budovu na Beethovenově a vojáci je přinutili k vyklízení pracovišť.
1: Technici horečně vymýšlejí, jak dál. Rozepisují se další služby, i když nemáme Beethovenku. Budeme prý vysílat z kabiny v opeře, odkud vysílá hudební redakce opery a koncerty. Sportáci spolu s techniky zase vymysleli, že by se dalo vysílat také z kabiny na zimním stadionu za Lužánkami, odkud komentují sportovní utkání. To všechno je přece rozhlasová půda. Nikdo nemůže rozhlas obvinit, že vysílá z ilegality. Píšící redaktoři už mají domluvené útočiště na České v místnosti nad knihkupectvím u Barviče, krycí jméno u Štětce. Zpravodajci si zařídí redakci v Červeném kříži na Lidické ulici. Půjčují nám tam jeden kamrlík krycí jméno u křížku. První chvíli tu konspiraci zvládám. V příštích dnech to však bylo horší. Jsem odvelena na zimní stadion. U známých herců, okounějících na Lidické kolem divadla bratří Mrštíků, nechávám manželovi Láďovi vzkaz, že jsem se nestratila a že se ozvu. Už v těch chvílích sice víme, že hrajeme prohraný zápas, ale chceme ho prohrát se ctí. Nezapomenu na ráno po noci probdělé na zimním stadioně. Chystali jsme do vysílání nové zprávy z Brna. Bylo nám smutno. Ledová plocha pod vysílací kabinou svítila v jakémsi mlžném oparu a na ní kroužila dvojice krasobruslařů své piruety. Prý nám kryli záda. U vchodu na stadion zahrazovali totiž nevítaným hostům cestu bedny s kostýmy na ohlášené lední reví. Dobří lidé, kteří se s těmi bednami tahali, nám půjčili deky a doufali, že v nejhorším se snad před setkáním s okupanty převlečeme za lední medvídky nebo za muchomůrky. Červené popelářské auto nepřetržitě křižovalo po sousedních ulicích. Osádka nás měla včas upozornit na přijíždějící tanky. Hladem jsme neumírali. Z pekárny na Lidické nám posílali ošatku ještě teplých rohlíků a konev s mlékem, kdo si nám doma napekl dokonce makové buchty. Nečekaně jsme dostali instrukci, že máme vysílání skončit. Dál prý to už nemá smysl. Návrat do naší budovy na Beethovence, kterou po několika dnech opustili okupanti, byl trpký. Bylo odtroubeno, do Československa se vrátili vůdčí osobnosti pražského jara, které deportovali ruští agenti do Moskvy. Hned první den v rozhlase mě volali odpoledne z vrátnice, že tam na mě čeká návštěva. Stařík jako kudlička mě podával sklenici s medem. Bez tak prý jsme všichni u těch mikrofonů ochraptěli. Přišel mě poděkovat. Když jsem první den okupace v rozhlasovém vysílání z Brna vyzývala lidi, aby zachovali klid a opustili náměstí Svobody, který měl projíždět sovětský konvoj. Mělo prý to úspěch a na Čumily to zapůsobilo. Dokonce i na jeho bláznivého vnuka, který okouněl po brněnských ulicích celé hodiny. Vrátil se domů. Mohl také skončit pod pásy tanků.
0: Rozšířenou verzi vzpomínek Ireny Večeřové na události srpna 1968 v brněnském rozhlase, které z jejich paměti načetla Alena Přikrylová, během dneška najdete na webu brno.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je páteční Český rozhlas Brno, neseme vám předpověď počasí, je 6:45 a 2 minuty k tomu. Na jihu Moravy se teploty pohybují v rozpětí od 17 do 19 stupňů Celsia, stále to rozpětí je stejné a příliš se díky oblačnosti nemění. Předpověď pro dnešek slibuje převážně velkou oblačnost, k večeru přibývání přeháněk a bouřek a nejvyšší teploty od 25 do 28 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, v bouřkách může zesilovat, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 53 minut, zapadne minutu po 20. hodině. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Slovenský Elán na vlnách Českého rozhlasu Brno je 6 hodin a 51 minut. I když je počasí o poznání chladnější než na začátku týdne, hodí se nahlédnout do hlášení hygieniků o kvalitě vody v přehradách, rybnících a biotopech. Hygienici vždy kontrolují část nádrží a jejich poslední hlášení nejsou tak úplně pozitivní. V obou lagunách Horní Novomlýnské nádrže a v Letovické přehradě je stále voda nevhodná ke koupání. Platí pro ně stupeň číslo 4 na 5 stupňové škále, kde 5 je nejhorším hodnocením spojeným se zákazem koupání. To hygienici už nyní nedoporučují zejména dětem, těhotným ženám nebo alergikům. Stupněm číslo 3, tedy zhoršená jakost vody, hodnotí hygienici vodu u všech 5 kontrolovaných pláží brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Podle hygieniků je tam mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Nižší kvalitu vody má také Domanický rybník u Bystřice nad Pernštejnem. Bezproblémové koupání naopak zůstává v přírodním biotopu v Kovalovicích na Brněnsku, v koupacím biotopu Brno-Jih, v lomu Janičův vrv u Mikulova na pláži Vranov Vranovské přehrady nebo ve vodní nádrži Lučina na Hodonínsku. Stupněm číslo 1 hodnotí hygienici i vodu v rybníku Suchý na Blanensku. Je tam však snížená průhlednost. A nejzásadnější informace na závěr. Hygienici včera podle očekávání zakázali koupání v Plumlovské přehradě. Kvalita vody se od posledního měření výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Důvodem je vysoký výskyt sinic. Buďte opatrní při svém koupání. 6 hodin a 53 minut, tady je Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu, zprávy s dalším Pavlem Chaloupkou, jsou tu za 6 minut.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Starostu Hodonína dočasně ve vedení města zastupuje Ondřej Fialík. Zemědělci začínají kvůli suchu a nedostatku krmiva snižovat stavy skotu. V Brně začíná veletrh módy a obuvy, představí nové kolekce od stovek značek a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Hodonínskou radnici dočasně vede místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín. Zastupuje svého stranického kolegu Libora Střechu, který je po úrazu ve vážném zdravotním

0: zdravotním stavu. Podle úřadu si léčba vyžádá delší čas. Chod radnice, poskytování služeb ani jednání nejsou nijak omezené, vysvětluje Fialík.
1: Samozřejmě ve vedení jsme nejenom pan starosta a já, co je potřeba, tak si rozdělíme, takže jsou na to prostě nějaké postupy, kde ten občan nebo vlastně člověk, který dochází do styku s městským úřadem, nemá důvod něco spozorovat. Všechny projekty dál běží, běžná agenda prostě je normálně zajišťovaná.
0: Nedostatek krmiva kvůli suchu nutí některé zemědělce prodávat část dobytka. Například agropodnik Košetice s 2700 kusy skotu má letos jen polovinu potřebného krmení a chce proto prodat 600 býků. Problémy mají podle zemědělského svazu i další chovy. Situaci zhoršuje i nutnost přikrmovat dobytek, který je běžně na pastvě. Věnovat se tomu budeme před 8:30. Na brněnském výstavišti dnes začnou mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek bude z tuzemska. Upozorní na ně módní přehlídka Hezky Česky. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři, popisuje ředitel veletrhu Martin Škarka.
2: Novinkou toho aktuálního ročníku je soutěž Professional Top Steel Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít v 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera bude vyhlášen jeden návrhář, který vyhraje.
0: Napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy a následnou více než 20-letou sovětskou okupaci si dnes připomínají také v Holešově na Kroměřížsku. Už za půl hodiny tam začne mše v tamním kostele na Nebevzetí Panny Marie. Následovat bude od 10. hodiny pietní akt v areálu střední policejní školy, tehdejších kasárnách. Právě ty ráno 21. srpna 1968 bránili před vstupem okupantů příslušníci 7. výsadku Sadkového pluku. Okupantům se kasárna obsadit nepodařilo.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 208. kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Vyškov nepojízdné nákladní auto. S omezením kvůli autu uvízlému pod mostem počítejte na Svatopulkově ulici ve Veselí nad Moravou. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači, 7:04 s vámi Český rozhlas Brno. Pavel Kašpar u mikrofonu, mám radost, že jste s námi. Po 7:00 na vás čeká tradičně soutěž Jak se u nás mluví. Za chvíli už tu bude pro vás soutěžní slovo se Slovácka a pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Neromantická dovolená. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. Na lince 726465200 budete moci vyřknout své tipy nebo vybrat některou z našich možností. Samozřejmě do té doby ještě písničky, které nestárnou. Podíváme se do roku 81 za duetem Lenky Filipové a Karla Zicha Mosty a přidáme také Dana Hůlku Láskou svět spoutej. Pochutnejte si na snídani, šťastnou cestu, kamkoliv vyrážíte a hlavně příjemné páteční ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, soutěž, jak se u nás mluví, nechybí ani v pátek 21. srpna 2026. Dnes se vypravíme na Slovácko a budeme hádat slovo, které bývalo běžné v Kunovicích. Tušíte, co znamená, když se v Kunovicích řekne chodit na věžďán? Kam jdu? Milí posluchači Českého rozhlasu Brno, 7264650 linka sem k nám do studia. Co to znamená, když se v Kunovicích řekne chodit na věžďán? Zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Tak zkusíme to tady. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak, snad to vyjde do třetice. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Jana.
0: Jano, krásné ráno vám přeji, vítejte. Odkud prosím voláte?
1: Z Říčan.
0: Tak krásné ráno do Říčan vám přeju. Děkujeme. Dnešní soutěžní slovo je z Kunovic a ptám se vás, co to znamená, když se v Kunovicích říká nebo říkávalo chodit na věžďán. Co jsem dělal, když jsem šel na věžďán? Co myslíte?
1: Tak to teda nevím.
0: Já si taky říkám, že mi to nic ani nepřipomíná. Jano, tři možnosti pro vás mám. Chodit na věžďán znamená v Kunovicích buď za A chodit na zábavu, nebo za B chodit na jetel, a nebo za C chodit na červenou. Tak to jsou zajímavé varianty. Chodit na zábavu Ačko, chodit na jetel Bčko a chodit na červenou Cčko. Tak co myslíte, že to bude?
1: No, já bych řekla, že to Bčko, ale nejsou si jistá.
0: Je to na vás. V klidu si to rozmyslete. No, chodit na zábavu Ačko, chodit na jetel Bčko, chodit na červenou Cčko. Co to bude podle vás?
1: Na věžďán. Tak to nevím. Tak riskneme Cčko.
0: Risknete Cčko. Aj, škoda. Představte si, to Bčko to bylo. Chodit na jetel. Nevadí. Zkusíme příště. Moc krát děkujeme za zavolání a přejeme krásný víkend, Jano. Mějte se hezky. Naslyšenou. Děkujeme. 7:15, tady je Český rozhlas Brno. Soutěž, jak se u nás mluví, zase v pondělí krátce po 7. hodině. No a teď už si dáme Annie Lennox a počasí za chvíli. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 19 minut je tu aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Rozpětí teplot na jihu Moravy se dnes po ránu díky oblačnosti moc nemění, pohybují se stále mezi 17 a 19 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta je celkem stručná, bude převážně velká oblačnost, ojediněle přehánky nebo bouřky, k večeru pak přihánek a bouřek bude přibývat a nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr povane rychlostí do 15 km za hodinu, v bouřkách může zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 53 minut, zapadne minutu po 21, pardon, po 20. hodině. Dobré ráno.
2: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Medvědi zpívali písničku Kamínky, je 7 hodin a 22 minut. Tradičně před půl osmou pro vás máme několik tipů na víkend. V Perné se od pátku 21. srpna do neděle 23. konají tradiční bartolomějské hody. Začnou dnes akcem stavění máje od 18. hodiny, v sobotu pak zahájí v 9.15 verbuňk u máje a následně bude předáno hodové právo. Večer bude tradičně patřit zábavě a v neděli jsou účastníci zváni na dopolední sváteční mši v kostele a od 15 hodin se opět budou moci účastnit hodové zábavy. Obecní knihovna a obec Otnice na Vyškovsku zvou na cestovatelskou přednášku manžele Poulíkových o Azerbajdžánu, o zemi plné kontrastu, historie, krásné přírody a kultury. Koná se ve farní zahradě a provede vás od moderního Baku přes starobylá města až po horské oblasti Kavkazu. Samotná přednáška začne ve 20 hodin a farní zahrada bude otevřena od 19. hodiny. Ve Strážnici tuto sobotu pořádají tradiční vinařský obřad zarážání hory. V programu o hotařské budy vystoupí strážničtí hotaři, cymbalová muzika Pavla Můčky a další hosté a bude se také konat traťový koštvín, to vše od 15. hodiny. Součástí festivalu Špilberg 2026 je i narozeninový koncert Štefana Margity, který letos slaví 70. narozeniny. Slavnostní večer se koná 22. srpna, zazní tam árie, duety, předehry i mezihry z českých i světových oper a začíná se od 20. hodiny. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí se 22. srpna o 19. hodiny koná zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podíjí. Koncert nese podtitul Varhaní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varhaníka Johannese Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč hudebními epochami. Program je poskládaný přímo na tělo vranovským varhanám, tak aby předvedli veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje. A ještě jedna pozvánka za Big Beatem na sobotu 22. srpna od 7:30 v Blansku na zahradě u Dělníka vystoupí skupina Prasklý Bachor se svým letním koncertem nabitým šlágry a hity. U mikrofonu Pavel Kašpar. Těšte se. Zprávy v půl s Pavlem Chaloupkou za 5 minut.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Radnice v Jevišovicích na Znojemsku připravuje stavbu bytového domu. V centru města vyroste 10 bytů určených pro mladé lidi a seniory. Součástí projektu za 50 milionů korun bude i prostor pro dvě lékařské ordinace. Čtvrtinu nákladů chce město pokrýt z dotace, zbytek doplatí díky zvýhodněnému úvěru. Městská nemocnice v Blansku bude mít nové samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Momentálně ARO součástí jednotky intenzivní péče interny. Změnu chystá vedení nemocnice ještě letos. Radní města tento týden schválili příspěvek na investici, která bude stát celkově 9 milionů korun. Část Čech a západ Moravy odpoledne zasáhnou silné bouřky. Meteorologové varují také před přívalovým deštěm. Hrozí proto zatopení sklepů a dalších níže položených míst. Výstraha bude platit od 16 hodin do zítřejší druhé raní. Ve Vsetíně začal festival United, největší křesťanská akce pro mladé lidi v Česku. Potkávají se na ní věřící z 10 církví. Kromě koncertů na ně čekají také přednášky a semináře. Jako připomínku výročí srpnové okupace Československa uvedou dnes odpoledne v Boskovicích pracovníci galerie Otakara Kubína komentovanou prohlídku souboru snímků Invaze 68. Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Biozátěž také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor u nehody na stém 88. kilometru ve směru na Prahu blokuje levý pruh. Ve Veselí nad Moravou počítejte s omezením na Svatoplukově ulici, uvízlo tam auto pod mostem. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut. Před 58 lety obsadila vojska Varšavské smlouvy Československo. Ukončila tím takzvané Pražské jaro, tedy období uvolňování komunistického režimu. Tanky tehdy zaskočily i obyvatele Znojma a do ulic se jeden z místních vydal s fotoaparátem a srpnové události ve Znojmě zvětšnil na filmy.
1: Včera 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer překročila vojska sovětského...
2: Jsme se ráno probudili, manželka přijde a říká, ty v tom rádiu jsou divný.
1: Státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Vzpomíná Josef Vlasák na ráno 21. srpna 1968. Malé dcery tehdy doma neměl. Jedna byla u babičky, druhá na táboře v Podhradí, asi 35 kilometrů daleko.
4: Vás ve jménu štěstí našich rodin a dětí. Učiňte vše proto, aby...
2: Měl jsem motorku, tak jsem měl do Podhradí.
3: Obě dcery pak Josef Vlasák nechal v bezpečí u babičky, dokud se situace neuklidní.
2: No a tak potom jsem chodil fotit, no.
3: Josef Vlasák teď v počítači otevírá složku s fotkami nadepsanou srpen 68. Zachytil třeba vzkazy lidí, které sovětským vojákům psali na výlohy obchodů.
2: Za lidskou tvář.
5: Socialismu. A tady projíždí ruská
2: no,
5: auta.
2: Ty jezdili furt.
5: Vy jste se nebál s tím foťákem mezi těmi ruskými vojáky?
2: Ty neměli čas na to. A je tank, kuda na Prahu. Tak jsme ho poslali do starého města. No on sjel až dolů, teď se nemohl dostat nahoru. No a teď jsme jeli přes náměstí Svobody. Tam bylo napsané, chyťte Jindru Biláka, uřešte jim č***ka.
3: Tedy Alojse Jindru a Vasila Biljaka, dva ze signatářů zvacího dopisu, který se stal záminkou pro invazi, směje se Josef Vlasák.
2: Je mě to líto, já.
5: Bylo to tam.
2: Ano, prosím.
5: Tady jsou i vzkazy, nechme to na této fotce, na Mariánském náměstí.
2: Je Mariánský náměstí.
5: Tady je ta socha toho rudoarmějce, který tam stojí dodnes.
2: Jo.
5: Vy jste říkal ten příběh s tím, jak někdo na něho navázal ten provaz.
2: No, chtěli ho sundat.
5: Někdo...
2: Naši.
5: Jo.
2: No, tak jsem viděl, že Ivanovi uvázali lano.
5: Tomu té soše rudoarmějce.
2: A to lano mělo dvě smyčky.
5: A někdo chtěl zaháknout tu smyčku za tank.
2: Ano. Za tu dobu, co jsem tam stál, tak žádný tank nejel, no a potom ho nesundali.
3: Ve své sbírce fotek Josef Vlasák dokumentuje historii i vývoj Znojemska. Včetně těch svých dosud nashromáždil asi 70 tisíc snímků. Některé vydal i knižně.
2: Mně jde o to, aby ty lidi poznali, jak to tady vypadalo. Tak chcete z toho nějaký fotky?
3: Nabídku Josefa Vlasáka jsem tedy přijal a několik jeho autorských fotek ze srpna 1968 ve Znojmě jsem si na flashdisku odnesl. Výběr z nich je dostupný na zpravodajském webu i rozhlas.cz. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7:45 a 2 minuty k tomu. Na řadě je počasí, míříme také za našimi pozorovateli a do Starého Města přejeme krásné ráno paní Danuši Malotové. Paní Malotová, vítejte, hezké ráno, jak to u vás vypadá?
2: Tak u nás je skoro zataženo, teplota je 18,7, půda ta je vlhká, vítr je severní, do 1 metru za sekundu a co za včerejšek napršelo je 8,8 a celkově za tento měsíc je teprve 26,6.
1: Tak uvidíme, jestli ty poslední dny tu bilanci aspoň trošku zlepší. Vypadá to, že snad ano, ještě do konce týdne bychom se nějakého deště dočkat mohli. Moc krát díky, paní Malotová, přejeme vám krásné ráno do Starého Města a budeme se těšit brzy. Naslyšenou, děkujeme.
2: Krásný den vám i posluchačům, naslyšenou.
1: Děkujeme. 7:48 přidáme ještě předpověď počasí. Převážně velkou oblačnost dnes čekáme. K večeru přibývání přeháněk a bouřek a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu může v bouřkách zesilovat. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 7 minut před 6, zapadne minutu po 20. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Kavárny, posilovny a kosmetické služby v Brně jsou početně na vzestupu. Oproti tomu ve městě ubývá čajoven, nočních klubů i solárních studií. Kancelář architekta města Brna zveřejnila výsledky velkého průzkumu maloobchodu, který dělá jednou za 4 roky. Experti letos zpracovali a zveřejnili výsledky sčítání z roku 2025 a se shrnutím je teď ve studiu Ondřej Schneider. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Začali jsme tím, co v Brně přibývá, tedy kavárnami. Kolik jich tedy ve městě je, respektive bylo, loni?
1: Tak loni v Brně fungovalo podle této statistiky 320 kaváren a to je asi o stovku víc než v roce 2017, kdy začala maloobchod takto mapovat právě kancelář architekta města. Ty předchozí průzkumy zpracovaly jiné subjekty a jen pro doplnění takových sčítání bylo od roku 1990 celkem 9. Zpět ale k těm konkrétním provozovnám nebo službám, co jsme se ještě dozvěděli, tak víme, že oproti roku 2017 přibylo i kadeřnictví a holičství, nebo takových těch moderních takzvaných barbershopů, těch je 420 a pozorujeme tam třetinový nárůst a skoro dvoutřetinový nárůst je patrný u fitness center a posiloven. Co autory průzkumu zaujalo, a přiznám se, že to zaujalo i mě, tak přibylo opraven oděvů. Loni jich fungovalo, nebo v tom předchozím období jich fungovalo 56 a je to o víc než 50% víc než v tom předchozím roce.
0: No a čeho naopak ubývá? I to už jsme naznačili, měly by to být asi čajovny, solární studie, je to tak?
1: Ano, je to tak. Míň je taky kopicenter, obchodu s hudebninami i prodejen elektroniky, konkrétně prodejen třeba počítačů nebo telefonů, ale taky prodejen knih, ale i nočních klubů, včetně třeba striptýzových barů. V roce 2017 jich výzkumníci napočítali 24, loni už jen 11.
0: Kolik jich v Brně celkem obchodů se zbožím a provozoven s různými službami, Ondro?
1: Tak od roku 2017 jich přibylo z 3000 na zhruba 5000, těch takových těch klasických obchodů ale ubylo, tady máme k dispozici starší čísla. V roce 2003 autoři tehdejšího průzkumu napočítali skoro 4500, loni o 1000 míň. Co je zajímavé, tak v Brně je taky přes 800 různých provozoven, které jsou bez využití a ubývá, je to takový trend, taky těch malých prodejen do 50 metrů čtverečních, co jsou třeba trafiky, malá květinářství a podobně. Obecně platí, že obchody svou prodejní plochu zvětšují a ty malé obchůdky mizí na úkor služeb.
0: Z průzkumu maloobchodu vybíral několik zajímavostí redaktor Ondřej Schneider. Ondro, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.
0: Celá analýza je k dispozici na webu kanceláře architekta města Brna a podrobněji se k tomu budeme věnovat i ve speciální epizodě podcastu Brněnská jedenáctka. Tu uslyšíte dnes po půl šesté večer, připravili kolegové Tomáš Kremer a David Nekvinda.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Hasiče včera večer zaměstnali bouřky, vyjížděli k desítkám událostí. Úřady musí nejpozději dnes dokončit registraci kandidátů do letošních senátních voleb. Okolí Birncova sadu v Brně patří pouličním umělcům a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Jihomoravští hasiči měli za včerejší večer více než 70 výjezdů v souvislosti se silnými bouřkami. Nejvíce práce měli na Hodonínsku, kde zasahovali profesionální jednotky více než 50krát. Zásahy popisuje mluvčí Filip Benclovský.
5: Nejčastěji hasiči odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. V 19 případech odčerpávali vodu ze zatopených prostor. Dále zasahovali u odstraňování jiných nebezpečných stavů, jako jsou poškozené střechy či spadené dráty elektrického vedení.
3: Výstraha před silnými bouřkami bude v platnosti i dnes od 16 hodin. O místa ve třetině senátu se letos hlásí 155 zájemců. Registrační úřady v 27 volebních obvodech musí nejpozději

0: i dnes rozhodnout o jejich registraci nebo odmítnutí. Senátní volby začnou prvním kolem 9. a 10. října. Případné kolo druhé bude následovat o týden později. Některé úřady už o registraci kandidátů do Senátu rozhodly s předstihem v minulých dnech. Že divadlo nepatří jen do velkých sálů, ukazují umělci v Birncenově sadu v Brně. Během festivalu Na prknech, dlažbě a trávě uvádí cirkus, činohru, loutkové divadlo i koncerty ve venkovním prostředí. Pořadatelé kromě kulis městského parku využívají jako divadelní prostor novou jurtu, popisuje mluvčí Turistického informačního centra Hana Bánovská.
1: Malou novinkou letošního festivalu je druhá scéna v kryté jurtě, kde budou probíhat kratší představení, která jsou takového intimnějšího charakteru. A v té jurtě budou ale probíhat více opakování, aby se mohli všichni diváci přijít podívat. Sport.
0: Česká ženská volejbalová reprezentace vstoupí dnes večer do mistrovství Evropy. V Brně se postaví Řecku. Na posledním evropském šampionátu před třemi lety skončily Češky sedmé. Na tento úspěch by chtěl řecký trenér českého výběru Giannis Athanopoulos navázat anebo ho překonat.
2: Jsme mnohem vyspělejší a zkušenější tým. Hodně nám pomohly zápasy proti těžkým soupeřům v Lize národů. Budeme chtít vyhrát každý zápas, což by znamenalo postup mezi nejlepší čtyři. Vše se ale bude rozhodovat na hřišti. Na minulém šampionátu jsme udělali skvělý úspěch, tak uvidíme, jestli ho na tom aktuálním dokážeme překonat.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Podrobnosti za chvíli přidají brněnští meteorologové.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na svém 87,5 kilometru ve směru na Prahu, blokuje levý pruh, počítejte se zdržením. A na silnici 50 pozor, v Buchlovských kopcích zůstává tam nákladní auto, ze kterého na vozovku vytekla nafta. Čisté cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině s vámi Český rozhlas Brno. Je pátek 21. srpna 2026 a svátek dnes slaví Johany, což je ženská obdoba hebrejského jména Johan, která tradičně vykládána jako bůh je milostivý nebo také jako boží dar. Johana není v Česku zrovna masové jméno, databáze uvádí zhruba kolem 4,5 tisíce nositelek žen tohoto jména. Samozřejmě neradi bychom zapomněli na jakoukoliv Johanu na vlnách Českého rozhlasu Brno a všem Johanám a také dnešním narozeninovým oslavencům, mezi které patří třeba i tenistka Karolina Muchová, ta slaví kulaté třicátiny, posíláme písničku Ty moje lásko. Buďte zdraví, šťastní a spokojení a užívejte dnešního dne. Mejdan může začít klidně hned ráno. Je pátek, svátek, kabátek, tak ať je co nejpříjemnější. Pavel Kašper u mikrofonu a za chvíli už také brněnští meteorologové. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

světla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím rovnou říct.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. A u mikrofonu dnes po 8 hodině Mojmír Martan ze Severního svahu. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli po 8 hodině? A můžeme eventuálně zrekapitulovat, kolik vody spadlo za uplynulou noc?
2: Ano, můžeme. Co se týče nočních srážek, tak ty už nebyly tak vydatné jako ty denní. Nicméně, když to spojím i s těma denníma, tak za 24 hodin spadlo nejvíce srážek spíše v té východní nebo jihovýchodní části kraje. Tam jsou uhrny i kolem 20 mm. Ta západní část, ta byla srážkově chudší. Tam byly většinou tak srážky od 1 do 5 mm. Tady v Brně jsme měli mezi 4 a 10 mm.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Jaké je počasí? Jak vysoko jsou teploty?
2: V tuto chvíli je počasí, dá se říct, se zvětšenou oblačností. Na některých místech se vytvořily v noci mlhy, takže ty ještě na některých místech přetrvávají. Přeháňky ještě před několika desítkama minut byly na severu kraje, ty se rozpadly. Aktuálně je kraj prakticky bez srážek a teploty jsou vyrovnané od 17 do 20 stupňů.
1: Mojmíre, jaké počasí přinese pátek 21. srpna?
2: Převažovat bude velká oblačnost, tedy oblačno až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přeháňky, výjimečně i bouřka. K večeru potom začne od jihozápadu přeháněk přibývat a také přibude bouřek. Hlavně v západní a severní části kraje mohou být ty bouřky silnější. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až východní vítr v bouřkách může zesilovat. Později večer se začne potom měnit na jihozápadní až jižní.
1: Mojmíre, před námi je také víkend, můžeme aspoň ve stručnosti vylíčit. Jaká bude sobota? Bude také pršet?
2: Tak sobotu se ještě mohou objevit přeháňky, nicméně nebude to už plošné přeháňky, budou spíše ojedinělé, trošku více jich může být na severu kraje. Jinak bude většinou polojasno, na severu kraje převážně oblačno, ale ta zvětšená oblačnost se během dne může objevit i jinde v kraji. Co se týče teplot, tak ráno poklesnou teploty na 17 až 14 stupňů, odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů. Hodně bude foukat v noci, tam čekáme přechodně i čerstvý nárazový vítr, ale přes den už potom jen mírný vítr západních směrů. No a ta neděle, ta už bude bez srážek, jasná až polojasná, během dne přechodně oblačná, trošku chladněji, 14 až 10 stupňů ráno a 22 až 26 stupňů v odpoledních hodinách.
1: Mojmíre, poprosím vás na závěr ještě o teplotní rekordy pro 21. srpen.
2: Ten byl nejteplejší v roce 1943 v Lednici, kde tehdy naměřili 36 stupňů. Nejchladněji bylo v roce 1940 ve Křtínách na Blanensku, tam tehdy teplota poklesla na 1,5 stupně.
1: Panečku, tolik stupňů v Lednici, asi polámaná lednice, co se dá dělat. Mojmíre, moc krát díky, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zjistit pravidla platná právě v naší obci? Nejen to budou mé otázky na vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje Janu Káčerovou. Poradnu uslyšíte 21.

0: Discofil. Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut. Část tuzemských chovatelů musí snižovat stavy skotu. Na polích se letos kvůli extrémnímu suchu neurodilo dost plodin, kterými by zvířata nakrmili. K rozhodnutí prodat část krav dospěli i v agrodružstvu Miroslav na Znojemsku. Dnes tam rozhodují o tom, se kterými kusy se stádo rozloučí. Na místě je také náš reportér Šimon Franc. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak výrazně musí v Miroslavi svůj chov zmenšit?
1: Zatím zhruba o 10%, když jsem se byl dívat s místními zaměstnanci v Kravíně, tak ta dnešní v úvozovkách nakládka bude asi 18 kusů. Dohromady se zatím musí zbavit asi 30 krav a jalovic, ale je možné, že to bude i víc, pokud toho krmiva nebude dostatek. Ještě dopoledne by měl přijet kupec z Polska, který si konkrétní kusy dobytka vybere, ty potom tady v Miroslavi pošlou do na oddělené místo a v neděli je potom čeká odvoz kamionem do Polska. Ten příběh nebo ten to koncové stanoviště těch krav jsou bohužel jatka, jinak to podle místních zaměstnanců bohužel nejde. Radost z toho pochopitelně nemají, ty krávy si vychovávaly, jsou to dojnice, nicméně toho krmiva skutečně se letos na polích a loukách urodilo dostatek, takže v zimě, případně na jaře, by je potom neměli čím dokrmit.
0: Šimone, týká se snižování stavu zvířat i dalších tuzemských chovatelů?
1: Ano, po republice jich je víc, například Zemědělský svaz, ale konkrétní čísla zatím nemá. V raním interview Radiožurnálu to dnes řekl předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha. Podle něj se někteří zemědělci snaží nakupovat třeba krmivo ze zahraničí, část z nich ale bohužel jinou možnost než ty stavy snížit nemá. Co se tady Jihomoravského kraje týče, tak jsem mluvil například s místopředsedou Zemědělského družstva v Bulharech, Antonínem Osičkou. Ten mi řekl, že zatím těch zásob krmiva pro krávy mají dostatek, takže letos se jich nějaké případné snižování zatím netýká. Říkal ale, že pokud by příští rok ta úroda byla podobně špatná jako letos, tak zřejmě i část jejich chovu čeká podobný konec jako tady v Miroslavi, tedy jatka.
0: Nemají chovatelé možnost chybějící krmiva dokoupit třeba ze zahraničí?
1: Ano, už jsme to zmínili, že část těch zemědělců si ta krmiva zkouší dokoupit, nicméně je to poměrně velký ekonomický zásah, protože už teď zemědělci, vlastně chovatelé, mléko produkují se ztrátou, někdy je to koruna, koruna a půl až koruny dvě, takže nákup ještě dalších produktů, tak aby ty krávy dokrmily, se zkrátka ekonomicky bohužel nevyplatí. Někteří zemědělci, jako třeba ve zmíněných Bulharech, ale vlastně i tady v Miroslavi a v jiných družstvech, se snaží výpadky toho krmiva, které se neurodilo, nahradit jinými plodinami, třeba těmi, které původně měly skončit nebo neměly jako krmivo skončit. Letošní kukuřice například nebude mít takovou kvalitu nebo část z ní, aby ji mohli prodat jako potravinářskou. Část jí tedy půjde na siláž, tedy se rozemele a využije právě jako krmivo. Ne všude, ale takovýto postup stačí, jako třeba právě tady v Miroslavi.
0: Tolik náš reportér Šimon Franc, který v Miroslavi na Znojemsku sleduje přípravy na redukci tamního chovu krav. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Módní veletrhy Styl a Cabo ode dneška až do neděle obsadí pavilon V brněnského výstaviště. Představí se na nich 142 vystavovatelů z 15 zemí, více než polovina je z Česka. Hlavním tématem srpnové edice veletrhů, které se konají dvakrát ročně, je téma Hezky česky, tedy propagace české obuvy a oděvů. Hodonínskou radnici dočasně vede místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín. Zastupuje svého stranického kolegu Libora Střechu, který je po úrazu ve vážném zdravotním stavu. Podle úřadu si léčba vyžádá delší čas. Chod radnice, poskytování služeb ani jednání nejsou nijak omezené. Stavbaři dokončují opravu vytížené silnice první třídy číslo 50 u Zlechova na Uherskohradišťsku. Práce za více než 28,5 milionu korun bez daně začaly přibližně před měsícem. Nejpozději v sobotu ráno silničáři odstraní semafory a skončí tak omezení spojené s kyvadlovým řízením provozu. Folklorní soubory se až do neděle představí v Liptále na Vsetínsku. Začínají tam tradiční liptálské slavnosti, které patří k největším mezinárodním festivalům svého druhu v republice. A na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jihozápadu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, vítr slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný, jihovýchodní až jižní. Biozátěž také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na západním okraji Brna se na dálnici D1 tvoří kolony na cestě do města vlivem provozu ve směru na Prahu před nehodou na stém 87. a půltém kilometru blokuje jeden pruh. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem. Český rozhlas Brno je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude pochopitelně o hokeji. Po prvním přípravném a vítězném utkání v Jihlavě mají hokejisté Komety v závěru týdne před sebou další dva zápasy. S domácími nebo zahraničními soupeři. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Ano, dobré, takové mírně zatažené, ale dusné ráno, musím konstatovat. Tak zdravím všechny posluchače, samozřejmě hlavně příznivce té nejkrásnější hry na světě, kterou je hokej. A už se nám to všechno blíží, už je to takový, už to začíná prostě ta atmosféra. No, tak jak víme, Kometa odcestovala do Itálie na Dolomiten Cup, je tam po třetí už, tedy ne za sebou, měla takové přestávky, hraje se to v italském městě Neumarktu, tedy italský je to Egna, ale tam se mluví víc německy, samozřejmě italský prý špatně, a je to asi 25 km před Bozán. Kometa odjela už ve středu, poledne měla oběd v Kometa pubu v Pasolávkách, dokonce jsem na fotografiích viděl i co se pánů servírovalo.
0: Ale...
1: No a potom si tam mazala přes Rakousko, kousek to myslím šmrcla přes Německo a skončila. A včera už teda borci trénovali, no a dneska večer, v 8 hodin večer se utkala Kometa s německým Augsburgem. To říct, tak to samozřejmě každý německý mančav je takový nepříjemný a uvidíme, jak se ten zápas samozřejmě bude vyvinout. Má tam ten mančav, má tam jednoho Dána, ten Augsburg, 5 Američanů, 4 Kanaďani a koučem je Kanaďan Petersen, takže to je taková zvláštní směs. No a vítěz tohoto utkání se v neděli utká s vítězem zápasu mezi švýcarským Cugem a německým Eisbären Berlin, tedy ledními medvědy z Berlina. To je 12-násobný mistr Německa, Cug je 3-násobný mistr Německa, no a o Kometě nemusíme ani. Jinak Cug má v tom svém kádru 3 Čechy, obránce Skleničku a útočníky Kubalíka a Jana Kováře, který je dokonce kapitánem týmu. Takže to je tady k těmto soupeřům, tak nečeká Kometu nic až tak moc jednoduchého, protože ani jednou se nedostala do toho finále tam na tom turnaji.
0: No tak uvidíme, držme palce Kometě. Brňané mají početně nabitou soupisku, která odcestovala do Itálie. Pane Meixnere, kompletní nebo už v tom zredukovaném počtu?
1: No, to je takové tajemství skoro, marně se pátrá, díval jsem se i na ty fotografie z toho včerejšího tréninku, pravda je, ale nakonec, že se tedy tam objevilo, že tam jeli s dvěma brankáři ze 7 obránci a to znamená, že jeden tedy ten brankář zůstal doma, tak samozřejmě předpokládám, že tam stezka a typl bych si, že druhým je ten slovenský golman, kterého Kometa letos získala a to je Rabčan, že asi Michala Mladíka doma. No a z těch 10 beků, které má na soupisce, je tam 7. Samozřejmě ti dva junioři, Zubíček a Beroun, tak ti tam nejsou. Ti hráli včera tady v Brně za juniorku Komety proti Hradci, bohužel prohráli. No a to znamená, že ještě jeden z těch 10 obránců už takový ten zkušenější musel zůstat doma. Ale kdo to je, to teda nevím. No a samozřejmě má tam 14 útočníků, takže taky někteří zůstali, protože jich má na soupisce 20. Tak taky zůstali, ale jsou tam oba mladíci a to se ti 17-letí junioři, ten slovenský útočník Seliš, to je ten golový hráč, to jsem poznal na jedné z fotografií a je tam taky Michal Hartl, protože ti včera za juniorku nehráli, takže předpoklad, že tam, nebo určitě tam jsou, no a pak ještě další tam chybí, takže sám jsem na to zvědav, předpokládám, že samozřejmě

0: jsou tam všichni hráči, kteří teď přišli před sezónou do Komety, ano. Jednak ti navrátilci a jinak ti noví, protože potřeba, že jo, trenéři potřeba vidět, jak se vypadají. Takže to je asi k tomu všechno, budeme se těšit večer, ale v televizi to není, jenom na onlinech.
1: Pane Mexnere, tak už teď se těšíme na další setkání s vámi. Mějte se hezky, pěkný víkend a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, tady je Český rozhlas Brno, máme pro vás aktuální předpověď počasí, sledujeme také vývoj teplot, ty už nepatrně stoupají, momentálně se pohybují mezi 18 a 20 stupni Celsia. Předpověď, čekáme převážně velkou oblačnost, k večeru přibývání přehánek a bouřek a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu, v bouřkách může zesilovat, rozptylové podmínky dobré a bio je na jedině. Slunce to dnes vyšlo 7 minut před 6 a zapadne minutu po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 48 minut a jsou tu další temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1945, říká se jim i moravské lidice. V té době byla už část Moravy osvobozena od německých okupantů. Ti přesto na poslední chvíli dokázali zmasakrovat celou vesnici. V Javoříčku, ležícím poblíž Litovle, zůstala po jejich smršti z několika desítek budov stát jen škola, kaplička a jeden dům na samotě. A k tomu několik menších hospodářských objektů. 200 Němců, především z jednotek SS, Javoříčko obklíčili 5. května 1945 ráno. Pancéřovými pěstmi a fosforovými granáty ničili stavby, vyháněli a pobíjeli dobytek. Ženy a děti poslali pryč. Postupně popravili celkem 38 mužů starších 15 let. Nejmladšímu bylo právě o nich 15, nejstaršímu 76. Zabili i náhodného návštěvníka obce, který tam zamířil pro dřevo. Naživu nechali jen nejstaršího obyvatele Jaroslava Dokoupila. Musel se na řádění dívat, aby ho pak pro výstrahu popisoval ostatním. Věznění trvalo 6 hodin a poté se Němci, včetně členů komanda SS pro zvláštní použití, vrátili na nedaleký hrad Bouzov a do dalších míst, včetně Olomouce, která tehdy ještě na osvobození čekala. V Javoříčku muži, kterým se podařilo utéct si nebo nebyli v době teroru na místě, hledali společně s ženami a dětmi ostatky zabitých. Pohřeb se konal 7. května. Javoříčko dostalo neformální označení Moravské lidice. Otázkou zůstal důvod útoku v malé obci. Badatelé nejčastěji uvádějí propojení obce s partizánskou skupinou Jermak Fursenko, která na Moravě působila. A druhým možným motivem je necelý měsíc stará událost zahájovny poblíž Javoříčka. Jeden z partizánů, Grigory Semjovič Litviško, v opilosti zabil Němku Hildu Viktorinovou, která tam žila, a její děti ve věku 2 a 4 roky. Paradox je, že ačkoliv manžel zabité sloužil v Německu jako šikovatel SS, ona sama se snažila partizánům pomáhat. Stejný partizán zabil také další místní lidi. Třetí možný důvod bestiálního vraždění souvisí s příchodem protipartizánského komanda právě na hrad Bouzov. O den dříve při průzkumu okolí, při střetu s partizány, přišlo o život několik mužů. Už na podzim 1945, kdy do Javoříčka na národní pouť dorazilo přes 20 000 lidí, zaznělo rozhodnutí obec podobně jako lidice obnovit. Přispěl například zápasník Gustav Frištenský, kterého osud spojil s nedalekou Litovlí. Nad tím, jak účelně byly využity peníze poskytnuté také mezinárodními organizacemi, však dodnes zůstávají otazníky. Každopádně, kromě menší části obnovené obce, dnes stojí na místě i památník od suchaře Jana Třísky z Prostějova a muzeum najdeme v bývalé škole. Tam lidem, kteří třeba o tragédii netušili a jen míří do nedalekých jeskyní, pustí i dokumentární film.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl 49. díl našeho cyklu. Další kapitolu nalistujeme společně opět v pondělí ráno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno, s datem 21. srpna je u svého konce, ale na samotném začátku už září Zdeněk Junák, protože srdcovky jsou tady. Zpátek, svátek, kabátek, ty budou. Zdeňku, krásné ráno, vítej.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím tebe, mávám všem posluchačům a samozřejmě ano, já si myslím, že budou fajn srdcovky. Venku máme trošku pošmourno, ale to nevadí, naopak všichni vítáme, že nám trošku

0: To máš volno?
1: Áno, áno, áno.
0: Vyrazíte niekam?
1: No, mám volno v podstate, ale dalo by sa říct, že takové radostne polopracovní, pretože v sobotu hrajeme s Prasklým Bachorem v Blansku.
0: Áno, mrzí mne to, bohužel nemôžu sa dostaviť, pretože sem mám nejaké povinnosti mimo Brno. Takže bohužel bude mi to mrzeti, ale určitě to dobře dopadne. Budu na vás myslet a předávám vám spoustu pozitivní hudební energie. Pavlíku, já se na tebe budu těšit v pondělí, měj se moc a moc hezky, užij si víkend a pozdravuj všechny kluky z Prasklého Bachoru.
1: Věřím, děkuju. Zdeňku, krásný víkend s tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači, na závěr trocha poezie. Dnes z pera básnířky Markéty Procházkové Ludkové. Báseň se jmenuje V hádce. Prosím tě, nekřič. Nejsem tak daleko, jak ty si myslíš, a bouři v sobě tím stejně nepřehlušíš. Jestli však odejdu, do smrti budeš slyšet to ticho. Mějte se hezky, v pondělí naslyšenou.
2: Už nejsem.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Jevišovicích postaví 10 bytů pro mladé rodiny a seniory. Představitelé Brna a kraje uctí památku obětí srpnových událostí roku 68 a 69. Českým e-shopům se v prvním pololetí dařilo, nejvíc rostl segment sportovního vybavení a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Radnice v Jevišovicích na Znojemsku připravuje stavbu bytového domu v centru města. Vyroste 10 bytů určených pro mladé lidi a seniory. Součástí projektu za 50 milionů korun bude i prostor pro 2 lékařské ordinace. Čtvrtinu nákladů chce město pokrýt z dotace. Zbytek doplatí díky zvýhodněnému úvěru, vysvětluje nezávislý starosta Pavel Málek.
2: Stavba má vzniknout přímo v centru obce, je to v dosahu cca 150 metrů od obchodu, 100 metrů od pošty, 200 metrů od školy. Já doufám, že v letošním roce podáme žádost o dotaci a když to dobře půjde, tak na jaře příštího roku bychom s tím mohli začít.
0: Dnes dopoledne uctí představitelé Brna a Jihomoravského kraje památku obětí srpnových událostí roku 1968 a 69. Položí květiny u pamětních desek na Rašínově, Orlí, Jihlavské a Jedovnické ulici. Na pietním setkání se tak lidé sejdou u pamětní desky Josefa Žemličky, který zemřel po střelbě při okupaci 1968, nebo Williama Debnára, kterého zastřelil voják spojeneckých vojsk, když v Brně Líšni projížděl autem se svým synem.
3: Brněné si zároveň připomínají oběti z roku 1969, kdy lidé při prvním výročí

0: I okupace vyšli demonstrovat. Vzpomínku a květiny tak věnují i Danuši Muzikářové a poté Stanislavu Valehrachovi. Oba jmenovaní zemřeli na následky zranění při demonstraci. Dívka se vinou nešťastné shody okolností ocitla v centru střetu demonstrantů s bezpečnostními složkami. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: Prodej přes internetové obchody v Česku v prvním pololetí rostl. Obraty dosáhly přibližně 92 miliard korun. V meziročním srovnání asi o 5% víc. Vyplývá to z analýzy společnosti Heureka, podle které se mírně zvýšila i průměrná částka za objednávku. Bylo to asi 1900 korun. Úspěšný půlrok pro české e-shopy potvrzuje také Asociace pro elektronickou komerci. V prvním pololetí nejvíc rostly nákupy v segmentu sportovního vybavení a elektroniky.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky postupně dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Kývalky tvoří kolony, je to i vlivem situace na 188. kilometru, nepojízdné auto tam blokuje jeden pruh. S omezením po nehodě počítejte na Lidické ulici v Břeclavi a také v Moravském Krumlově na ulici k hoře. Cesty bez nehod přeje Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zas vyberte něco z banky, dnes na dárek pro Johanky. Mně jak rohlík svačině vyjde dárek lacině. Za míň nežli za kačku, přesto půjde na dračku. Tak jak den celičký, i dnes dávám písničky. A až zazní i váš hit, osmělte se připojit. Ať se svátkem nebo bez, zpívejte na celou ves. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
3: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Toż, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 21. srpna roku 2026, máme pořád léto, v Brně se nám už teď objevuje sluníčko, počasí je opravdu letní, po těch dlouhých, úmorných vedrech začala trošku taková oblačnost a taky zapršelo, někde pravda víc, někde to vyplavilo možná i z tyhle sklepy, jak se říká, ale je té vláhy opravdu potřeba. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dneska mají svátek Johanky. Takže všem Johankám, Haničkám, Johinkám vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlednu, mám v okolí v dohledu jednu Johanku a to je moje kolegyně, herečka, členka Městského divadla Brno, Johana Gazdíková. Takže Johanko, všecko nejlepší, pokud mě slyšíš. A já už tady mám první přáníčko. Musím říct, že pro dnešní den se mi sešlo přáníček poměrně dost, tak pojďme rychle na to. První je z webového formuláře a zní takto. Prosím o zahrání písničky Slza od Hanky Ulrichové pro paní Olgu Vajbarovou z Říčan, a to pro potěšení, dobrou náladu a z lásky. Přeje Zdeněk. Děkuji. Zdeňku, rád splní vaše přáníčko, ale jak jsem říkal, je jich víc. To druhé přáníčko je z mailové adresy a zní takto. V neděli 23. srpna oslavíme s manželem Jaromírem 57. výročí naší společné cesty životem. I když začátky nebyly vždy jednoduché, všechno jsme překonali a prožili jsme mnoho krásných let. Momentálně neprožíváme to nejšťastnější období, přesto si oba přejeme, aby nám to ještě dlouho spolu vydrželo ve zdraví jako doposud. Děkuji, Jana. Milá paní Jano, samozřejmě písnička bude patřit nejen vašemu panu manželovi, ale taky vám, protože to 57. výročí slavíte spolu. A já vám přeji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví a ať to nepříliš šťastné období překonáte. A mám tady do třetice další přáníčko z mailové adresy, to zní takto. Prosím vás o písničku všem mým kolegům, kompletářům, vyzdívkářům a elektrikářům do Diákovic. Jen tak, aby se jim dobře pracovalo a aby jim ten páteček pohodově utekl. Moc vám děkuji, Vladimír. Tož, Vladimíre, samozřejmě, rád zahrají, písnička byla vybrána, pan Zdeněk vybral Hanu Ulrichovou, takže už je tady její Slza.
1: Český rozhlas Brno.

0: léto a pomalinku tedy samozřejmě máme poslední před sebou, poslední týden prázdnin, takže dětem už se blíží, škola hola hola volá. No a určitě mnozí z vás jste zavítali kam, že jo, tak někam na výlet, a tak jste vyrazili třeba k nějakám k přehradě, na přehradu. Máme tady v okolí Brna krásnou brněnskou přehradu, kousíček dál je to Plumlovská přehrada, anebo taky Vranovská přehrada. A určitě jste si půjčili lodičku, táta vesloval, máma seděla na zádi, děti seděli na přídi, tátu nebo dědečka navigovali. A to takhle jeden starý rybář měl pramici. Když bylo třeba, převážel lidi z jednoho ostrova na druhý. Jednou se moře mezi ostrovy tak rozbouřilo, že cestující viděli, jak se říká, svou poslední hodinku. Převozník se vzpíral přívalům vln svými vesly, ale cestující padli na kolena a jejich bědování a nářek přehlušilo i hukot moře. Jak rychle přišla, tak rychle se bouře utišila. A tehdy ti lidé začali v pramici s radostí poskakovat, jásat a tancovat. Marně je rybář okřikoval, že ze samého štěstí přivolají neštěstí. A opravdu, pramice se zhoupla, převrhla a jenom rybář se zachránil. Tož tak.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Tak to byl Phil Collins a protože je pátek, mám pro vás páteční indicii, ta to vyřeší. Do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šengýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Bedřicha Smetany Libuše. Jedná se o záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Páteční indicie tedy zní: Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď, kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Opakuj páteční indicii. Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď, kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím písničku.

0: Volný den, zpíval Karel Gott, i když je zítra sobota, já volný den nemám, protože budou co? Víkendové srdcovky Zdeňka Junáka. No, dneska, no už máme 2:30 a opět dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále až do konce srpna probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě pár přáníček, pojďme je rychle plnit. To první je z webového formuláře a zní takto. Chtěla bych touto cestou poděkovat k dnešnímu výročí mému manželovi, panu Vlastimilovi, za krásných, neuvěřitelných 33 let společného života. I když se objeví nějaký ten mráček, vždy se nám to podaří vyřešit v klidu. I když poslední dobou je plně pracovně vytížen, mám ho stále ráda a nikdy bych neměnila. Tak snad nám to vydrží, bude klapat i nadále tak, jak doposud. Moc tě miluji, Romana. Milá paní Románko, samozřejmě i vám patří tahle ta písnička, protože jste v tom manželství oba stejně. A já vám vinšuji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Mám tady další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím o zahrání písničky k 55. výročí svatby pro manžele Ševčíkovi. Blahopřejeme a děkujeme jim za všechno. Do dalších roků přejeme hlavně zdraví a boží požehnání i pro celou jejich rodinu. Děkuji vám za kladné vyřízení tohoto přání. Za celou rodinu Marie. Paní Marie, i vaše přáníčko rád splním a opět manželům Ševčíkovým vinšu ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Zatím se mi neobjevila žádná písnička, že byste si přáli, ale mám tady další přáníčko, uvidíme. To je z mailové adresy. Prosím o zahrátí písničky pro Marii a Antonína Ševčíkovi z Lipovce. Dnes slaví 55 roků společného života, tedy smaragdovou svatbu. Maru a Tondo, 55 let už v ruce jdete. Tu nejhezčí lásku na světě tu máte. Jako vzácný smaragd je, už zeleně svítí, vaše srdce dál pro sebe chtějí býti. Všechno nejlepší k vašemu výročí, hodně štěstí a hlavně zdraví, ze srdce přejí sestra Růžena, bratr František, švagrová Jarka s rodinami, tedy všichni Pěničkovi a Skotákovi. Děkuji a s pozdravem, Pěničková Růžena. No, tohleto přáníčko už poslala paní Marie, ale dobře, paní Růženko, taky ho splním a rád, a ovšem zase jste nevybrala písničku, ale mám tady ještě jedno přání a to zní takto. Krásný pozdrav z prázdnin vám i celému Českému rozhlasu Brno posílá vaše věrná posluchačka Kačka Kaňová s mamkou Věrkou. PS, prosím zahrát písničku pro mé milé kamarádky Helenku a Julinku a kamaráda Kristiánka, ať mají radost a štěstí v životě a vše se jim daří. Prosím zahrát písničku od Valdemara Matušky, Slavíci z Madridu. Krásný den, opatrujte se a mějte se moc a moc hezky. Děkuji a zdravím. No tak, milá paní Kačko Kaňová, dobře, že jste to zvolila, vybrala se písničku, takže přáníčka byla vyslovena a už je tady Valdemar Matuška.
1: Český rozhlas Brno.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Tož, moji milí posluchači, dnešní páteční srdcovky pomalilinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Pluj, planá růže, dál a dál, s Bohem buď kvítečku můj. O kterém místě to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. Doufám, že už je vám všechno jasné a jen připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám plnil vaše přáníčka a já je plním rád, abych vám hrál přáníčka, písničky na přání, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, když se vám nechce psát, zavolejte mi na telefonní záznamník, který má číslo 737 250 358. Nebo mi to, jo, je tam záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko s písničkou v konkrétní den, konkrétní datum, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. No a teď už předávám slovo svým kolegům Pavlu Kudrnovi a zámeckému pánu Františku Kinskému, protože začíná soutěž Zámecké léto. A moji milí, s vámi ostatními se budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině ve víkendových srdcovkách opět nashledanou. A nezapomeňte, pokud chcete rozvlnit svoje těla, zítra v sobotu večer v zahradě před Dělňákem v Blansku prasklý bachor rozjede svoji obrovskou show. Mějte se hezky a budu se těšit. This is the story of my baker.

0: Zámecké léto.
1: Také v pátek vám ze Zámeckého léta přeje krásný den Pavel Kudrna. Ano, je tu další vydání našeho prázdninového pořadu. No, ten pátek je trošku zvláštní, protože nejenom, že máme denní soutěž, ale také losujeme z týdenních výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a už za týden budeme znát výherce tří hlavních cen, respektive tři výherce hlavní ceny jsou totiž stejné. A tou cenou, nebo těmi cenami, je pobyt na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně servírovaná formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování samozřejmě zdarma po dobu pobytu a k tomu jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby, no luxusní cena, takže příští týden. No a když bych vám teď řekl, že dnešní odpověď na soutěžní otázku bude znát každý, tak to nechci říkat, protože by se taky mohlo stát, že bude volat několik tisíc posluchačů a znáte to, když se telefonní linky zahltí. Takže pěkně postupně a pěkně v klídku. Nejprve má slovo František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme na to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Kam
4: tak
3: vede?
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzové se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a tří manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
2: Zámecké léto. Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Na těch webových stránkách jsou pochopitelně reportáže nebo rozhovory, které jste slyšeli u nás, které ještě uslyšíte. No a fotografie, takže určitě se tam podívejte, zámeckéleto.cz. Tak telefonní číslo znáte určitě, 731 800 900, budeme soutěžit. Já už tady pomalinku roztáčím to naše improvizované losovací osudí, ty pingpongové míčky, zatím bez pětky, protože zatím nevím, jak dopadne dnešní soutěž, jestli posluchač či posluchačka bude vědět. Kdo bude tím třetím, se dovíme už za chvíli. A pak dáme řeč, stejně jako Dalibor Janda teď vyzývá.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: No a já už vím, s kým dám řeč. Je to, člověk si někdy pamatuje některé věci. Když se ozvala paní Jana z Radvance Maxova, tak podle příjmení říkám, ale někdo už od vás soutěžil. No syn, a říkám, uspěl, tak jak to prozradí paní Jana? Dobrý den, tak uspěl nebo ne?
1: Dobrý den, neuspěl.
0: A on nevěděl nebo se nedostal do vysílání?
1: Nedostal se do vysílání.
0: No, tak vy teď máte velice těžký úkol, ale on mi tuším zvedl telefon, vidíte?
1: No.
0: Protože moment, vy jste bleskově přiskočil. Proč pak nesoutěžil? Měl možnost.
1: On je strašně nervózní.
0: Nervózní? Já jsem taky nervózní
1: tak
0: vždycky.
1: Netroufnul.
0: Já jsem víc nervózní, jak to dopadne, jestli všechno bude v pořádku, jestli vylosovaná čísla budou platná, to jsou vždycky. Ano, takže pan doktor Talíř, který kdysi dozoroval malé televizní sázení. Pamatujete to asi ne, co?
1: To ne.
0: To nepamatujete.
1: To už, ne.
0: To už tedy, to je hrozné, to řeknu mi pamětníci. Takže, paní Jano, soutěžní otázka. Jednoduchá, taková přímo jako čajíček. S jakým nápojem je úzce spojen zámek ve Svianech? Za A s kávou, za B s vínem, za C s pivem?
1: Tak to je opravdu jednoduchý. Za C s pivem.
0: Až hamba mi bylo položit takovou otázku. Takže je to tak, berte to při pátku tak trošku jako dárek. Ne, to říkám nesmysl. Prosím vás, máte pětku a já ji přidávám do losovacího osudí a za chvilinku se dovíme, jak to dopadne. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, jak to dopadne, tak to roztočíme, ne? Tak a je to roztočeno a je to trojka z Vizovic, paní Bronislava Grebeničková. Gratuluju. Tak já si to tady rovnou zakroužkuji, vracím trojku na příští týden. No a příští týden vlastně už naposledy a tam to bude trošku složitější, protože nás čeká vlastně soutěž, pak vylosujeme týdenního výherce a navíc tři výherce těch nádherných cen, těch pobytů na zámku. Takže mějte se hezky, nezapomeňte zámecké, ale to bude i o víkendu v čase výletu. V sobotu zámek Blatná, v neděli pak zámek Lnáře. No a půjdeme do finále, tak se nachystejte. V pondělí se na vás těším v 9:45. A od mikrofonu všem hezký pátek a víkend přeje za celý tým zámeckého léta Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V nemocnici v Blansku vznikne nové samostatné oddělení ARO. V Brně začíná veletrh módy a obuvy, představí nové kolekce od stovky značek. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně a bude oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Městská nemocnice v Blansku bude mít nové samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Momentálně je ARO součástí jednotky intenzivní péče interny. Změnu chystá vedení nemocnice ještě letos. Radní města tento týden schválili příspěvek na investici, která bude stát celkově 9 milionů korun, potvrzuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
2: Město na tento přesun a stavební práce s ním související vynaloží zhruba 5 milionů korun a dalších skoro 4 miliony korun investuje nemocnice potom do vybavení nového ARO.
0: Na brněnském výstavišti dnes začínají mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek bude z tuzemska. Upozorní na ně módní přehlídka Hezky Česky. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři, popisuje ředitel veletrhu Martin Škarka.
3: Novinkou toho aktuálního ročníku je soutěž Professional Top Style Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera bude vyhlášen jeden návrhář, který vyhraje.
0: Dnes si připomínáme 58 let od okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a při té příležitosti se veřejnosti představuje nově objevená nahrávka z rána 21. srpna 1968. Tehdejší rozhlasový redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy Československého rozhlasu a zachytil na ní atmosféru prvních hodin okupace i boje o rozhlas, včetně střelby. Záznam si později odvezl s rodinou do emigrace. Rozhlas ji získal z pozůstalosti. Sport. Češky dnes večer vystoupí na domácím evropském šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin večer se v Brně

0: postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Michaela Mlejnková.
1: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma. Takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem, co jsme předváděli ve VNLce. Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkou. K večeru čekejte od jihozápadu přibývání přeháněk a bouřek. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou postupně dobré až velmi dobré, biozátěž pak mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na stém 88. kilometru dálnice D1 zůstává porouchané nákladní auto. Na cestě do Brna blokuje jeden pruh. Na D2 pracují mezi 16. a 18. kilometrem v levém pruhu ve směru na Břeclav silničáři. A v újezdu u Brna je po havárii vodovodního potrubí uzavřena část Šternovské ulice. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krásné páteční dopoledne v pátek 21. srpna 2026. Milí posluchači, jsou 4 minuty, 4,5 minuty po 10. hodině a na Českém rozhlasu Brno právě začíná dopolední proud plný nestárnoucích písniček, ale také zajímavostí z našeho regionu, typů, pozvánek a v neposlední řadě také rad. Už za chvíli ale zabrousíme vzhledem k dnešnímu datu do světa hudby a podíváme se na jednu raritu ze spolupráce sourozenců Neckářových. Čeká nás ale také ochutnávka dalšího soutěžního receptu letošního jubilejního pochoutkového roku, pozvánka na zajímavou kulturní akci ve Veselí nad Moravou a Babské rady Jarky Vykoupilové. A to je výhled jen na první hodinu dopoledního vysílání. V té druhé přijde do studia veterinář Milan Štourač a v rámci chovatelské poradny poradí, jak na cestování s domácím mazlíčkem. Ať už máte nebo nemáte domácího mazlíčka, rozhodně zůstaňte s námi. U mikrofonu Janis Moras přeji pohodový a inspirativní poslech.

0: jsem se tady úplně zasnil, milí posluchači. A věřím, že vy taky, komu by neukápla slza při takové písničce My Heart Will Go On, Celine Dion. Rok 1997 a samozřejmě velkofilm Jamesa Camerona Titanic. A my u muziky zůstaneme ještě i v následujícím příspěvku. Přesuneme se ale do našich luh a hájů, jak se říká, protože u příležitosti 58. výročí, nebo spíš připomínky srpnových událostí roku 1968, zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář ji tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Je to tak dokonce jeho historicky první nahrávka ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti odborníci za jejich prvotinu považovali skladbu Doktor Damdy Dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a ten takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968, vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Damdy Dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.
0: Že jste, milí posluchači, zvědaví, jak ta písnička zní, tak tady je.

0: byla jedinečná příležitost slyšet první spolupráci bratří Neckářových z roku 1968. Dnes máme rok 2026, je pátek 21. srpna, máme chvíli po čtvrt na 11 a v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám třetí nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme už za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Tak to nám zpívala v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno Anna K. Máme chvíličku před 10:30, a letošní rok je v rozhlase 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti jubilea společně hledáme nejlepší recept všech dosavadních ročníků. Výherci jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 630 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude kuchař Ivan Vodochodský připravovat jakýsi masový koláč se salátem, tedy přesněji masový bochánek s lehkým bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Třetí nejlepší recept roku 2024 podle poroty. A Patrik Rozehnal také zjišťoval, co měl Ivan naposledy k jídlu.
1: Bez vás naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
2: Ty v kuchyni máš tady nápis Nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
2: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
2: Věřím.
1: No, vidíš. Ale jako malej teda jsem prý jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda jako jo.
3: A začali jsme s dobrotou, kterou kdysi před léty dělala v jižních Čechách Zdeňka Chatová. Masový bochánek je vlastně něco jako haše v pekáčku, v silné vrstvě, takový masový koláč s echt mletým masem všeho druhu, až jeho tam Ivan dal dost. A taky to kořenil a solil.
2: Jak ti drhne strojek?
1: Asi by to chtěl promazat.
2: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
1: Staroba.
3: Jak by se ten recept dal shrnout pár slovy?
1: Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
3: No, ochutnávali jsme s radostí.
1: Pojde, ne?
2: No, klidně můžeš držet talíř a to
1: já to držím. To si potrošku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
0: A zkuste třeba tuhle pochoutku, jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na masový bochánek s bramborovým salátem od kuchaře Ivana Vodochodského najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní recept s doudlebským bramborovým salátem od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Měsíc jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno nám necelé 2 minuty po 11:30 dospíval Richard Miller. A už za chvíli nás čeká pozvánka na jednu velmi zajímavou kulturní akci ve Veselí nad Moravou. Více prozradím už za chvíli. Teď ještě Art Garfunkel Bright Eyes. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Veselí nad Moravou v těchto dnech slaví své 770. výročí od první pečetní zmínky. V roce 1256 se poprvé objevila pečeť města v historických listinách. V rámci oslav organizátoři připravili bohatý program plný folkloru, historie, hudby a tradiční pouťové atmosféry. Podrobnosti teď přidá ředitel Veselského kulturního centra Lubomír Příkazký. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Veselí nad Moravou si letos připomíná 770 let od první pečetní zmínky. Co pro vás toto výročí znamená?
1: Tak první, co mě napadne, tak asi takové uvědomění si, jak dlouhou cestu musela tato lokalita, potažmo město Veselí nad Moravou, ujít za těch bezmála 8 století, o kterých se teď bavíme. Jedná se vlastně o překotnou dobu, kdy se v našem městě nebo v této oblasti měnili vlastníci hradu, následně zámku, když si město potom následně prošlo českými obdobími 20. století. A vlastně dneska se nacházíme tady v roce 2026, kdy věříme, že si tyhle 8 století můžeme připomenout, doufám, bohatým kulturním, společenským i historickým programem. Takže je to zároveň takový závazek pro nás, že bychom si moc přáli, aby zde návštěvníci během toho víkendu odjížděli spokojení a naplnění po silném zážitku. Doufáme.
0: Jedním z vrcholů oslav bude výstava Veselí 1256 až 2026, která se otevírá právě tento víkend. Co na ní návštěvník najde a podařilo se vám při její přípravě objevit něco, co vás samotné překvapilo?
1: Tak návštěvníci na této výstavě najdou v podstatě jako průřez té doby, o které se bavíme, to znamená průřez exponátů od zhruba od té poloviny 13. století a součástí expozice je také zajímavý a kvalitní model a pravděpodobné podoby toho hradu Veselí zhruba z té poloviny 13. století. No a to mě třeba osobně na výstavě překvapilo, tak velice hezký exponát nebo zajímavý je historický klíč od hradu Veselí, který pochází zhruba z toho 13. století, kde je velká šance, že jej držel v ruce přímo vlastně zakladatel hradu Veselí, komorník Sudomír.
0: Může se stát, že na oslavy přijde někdo, kdo ve Veselí nikdo nebyl. Co byste chtěl, aby si z těchto oslav odvezl?
1: Tak to jsem možná naznačoval už v té první odpovědi. Já bych si moc chtěl, že ten, kdo návštěvníku k nám přijede poprvé, aby si odvezl to, že na tento víkend bude minimálně několik dnů vzpomínat, ale hlavně, aby se mu třeba to tak líbilo, že se sem někdy s rodinou vrátí zase znovu. Jak jsem říkal, ten program nebude jenom kulturní, máme tady spoustu skvělých vinařů, destilačních darů a podobně, takže od kultury je to až průřez po tyto pěkné krasocíle, věřím, že jsme schopni návštěvníkům nabídnout.
0: Tak to už je ochutnávka z programu. Hlavní oslavy probíhají ode dneška do neděle. Kdybyste měl posluchače vy sám pozvat na něco konkrétního, na co byste je osobně nalákal a co by si podle vás rozhodně neměli nechat ujít?
1: Tak dneska oslavy začínají, jak jste říkal, dnes program vrcholí celá novým programem souboru Ondráž, na který se moc těšíme. Zároveň tady bude vystupovat místní folklorní soubor Radošov s cymbálovou muzikou Hrom a také velmi oblíbená kapela Bylo nás pět, což je folkroková kapela. To je teda dnešní den. Ještě bych možná zmínil, že dnes v 21.00 na nádvoří místního muzea proběhne letní kino, konceptuální film konec 60. let od Františka Vláčila s názvem Údolí včel, takže tím, jak si dodržíme nějaký ten historický koncept těch oslav. No a pokud bych zmínil zítřejší týden, tak opět se bude odehrávat na historickém Bartolomějském náměstí. Během dne vystoupí dechové muziky, rocková kapela, bude tady Kamila Tomšová, kvartet, což je fantastický jazz. Dále bude vystupovat Hrubá hudba, což jsou vlastně horňáčtí muzikanti z Horňátka, takže pouze cymbálky a moderních žánrů. No a večer bude zakončený tady v kostele svatého Bartoloměje krámovou hudbou renesanční polychonii, což bude zase zážitek jiného silného rázu. No a poslední den oslav bude, se přesuneme na hlavní náměstí Míru, kde zahraje známá kapela v Nějagáš Dor. Bude tam Jiří Kotača, kvartet, což je vlastně místní rodák, fantastické jazzové uskupení. Také tam bude mnoho aktivit pro děti, velké 15-metrové vyhlídkové kolo, parkourové aktivity, skákací hrady a mnoho dalšího.
0: Je toho dost a dost, vybere si každý. Děkuji moc. S ředitelem Veselského kulturního centra jsme pozvali na oslavy 770. výročí města od první pečetní zmínky. Pane řediteli, ještě jednou díky a ať se oslavy vydaří.
1: Já vám také děkuji, těšíme se na vás. Na stranou.
0: No a my se vracíme do našeho dopoledního vysílání. Připravena už je teď kapela Redikirken.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Zpívala nám Věra Špinarová, posloucháte Český rozhlas Brno, máme 2 minuty po 10:45 a už za chvíli tu budou babské rady Jarky Vykoupilové. Teď ještě zaspívá David Koller.

0: Nevylévejte zbytky vína, dají se využít při úklidu i při pěstování pokojových květin. Jak? To vás už teď naučí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Pokud jste při oslavě nestihli dopít šumivé víno a už mu dochází bublinky, oživte ho pomocí rozinky. Nesmí být tedy už úplně vyčpělé. Těsně před podáváním do vína přidejte 2 rozinky a víno bude zase připravené v podobné kondici jako při otevření. Máte-li ale zbytek jakéhokoliv vína, které už dopít nehodláte, rozdělte ho do tvořítek na led a dejte zamrazit. Až bude potřeba, snadno ho můžete použít třeba do omáčky nebo pod maso. Víno je díky svým antioxidačním vlastnostem a přírodním kvasinkám, které obsahuje, skutečným požehnáním pro rostliny a květiny. Pokud vám doma zbyla čtvrtka láhve vína, doplňte ji čerstvou vodou a použijte ji pak k zalévání. Stejně jako ocet je starší, už nepitelné víno vynikajícím odmašťovadlem povrchů. Lze ji použít k čištění skla, lednice nebo všech kuchyňských povrchů. A pozor, umí také neutralizovat pachy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Čeští chovatelé začínají redukovat chovy kvůli nedostatku krmiva. Silnice 50 bude po opravách vozovky u Zlechova plně průjezdná nejpozději v sobotu ráno. Boskovické muzeum připomíná výročí okupace ze srpna 68 výstavou a dnes má být oblačno až zataženo s teplotami do 28 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Chovatelé v Česku snižují stavy svých stád kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně méně krmných plodin. Některá družstva nemají jak výpadek pokrýt. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
2: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel.
3: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo odjinud se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
4: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny. A samozřejmě, že i to je problém.
3: Snižování stavu dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Hodonínskou radnici dočasně vede místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín. Zastupuje svého stranického kolegu Libora Střechu, který je po úrazu ve vážném zdravotním stavu a podle úřadu si léčba vyžádá delší čas. Chod radnice, poskytování služeb ani jednání nejsou nijak omezené. Silničáři dokončují opravu silnice první třídy číslo 50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Hlavní tah z Uherského Hradiště na Brno by měl být plně průjezdný nejpozději v sobotu ráno. Oprava vozovky na 2-kilometrovém úseku stála více než 28,5 milionu korun. Jako připomínku výročí srpnové okupace Československa uvedou v Boskovicích na Blanensku pracovníci galerie Otakara Kubína komentovanou prohlídku souboru snímků Invaze 68. Jeho autorem je fotograf Josef Koudelka, který z Boskovic pochází. Komentovaná prohlídka s následnou přednáškou doplňuje výstavu, která v galerii trvá už od května. Sám autor chtěl připomenout tehdejší dění v dnešních souvislostech, popisuje kurátorka galerie Gabriela Sauerová.
5: Samotná výstava jde opravdu do detailů prvních 6-7 dnů invaze. Je to nesmírně silný soubor. On si ten soubor vybral na svůj první výstavu ve svých rodných Boskovicích, aby připomněl, co se stalo, myslím si, i z důvodu politické situace ve světě.
1: Počasí.

0: Na jihu Moravy bude oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm. K večeru čekejte od jeho západu přibývání přeháněk a bouřek. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý, později odpoledne a večer mírný jihovýchodní až jižní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Mezi 16. a 18. kilometrem dálnice D2 pracují v levém pruhu ve směru na Břeclav silničáři. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Březiny, na silnici do Bukoviny. A v újezdu u Brna zůstává kvůli havárii vodovodního potrubí uzavřená část Šternovské ulice. Dobré cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ještě jednou vám přeji pěkné dopoledne na vlně Českého rozhlasu Brno v pátek 21. srpna 2026. Jsou 4,5 minuty po 11. hodině a naše dopolední vysílání vstupuje do své druhé části, která bude tak jako každý pátek patřit chovatelské poradně. Ve studiu už za chvíli přivítáme veterináře Milana Štourače, který poradí jak na cestování s domácími mazlíčky. Mohlo by se zdát, že 21. srpna už se léto chýlí k závěru, ale řada z vás si dovolenou jistě schovává na září a možná dokonce třeba až na začátek října, takže rady se ještě jistě budou hodit. A to ať už míříte do zahraničí nebo někam v rámci republiky či regionu, své dotazy budete moci položit přímo našemu hostovi. Číslo do studia ještě včas připomenu, teď už nás na úvod čeká první nestárnoucí písnička. Janis Moras u mikrofonu, pohodový a inspirativní poslech.

0: Jak svět přichází o básníky, se ptal Vítězslav Vávra a teď už se budu ptát já. Posloucháte Český rozhlas Brno a v rámci dopoledního vysílání nám dnes chovatelská poradna poradí se zdravotními riziky, která mohou domácí mazlíčky postihnout na cestách. Cestování s nimi může být radostným a obohacujícím zážitkem, nese však sebou i možné zdravotní problémy. Ať už plánujete víkendový výlet autem nebo delší dovolenou, bezpečnost vašeho mazlíčka by nikdy neměla být na druhém místě. Jaké mohou být nejčastější zdravotní problémy našich mazlíčků při cestování, jak během něj předcházet zažívacím problémům a kdy případně kontaktovat veterináře? Nejen na tyto otázky odpoví páteční chovatelská poradna a speciálně veterinář Milan Štourač, kterého právě teď vítám v našem studiu. Dobré dopoledne.
1: Hezký den vám i posluchačům, děkuji.
0: Posluchači dostanou prostor se zeptat, samozřejmě to ano, ale v prvé řadě se teď začnu ptát já. Rizika cestování s domácími mazlíčky, zdravotní problémy, které je mohou postihnout na cestách, které to jsou takhle jako na první dobrou, co byste vypálil?
1: Na první dobrou bych určitě vypálil zažívací problémy. Ať už problémy se žaludkem, nebo problémy se střevem. Je to proto, protože ten pejsek je, řekněme, jakési zvíře, které má rádo předvídatelnost. Je to rutina, kterou on má velmi rád. A ta rutina rozhodně vždycky tím cestováním je nějakým způsobem narušena. Je tam otázka toho, že to zvířátko ztrácí svoje jistoty doma, na které je zvyklý a přichází do zcela nového prostředí. Takže zažívání na první dobro problém, který se může, samozřejmě nemusí, jsou psi, kteří cestování snáší velmi dobře, nemají s tím problém, ale je to také o výchově, protože pokud na to štěňátko připravujeme psa už od věku štěněte, tak samozřejmě se potom chová, je dospělý pes úplně jinak, než když máme pejska 3-4 roky prostě doma, najednou se rozhodneme, že pojedeme autem do Chorvatska a pak se divíme, že cesta je tragická, zvrací, průjmuje, může taky třeba celou tu cestu výlet v autě, protože není na to cestování zvyklý. Takže rozhodně příprava je také takovou jakousi první záležitostí. Ať už pojedeme kamkoliv, tak by to zvíře mělo být odštěněte připravováno. Pokud jsme odkázání v úvozovkách na naši chalupu někde 30 kilometrů, no tak samozřejmě to bude asi o něčem jiném.
0: Takže zdravotní, řekněme tedy zažívací problémy, ale ne primárně proto, že by třeba psovi nebo i kočce bylo špatně v tom autě z té jízdy, ale proto, že má narušenou tu rutinu domácí.
1: Může samozřejmě jsou zvířata, kterým vadí prostě ty mírné nebo větší otřesy v autě a tak dál, ale tam jde o to, že to zvířátko prostě je, řekněme, to nemusí být stres ve zlém, to může být i stres ve smyslu, že to zvíře se někam těší, že prostě je s pánečkama, že bude něco nového a tak dále, ale ty stresové podněty se samozřejmě potom promítají do toho organismu a víme, posluchači určitě také, aspoň ti, kteří se zajímají o zvířata, že je propojeno mozek se střevem velmi intenzivně, takže možná to známe i z vlastní zkušenosti, když si vzpomenu, čekala mě nějaká těžká zkouška, tak nebylo dne, aby člověk neměl nějaký takový problém. Totéž je u zvířat.
0: Ano, říká se, že střeva jsou druhý mozek.
1: Přesně tak.
0: Takže u zvířat to platí podobně. Je to tedy obdobné u psu i koček tady v rámci
1: cestování? U psu i u koček, ano. Tam s těma kočkama je to trošku jinak. To jsou takové trošku jiné druhy jaksi domácích mazlíčků. Oni nemají rádi příliš nejenom samotné cestování, ale vůbec změnu toho prostředí. Jo? Takže pokud zase ta kočka není od kotěte naučená prostě někde někam, tak se může stát, že když ji potom jako dospělou někam vyvezeme v rámci třeba té dovolené a neuhlídáme, otevře se okno, dveře, něco, tak se může stát, že ona zmizí a bude se chtět vrátit domů. Takže kočky to mají nastavené trošku jinak. Já osobně nedoporučuji klientům, pokud opravdu nemají to zvíře naučené, aby s ním nějak cestovali na delší cesty. Hlavně ne kvůli té cestě samotné, ale kvůli tomu pobytu tam. Kočka je zvíře, které velmi dobře vnímá změny ve svém okolí a stačí třeba, že představíte skříň z bodu A do bodu B v jejím vlastním bydlišti a už s tím může být trošinku problém. A naznačuje to třeba tím, že přestane chodit na toaletu do záchodku, že to udělá vedle, chová se jinak. Takže s kočkama trošku opatrněji.
0: Tak to byla úvodní porce otázek na mého dnešního hosta, veterináře Milana Štourače, který nám dnes v chovatelské poradně hodně radí, je se zdravotními riziky, která nás mohou potkat při cestování s mazlíčky. Řada už bude na vás, milí posluchači, připomenu tedy číslo do studia 726465200. Pokud byste nám chtěli položit dotaz, ale nechtěli se zapojit přímo do našeho vysílání, tak nám můžete poslat e-mail na adresu brno@rozhlas.cz. Pojďme už teď na muziku a za chvíli se opět vrátíme k těmto radám.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Šplouchá nám moře a jde nám to do noty, protože my jsme se tady s panem veterinářem Štouračem zrovna bavili o letních dovolených a o letních dovolených se vlastně bavíme i v rámci chovatelské poradny, protože cestujeme s domácími mazlíčky a probíráme rizika, která s tím mohou přicházet. A já už vidím, že nám tady blikají telefony, tak pojďme přivítat prvního volajícího. Dobrý den, Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, tady Marešová, já vás oba dva moc zdravím.
2: Hezký den.
1: Poslouchám pana doktora, ale chtěla jsem se zeptat, jak o tím cestování. Máme 17-letýho pudlika a jezdíme do Orlických hor, je to tak zhruba 3 hodiny, ale s přestávkama. Ale nejhorší je to, že teďka, jak se mají ti psi jako přikurtovávat, tak my tam máme v autě takový, jsme koupili zvláštní polstrovanou takovou kolíbku a u toho je takové popruh, takové pás. A já když toho 17-letého pejska přikurtuju, tak on chudák nemůže se, jakože ho bolí o zádička, lehnout si na druhou stranu a tady toto všecko a jako on je zvyklý jezdit, ale tady, že on není, my jsme
2: rozumím. Se vzali
1: z útulku, že on není jako zvyklý na to přikurtování, tak jak to
2: vyřešit, abyste nedostali pokutu.
1: No, je to taková věc, ale mě toho peska je líto, on se těší, že pojede.
2: Rozumím.
1: A
2: v 17 letech už je to opravdu úctyhodný věk pro pejsky, takže gratuluji. A pokud vám mám poradit, no tak asi jiná cesta nebude, pokud chcete vyhovět požadavkům zákonu, co se týká provozu motorových vozidel, tak budete muset asi koupit místo té kolíbky klec. Já bych doporučoval, ona nemusí být ani plastová. Taková, víte, o čem mluvím, taková přenoska, nevím, jak je ten pes veliký, není to asi nějaký obr.
1: Pudlík.
2: No, takže takovou tu buď plastovou, tu přenosku, anebo to může být i přenoska, oni dneska dělají i textilní, že to je trošku skladnější potom doma, že to složíte vlastně.
1: A jo.
2: On to potom, není to úplně špatně i třeba pro zvířata, pokud poslouchají posluchači, které to zajímá. Oni to potom, ty zvířata, mohou brát i jako svůj vlastně domov, pokud jsou potom v nějakém cizím prostředí. Já nevím, třeba na hotelu nebo na nějaké chatě jiné, třeba nevlastní, tak oni to berou, že to je kus jejich domova, že to je jejich pelíšek, že tam je jejich jistota a jejich klid. Takže v těch 17 letech už asi to nebude úplně řešit, jestli je to jeho domov nebo ne, ale proto, abyste měli klid z hlediska cestování, tak by to bylo asi nejlepší. Na volno ho určitě nenechávejte.
1: No a nejlepší zaplatit. To je taková kolíbka, že on nedošáhne na šoféra, je to polstrovaný všecko, ale
2: vím,
1: prostě...
2: Vím, o čem mluvíte, ale už je na to starý, aby si na to zvykl, no.
1: No a to přikurtování.
2: To přikurtování, o to myslím, no. Ale tady ta klícka, když ho položíte na sedadlo, můžete ju přikurtovat v podstatě také, ale ten pes je v ní volně a může si sednout, lehnout, otočit se, prostě může se tam pohybovat víceméně svobodně, no.
1: Jo, pane doktore, děkuji.
2: Vůbec nemáte zač.
1: Byďte tam častěji, těch otázek se dělo hromadu. Děkuji moc.
2: Děkujeme.
0: Naschledanou, naslyšenou. Děkujeme za dotazy, za doporučení. Ano, pan doktor má vždycky dobré rady. Já jsem viděl, že tady blikal ještě jeden telefon, tak vyzývám, teď máme prostor, ale než se tady objeví, tak mě tak, a už se objevil, takže to netrvalo dlouho. Dobrý den, tady Český rozhlas Brno, kdo se dovolal?
3: Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Kdo tam je?
3: Dobrý den, dovolal jsem se do rádia.
0: Ano, do Českého rozhlasu Brno, máme tady chovatelskou poradnu týkající se domácích mazlíčků a cestování. Je to dotaz k tomu?
3: Můžete mě pustit písničku od Karla Gotta?
0: No to bychom moc rádi, ale bohužel to není teďka na pořadu dne. Pokud nemáte mazlíčka, pejska nebo kočičku a necestujete, tak bohužel teďka se věnujeme něčemu jinému. Takže to nevyhovím. Ale díky za zavolání. Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: No, k tomu byste měl nějakou radu, co pouštět mazlíčkům třeba na cestu, jestli můžou mít oblíbenou muziku vlastně?
2: Můžou, a některá zvířata to jak si vnímají velmi intenzivně, ale najdete na YouTube playlisty speciálně pro psy a pro kočky, kde jsou prostě zvuky, které oni mají rádi, je to dáno do nějaké harmonie a doporučuje se. A doporučuje se třeba Mozart pro psy, pro jedince, kteří mají epilepsii. Uklidňuje, má nějakou zvláštní kadenci tónu Mozartova hudba. Nerozumím tomu, omlouvám se, ale ta kadence tónu má působit nějakým způsobem na mozková centra a uklidňuje epileptické záchvaty.
0: Tak to je velmi zajímavé, takže i muziku můžeme vybírat nejenom pro sebe teda na cesty, ale přesně i s ohledem tak na mazlíčky, kteří s námi cestují a pomoci tak třeba i od těch nevolností, jak jsme o tom mluvili.
2: Od stresu.
0: Ano. Od stresu, tak. Na další rady od pana veterináře Milana Štourače bude čas opět po muzice, třeba bude příjemná i pro vaše domácí mazlíčky. Ještě jednou připomínám telefonní číslo, na které nám můžete volat, ale opravdu jenom dotazy týkající se tématu 726465200, případně připomínám také naši e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz.
4: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
5: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívali nám sourozenci Ulrichovi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno v pátek 21. srpna. Teď je na programu chovatelská poradna. Hostem je veterinář Milan Štourač a radí nám, jak cestovat s domácími mazlíčky. Stále připomínám, že nám můžete volat do studia a své dotazy směrovat přímo na našeho hosta. Telefonní číslo je 726 46520. Tato linka je vám plně k dispozici. A než někdo zavolá, tak já se doptám vlastně k tomu dotazu, který položila posluchačka před písničkou. A to je forma cestování, to znamená, jak vlastně toho mazlíčka přepravovat. Ona mluvila o nějaké kolíbce, to je něco, si mám představit jako něco jako sedačku, dětskou sedačku, ale pro zvířata.
1: Přesně tak, dětská sedačka pro zvířata, ale je ze všech stran jakoby ohraničená a to zvíře vlastně je tam uložené v tom a nemá moc možností, to ta paní měla pravdu, pokud je to třeba starší pes nebo pes, který má problémy ze zády, z klouby, tak nemá moc možností tam nějak měnit polohu, něco prostě, jo. Takže je to vhodné spíš pro mladší zvířata nebo pro zdravá zvířata. Jsou, jak jsem mluvil o těch buď plastových, anebo textilních přenoskách, tak ta textilní přenoska je velmi skladná, velmi dobrá. Má určitou nevýhodu zase, co se týká třeba údržby, protože když to máme z plastu, tak samozřejmě to opláchneme velmi rychle, vydezinfikujeme a tak dál. Pokud je to ta látková, tak tam se drží ty chloupky, případně slinty a tak dále, jiné exkrementy. Takže tam ta údržba je trošku složitější. Ono úplně nejlepší asi pro to cestování pro psy jsou auta typu kombi nebo SUV, kde kufr je součástí vlastně toho interiéru a tam potom stačí, když je vlastně ten kufr předělený, ať už kovovou, anebo nějakou textilní sítí. A tam to zvíře může být v podstatě uloženo, když to řeknu, na volno, ale nesmí mít prostě možnost se dostat do toho prostoru pro cestující. Jiná otázka je potom cestování třeba zvířat v letadle. Tam samozřejmě podle leteckých společností některé to mají do 8 kg, některé do 10 kg. Je možné, aby to zvíře cestovalo s klientem na palubě. Tam je to potom samozřejmě jednodušší, než když to zvíře je velké a je uloženo potom někde v podpalubí, kde vlastně má ztrátu toho majitele a tak dál. Takže tam ten stres je daleko, daleko větší pro to zvíře. Otázka cestování třeba vlakem, to už dneska také není úplně špatně. Dneska jsou vlaky moderní a odvezou nás na daleké cesty relativně. Takže to je asi takové, bych řekl, i pro to zvíře možná nejkomfortnější, protože stačí, že je na vodítku, sice musí mít ten košík, nebo měl by mít ten košík, ale je neustále pod jaksi přítomností svého majitele, může se zvednout, může se eventuálně i projít a tak dále. Takže za mě ten vlak není úplně špatně, ale samozřejmě auto má svůj komfort, zastavíme kdykoliv, kdekoliv, občerstvíme se, psa můžeme vypustit, můžeme ho napojit a tak dále.
0: Máme tady další volající, tak pojďme se podívat, co to bude za dotaz. Dobrý den, Český rozhlas Brno.
1: Jsme tady, dobrý den.
0: Ano, jsme tady. A čekáme, jsme zvědaví, na co se budete ptát. Dobrý den.
2: Já jsem se chtěla zeptat, my máme pudlíka taky, on má, teď má rok.
1: No, to je úplně nejlepší.
2: A když jsme si ho pořídili, tak vlastně manžel ráno rozváží noviny, jezdil s ním v autě, ho vozil sebou, protože máme ještě 11letého psa a nechtěl nechávat samotné brzo ráno doma. Ten pes byl zvyklý cestovat všechno a zhruba po půl roce, kdy my jsme mu pořídili takový, jak jste říkal o tom, takový košíček, do kterého on se dá, připne se tam, on si lehl, spal.
1: Ano.
2: A zhruba po půl roce jsme jeli další trasu a on se pozvracel.
1: Ano.
2: A od té doby, on prostě, když jede v tom autě, on si nelehne, on jenom sedí a hlavu vystrčenou opřený a nelehne si. Zkoušeli jsme prášky proti, aby mu nebylo zle.
1: A myslíte si, že se nelehne, protože je mu zle? Slintá, zvrací?
2: Nezvrací nic, právě, že když on tenkrát zvracel v leže, ale když prostě jedeme aj třeba 3 hodiny ano. A on celou dobu stojí prostě hlavou vystrčenou, mu padá hlava, spal by, on najednou vidíme, jak najednou cokoliv, jak by spadl, ale zase si stoupne. Zkoušeli jsme teda nějaký prášky, jeden drahý, ale jiný jsme neskoušeli.
1: Jo. Ono těch prášků není moc a co řeknu, oni úplně nefungují dobře, jo. Bohužel tam ty stresové a různé jiné faktory, které hrají roli při cestování, jsou natolik silné, nebo mohou být natolik silné, že to nemusí být úplně dobře s tím práškem. Možná někdy je to i horší než bez prášku. Dívejte, pokud to zvíře nezvrací, neslintá, čili nemá takový nějaký diskomfort opravdu, jenom prostě teda chce stát nebo sedět a chce sledovat tu cestu a i když je potom unavené, tak si odmítá lehnout. Nevím, co se stalo, jestli třeba prudčeji zabrzdil někdy manžel nebo něco, má to spojený s nějakým zážitkem, ale já bych to neviděl úplně jako drama, pokud to zvíře nechce si lehnout, tak si nelehne. Můžete samozřejmě zkusit si sednout vedle
2: no,
1: něho.
2: No, když s ním sedí syn, tak no. To samé vlastně. On chce snažit, když s ním někdo jede vzadu, tak se snaží ještě z toho košíku vyskočit.
1: A být, být v náručí.
2: Být v náručí, ale jako říkám, od malinka, od co jsme si odnesli, tak v tom autě v pohodě celou hodinu, když manžel roznášel, on tam spal.
1: Muselo se něco stát. No, muselo se něco stát, on si to spojil s nějakým negativním, s nějakou negativní zkušeností. Možná zkusit, to by možná mohlo fungovat, psí feromony dostanete koupit ve formě spreje, dostanete to v těch zooshopech nebo v Zverimexech postaru řečeno, prodejnách pro zvířata nebo i na internetu, dáte si do vyhledávače psí feromony, ono to má svůj název, ten já tady nemohu prezentovat, existují kromě jiného i ve spreji a můžete postříkat interiér toho auta, vy to cítit příliš nebudete, ale tomu psovi to bude dělat velmi dobře, bude se cítit bezpečný a říkám znovu, pokud nezvrací, nemá zažívací potíže během té cesty, tak to nemusí být úplně špatně. A ten feromon by vám mohl pomoct. Respektive
2: ale
1: jemu
2: teda. Vlastně, no. Tak máme strach, protože on fakt kolikrát jako ona je taková konstrukce, on má teda jenom 3 kila, necelý. Ale že to ta konstrukce by nemusela vydržet, protože on fakt se o to opírá celou vahou a furt a už vidíme, jak padá, usíná prostě, ale nelehne si.
1: Zkuste feromony.
0: Děkujeme za dotaz, přejeme, ať se to zadaří. Naschledanou. Před námi je další muzika a poté budete moci pokládat další dotazy našemu dnešnímu hostovi.
3: Český rozhlas Brno.

90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečko vím,

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

skáčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

0: Kolem páté přesně v 11.40 dospívaly moje krajanky Marta a ten Elefteriadu a vy stále posloucháte Český rozhlas Brno, páteční chovatelskou poradnu dnes s veterinářem Milanem Štouračem, který radí, jak z mazlíčky cestovat tak, aby je to trápilo co nejméně. Tak já jsem tady viděl blikat ještě jeden telefon, tak klidně vyzývám, můžete zavolat na číslo 726465200. Než se tak stane, tak mě by zajímalo, pokud už jsme někam dorazili, dobře a všechno v pořádku a tak, co když potom v tom místě pobytu se něco stane, co bychom měli mít sebou a kdy už je lepší se obrátit na odborníka i jak v případě třeba, že jsme v zahraničí.
1: Určitě je potřeba, nebo je vhodné to zvíře na tu cestu nějakým způsobem připravit, takže my bychom měli zůstat konzistentní v té jeho rutině, to znamená, jestli je zvyklý žrát, řeknu v 7 hodin večer, tak i když budeme na dovolené a budeme mít tendenci v těch 7 hodin večer zůstat ještě u baru, tak bude dobře, aby to zvíře v těch 7 hodin dostalo nažrat. To je první taková podmínka, aby tam zůstala ta rutina. Druhá podmínka je, druhý požadavek je asi takový, že by mělo zůstat stejné složení toho krmení. Takže já chápu, když někdo krmí třeba psa přirozenou stravou, maso, zelenina a tak dále, že sebou nepotáhne na dovolenou zamražené nějaké držky a podobně. Takže je dobře, když ta zvířata umí s prominutím žrát i průmyslovou stravu granule a právě na tu dobu té dovolené je to takové asi za mě jediné období, kdy jsem proto, aby to zvíře si hrálo na slepici, čili žralo průmyslovou stravu, ty hnědé bobky. Začneme s tím už zhruba týden, dva týdny před cestou. Musí tam být zase nějaká návaznost, protože když to ustřihneme ze dne na den, tak to také neudělá dobře. My bychom si měli taky uvědomit, že některá zvířata jsou vázána na zdroj vody. Jsou psi, kteří prostě odmítají pít jakoukoliv jinou vodu než tu, kterou my máme doma. Takže v tom případě je potřeba mít sebou i nabalenou teda vodu. No a určitě bychom měli mít sebou lékárničku pro to zvíře. O složení lékárničky jsme už tady hovořili několikrát. Je potřeba nebo je vhodné, abychom si zjistili v místě destinace, ať už to je u nás nebo v zahraničí, nejbližšího nějakého veterináře, eventuálně kliniku třeba i s non-stop provozem, protože potom, když se opravdu něco stane, nedej bože, vážnějšího a je potřeba rychlý zásah, tak než někoho seženem, než zjistíme, kde kdo vlastně nějaké telefonní spojení, než to vygooglíme, tak je dobře, abychom už byli na to připraveni dopředu a tady ty kontakty měli zaznamenány. No a já osobně navrhuji klientům, aby vždycky před cestou aspoň 2-3 týdny přišli k veterináři, který to zvíře zaprvé zkontroluje, prohlédne, jestli je všechno tam, kde má být, ve stejné velikosti nebo tak dále. Může zkontrolovat samozřejmě i funkčnost čipu, protože to je velmi důležité, zvlášť pokud jedeme za hranice. Může se stát, že z nějakého důvodu ten čip přestane fungovat a máme podovolené. Zkontrolovat, zda je všechno v pase nebo v očkovacím průkazu zaznamenáno tak, jak to vyžaduje. Je daná země, pokud cestujeme do zahraničí. A abychom neměli potom i tady z tohoto hlediska problémy, protože on vás třeba nebude nikdo dneska v rámci Schengenu, třeba nejsou žádné prohlídky, ale může se stát, že někde někdo zastaví policie, kontrola a potom, pokud ten člověk bude trošinku byrokratický, tak vám může udělat ze života peklo. Takže tady tyto věci by měly být všechny v pořádku.
0: Tak já se dívám, že nám tady ještě někdo volá, jeden telefonát ještě stihneme. Tady Český rozhlas Brno, kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den. Hezký den. Vy teďka probíráte ty mazlíčky, že ano?
0: Ano.
2: Můžu se zeptat, já mám psa Vikina 2 roky. Tři. Mm-hmm. A on, já bych potřeboval vědět, jestli, já když ho nechám v autě a chci si odskočit na benzinku nebo na záchod, on mě úplně skáče po celém autě. Nešel by nějak sklidnit nebo nějak jako ho naučit, aby zůstal na místě?
1: Povel na místo a zůstaň, to jsou základní povely, které by to zvíře mělo zvládat za každé situace a v každém prostředí, ať už to bude v autě, ať už to bude na ulici, ať už to bude na letišti, ať už to bude v poli. Prostě zůstaň, to je takový základní povel. No, ale rozhodně nenechával bych psa zavřeného v autě, i když jdete jenom čůrat nebo na benzinku pro energeťák, protože zvlášť tady v tomto počasí to může dopadnout velmi tristně a špatně. Jo, může se stát cokoliv, ono to nebude pak jenom o tom energeťáku nebo jenom o tom čurání, takže se to protáhne, čas letí velmi rychle a v tom autě se opravdu může stát potom i tragédie. Takže prosím, jestli jdete někam tady takhle, tak toho pejska z toho auta vytáhněte, dejte mu košík a někde ho...
2: vytahuju.
1: Někde
2: ano,
1: ho přikurtujte, přivažte, eventuálně ano, ho vemte na tu toaletu sebou. Dneska není ano, problém, aby šel i do benzinky, do toho shopu ano, s váma, abyste si koupil pití, občerstvení, ale v autě ho nenechávejte. Ale to nic nemění na tom, že povel zůstaň patří k základním povelům, které by to zvíře mělo zvládat.
0: Šimone, děkujeme za dotaz. Naslyšenou.
2: Děkuji taky, naschledanou.
0: Tak vypadá to, že už položíme si závěrečnou otázku. Zaujalo mě, jak jste tady zmiňoval čip, pas, očkovací průkaz a tak dále. Co bychom tedy, na co bychom respektive spíše neměli zapomenout? Co bychom neměli nechat doma, co se týká dokumentů pro mazlíčka?
1: Určitě je to právě, pokud se jedná o cestu v rámci České republiky, stačí očkovací průkaz obyčejný, v úvozovkách obyčejný, kde musí být potvrzené především vzteklina, která musí mít svoji platnost. Pokud se jedná o cestu do zahraničí, tak tam je potřeba, prostě nemůže vyjet to zvíře bez pasu a ten pas vlastně slouží jako očkovací průkaz, čili nevezeme dva dokumenty, očkovací průkaz a pas, ale do zahraničí pas, který slouží jako očkovací průkaz. Zase je to především o očkování proti vzteklině. Měli bychom mít, pokud jedeme mimo Evropskou unii, tak určitě se zeptat veterináře anebo přímo v té zemi na ambasádě, eventuálně na jejich stránkách ministerstva zahraničí, protože každá ta země mimo Evropskou unii může mít ještě své vlastní požadavky, které prostě musíme mít splněné. Je to typ odčervení, je to typ zbavení klíšťat, je to typ vyšetření krve proti látkám na steklinu. Takže tady jsou potom nějaké další podmínky mimo Evropskou unii, které musíme řešit. Mohl by vám pomoc veterinář, anebo přímo teda ambasáda či stránky dané země.
0: Jak s domácími mazlíčky cestovat bez rizika nám v dnešní chovatelské poradně Českého rozhlasu Brno radil veterinář Milan Štourač. Díky za návštěvu, ať se daří, těším se někde příště. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezké léto, nebo zbytek léta vám i posluchačům.

0: Hana Zagorová dospívala, blíží se nám 12. hodina, s ní závěr dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno v pátek 21. srpna 2026. Pokud se vám chovatelská poradna dnes s veterinářem Milanem Štouračem líbila, můžete si ji zpětně pustit na webu můjrozhlas.cz, případně v aplikaci. Ode mě je to pro dnešek vše, díky, že jste poslouchali, těším se opět někdy příště. Janis Moras se loučí od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, mějte se pěkně a přeji pokojný víkend.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bez dodávek elektrické energie zůstává po bouřkách 1300 odběrných míst. Ode dneška můžou lidé na brněnském náměstí Svobody oslavit dožínky. České volejbalistky zahájí mistrovství Evropy zápasem s Řeckem. Dnes bude velká oblačnost, odpoledne déšť, přehánky nebo bouřky, někde i silné. Teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Po včerejších bouřkách zůstává na jižní Moravě stále 1300 domácností bez elektřiny. Společnost E.ON eviduje 4 poruchy na vedení vysokého napětí, zatímco včera večer jich bylo 11. Montéři se je snaží opravit. Nejčastější příčinou potíží jsou popadané stromy a větve, shrnuje mluvčí firmy Lubomír Budný.
2: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uherskohradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie. Další větší poruchu řešíme ve Velkých Němčicích na Břeclavsku, kde je aktuálně bez proudu přibližně 200 odběrných míst.
0: Prezident Petr Pavel při pietním aktu k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy vyzval k obraně nezávislých médií. Lidé podle něj nesmí dovolit, abychom o ně v důsledku postupného rozkladu přišli. Sněmovna začne na podzim projednávat vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Náměstí Svobody v Brně bude od dneška hostit dožínky. Symbolizují a oslavují konec úrody. Akce nabídne venkovskou atmosféru, například prostřednictvím ukázek tradičních řemesel. Mezi nimi bude třeba stloukání másla nebo předení a tkaní. Akci dále popisuje mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
3: K novinkám patří spolupráce městské části s Mezinárodním folklorním festivalem Brno, tudíž se v průběhu akce uskuteční několik vystoupení folklorních souborů z celého světa a k dispozici kromě dobré hudby bude také několik stánků s občerstvením. Sport.
0: Český volejbalový tým žen dnes odehraje první utkání na domácím mistrovství Evropy. V 8 hodin večer v pavilonu P na brněnském výstavišti bude hostit Řecko. Češky jsou ve světovém žebříčku o 15 příček výš než jejich soupeřky a s Řeckem vyhrály 9 posledních vzájemných soutěžních zápasů. I proto kapitánka Michála Mlenková věří v úspěch.
4: Každý soupeř je těžký, nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
0: Skupina B v Brně začne už ve 14 hodin zápasem Rakouska a Srbska. V 17 hodin bude hrát Bulharsko s Ukrajinou. Další 3 skupiny hostí Istanbul, Göteborg a Baku. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost, ojediněle přehánky, déšť nebo i bouřka, je silné, k večeru ale jich bude přibývat. Teploty až 28 stupňů, biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehodu pozor na silnici 52 v Mikulově.

0: omezuje částečně provoz a spočítejte i se zdržením na příjezdu do Brna po dálnici D1 od 180. kilometru. Je nesouvislá kolona na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

K poslechu Moravy krásné země vás dnes pozval Braz Ben Čohaj, který vás na tuto správnou notu naladil polkou Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, dnes v našem kalendáři najdeme jméno Johana a Noemi, ve slovenském pak jména stejná a ještě navíc Janu a Janku. Já tedy přeji jen vše dobré, no a už se těším na nějakého toho zpěváčka či zpěvačku, prostě na dítko, která se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už cymbálová muzika Josefa Válka z Čejčep.

0: Tak to byla cymbalová muzika Josefa Válka z Čejče, která nám zahrála, zaspívala lidové. No ale teď už nám zaspívá dnešní zpěváček a tím je Martin Bětík, 10letý to mládenec z Pozlovic. Tak Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, no Martine, ty ani nevíš, jak jsem ráda, že ses dovolal právě ty, protože já skoro, myslím, jsem neměla na drátě v prázdninách u babičky žádného kluka, nebo možná jednoho, dvě. Samozřejmě ten počet těch holčiček je teda zastoupený ve velkém množství, no ale dnes se nám dovolal konečně mládenec Pozlovic. A co pak nám zaspíváš?
1: Ach, synku, synku.
0: Ach, synku, synku. Tak jo, můžeš začít. A...

0: No teda, tak nejenom, že to byl kluk dneska, ale taky kluk, který umí krásně zpívat. No Martine, bylo to perfektní. Kdo tě to naučil, tu písničku?
1: Babička.
0: Babička, to je ta babička, co spolu bydlíte?
1: Mhm.
0: No tak vy si asi tam zpíváte od rána do večera, protože máš skutečně velmi příjemný hlas a zpíval si čistě. No a máte také v Pozlovicích nějaké akce, kde bys mohl ukázat svůj um?
1: Máte... Ano, ale já tam skoro nikdy nejdu.
0: Jak to? A co děláš tedy, když jsou tam třeba, nevím, hody nebo něco?
1: Víceméně jsme doma.
0: Víceméně, no doufám, že nejsi víceméně nebo ještě více než méně na mobilu, Martine.
1: Ne, to ne.
0: No tak to tě chválím aspoň za toto. A co tak jako tě zajímá, kromě toho zpěvu?
1: No, fotbal hrajeme s kamarádama a ještě si někdy hrajeme na zahradě.
0: Mhm, a jaké byly prázdniny?
1: Byly moc dobré.
0: Tak pověz, kde jsi byla?
1: My jsme byli v Jizerských horách a byli jsme ještě v Tatrách a u babičky.
0: Teda, tak vy jste takový turisti a tam jste chodili asi na túry nějaké.
1: Jo, hodně na túry.
0: Hodně na túry, no tak to je dokonce turista Martin Bětík, který chodil po krásách naší země. Samozřejmě, Martine, doufám, že jsi i zpíval při tom, když jsi tam pochodoval zrovna třeba v těch Jizerských horách. No, musím říct, že jsi nás velmi potěšil. Jednak to, že jsi tedy toho mužského pohlaví, protože letos tedy holčičky opravdu volají každý den skoro a také musím říct, že pěkně zpívají. Chválím všechny ty děti, které se dovolali do projektu Prázdniny u babičky, stejně jako Martina. No a Martine, víš, co můžeš třeba vyhrát, nebo co můžeš získat?
1: Ano.
0: Ano, ty to víš. A co pak to je?
1: Rodinná vstupenka do brněnské zoologické zahrady.
0: No, ty bys to mohl tady za mě převzít. Ty tedy všechno víš, všechno znáš. Doufám, že budeš mít to štěstí v neděli, že tě třeba zrovna tebe vylosují a ty se podíváš do té brněnské zoologické zahrady. Tak já ti přeji, no, blíží se konec prázdnin, tak si to ještě užij, ty zbývající dny, třeba zrovna s babičkou, se kterou bydlíte, no a přeji ti, ať se v následujícím roce ve škole daří. Tak
1: děkuju.
0: Jo? No nemáš za co. Martine, my děkujeme, protože jsi moc pěkně zaspíval písničku Ach, synku, synku, no ale to já si takto nepovzdechnu. Neříkám ach, synku, synku. Martine, říkám, bylo to skvělé, Martine. A samozřejmě si zasloužíš i písničku a je to Subulická stárečka. Tak ještě jednou děkujeme a nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Český rozhlas Brno.

0: No, bracoviáci dohráli a dohráli písničku, kterou jsem věnovala dnešnímu zpěváčkovi z projektu Prázdniny u babičky, Martinovi Bětíkovi, 10letému. To chlapci z Pozlovic a zpíval opravdu moc pěkně. Zpíval lidovou písničku Ach, synku, synku. Tak Martine, ještě jednou děkujeme, zdravíme i babičku a přejeme krásný dnešní den. No ale teď už tedy zdravím a krásný den přeji i do Polichna. Pane Jožo, pozdrav patří vám. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Já bych dneska chtěl nechat zahrát do Kaňovic, u Luhačovic, mojí tetě, paní Marii Mališkové, která teď nedávno, nevím přesně ten den, slavila 90. narození. Já bych jí přál hodně ještě dalšího zdraví a ať je spokojená a ať ještě chodí já do Luhačovic na výlety. A ještě tu svou kamarádku Marušku, ale to nevím, že jsem zapomněl příjmení, ale oni si to povykládají. Oni určitě poslouchají, tak ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví a ať jsou spokojené. Děkuji, nashledanou.
0: Ano, není zač, nashledanou. Paní Bednářová, jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím. A když jsme u těch 90, tak bych chtěla nechat zahrát přání do Plenkovic u Znojma naší milé babičce, prababičce Růžence, která dneska slaví taky 90. narozeniny a přejeme jí celého srdce všechno nejlepší, boží požehnání, hlavně pevné zdraví, protože bychom si přáli, abys tu s námi ještě dlouho byla, mnoho štěstí, lásky a pořád spoustu sil, babičko, a chutí pečovat o svou zahrádku. Mm-hmm. Ať máš každý den důvod k úsměvu a hlavně ať víš, jak moc tě máme všichni rádi a co pro nás znamenáš. A to jí přeje ze srdce syn Jan s přítelkyní Alenou a rodina Bednářová z Křeptova.
0: No tak to byla krásná slova pro tuto milou babičku, která nevím, jaké nese příjmení, paní Bednářová.
2: Růženka Staláková z Plenkovic u Znojma, paní Ostrá.
0: A teď už vím, komu zazní písnička po tomto krásném přání. Naschledanou.
2: Paní Ostrá, moc krát děkuji.
0: Není zač, naschledanou. Děkuji moc i vám. No a v neděli 23. srpna oslaví 93. narozeniny. Pan Zdeněk Vykoukal z Bohuslavic u Kyjova. Vše nejlepší, hodně, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti mu ze srdce přejí dcera Zdeňka s rodinou, dcera Jindřiška s rodinou, 4 vnoučata s rodinami, no a k přání se připojují i pravnoučata Jáchym, Justýna, Libor, Sofie, Samuel, Daniel, Dominik a Eliška. A už vinčování další přejeme naší milované mamince, babičce a prababičce, paní Janě Kovářové ze Strážku, k jejím 85. narozeninám, hlavně pevné zdraví, radost a spokojenost do dalších let. Děti, vnučky, vnuk a pravnoučci Vojtíšek a Jonášek. No a písnička mi potěší Záhorjenka.

0: Tak to byla písnička, krásná písničky podání Záhorjenky. No a už tady mám další telefonáty, tak nejprve dávám slovo do hroznové lhoty paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Zdravím vás za celý Český rozhlas a mám takové přání. Zítra 22. se dožívá můj syn Mirek Pavlica z Louky 60 roků. Já mu přeju s celou rodinou, sestra Marie, Milena z rodinu, Petr z rodinu a Pavel, všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se mu daří na cestách, protože je šofér, ať ho vždycky chrání Panna Maria. A ještě mám jedno přání. V těchto dnech se dožívá moje kamarádka Marie Marečková z Hroznové Lhoty 80 roků a s manželem 60 roků společného života. Tak jim také přeju hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a ať si toho váží, té společné cesty, protože každému to není dopřáno. Moc krát vám děkuju za prostor.
0: No, já ještě dodám úplně na konci, ať vašeho syna Mirka Pavlicu chrání ten jeho patron, patronem řidičů je svatý Krištof, takže věřím, ano, ano, že se mu na cestách nic celého nepřehodí.
1: Jo, jo, moc krát díky a zase někdy na shledanou.
0: Zase někdy na shledanou. Paní Jano, teď už jste na řadě vy a já vím, komu budete přát. A dokonce vím, že už se této milé jubilance tady dnes přálo, ale je to na vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostra. My bychom chtěli popřát naší milované babičce Ružence Salákové do Plenkovic hodně pevné zdraví, aby jí nožky sloužily k její milované zahrádce.
0: A já ještě doplním, že Růženka slaví 90. narozeniny.
2: Ano, k 90. narozeninám a přeje Jana, Lucka a Lukin z Železného.
0: Ano, no já tedy nevím, kdo kdy má nějak narozeniny či svátek, ale vím to od paní Bednářové, která také poslala krásné přání pro
2: vám. Je sestra.
0: To je sestra, tak ano, tak Růženka si
2: ano,
0: dneska užívá. Tak jo, tak doufám, že si užívá i při pěkných písničkách. Teď bude veselá písnička, takže připijeme, přiťukneme si na zdraví, alespoň takto na dálku s tou vaší milou babičkou Růženkou. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: No a tady mám dopis, přátelé, krásně napsaný psacím písmem a to už se dnes tak často nevidí. Tak tedy, jako stálí posluchači vaší rozhlasové stanice a zvláště pak pořadu Hrajeme na přání, vás zdvořile žádáme o odvysílání blahopřání pro manžele Bacuchovi z Vysokého Pole, kteří se dožívají v roce 2026 kulatého životního výročí 80 let. Přejeme z celého srdce hodně štěstí, protože je krásné, hodně zdraví, protože je vzácné a také hodně lásky. To ze srdce přejí syn Michal s rodinou a dcera Markéta s rodinou. No a hlavně pak všichni důchodci z Vysokého Pole, tak to bylo další krásné přání. No a jak už jsem říkala, bude to veselá písnička a já už jenom říkám, hraj nám muziko.

0: Tak dozněla pěkná polka Blahoslava Smišovského v podání mistřiňanky. No a teď už já mezi názvu milou slovenskou posluchačku paní Růženu ze Záhorí. Dobrý den.
1: Príjemný dobrý deň vám prajem do rádia. Prostredníctvom vašej relácie by som chcela zablahoželať. Je to Klaudia Jakubovičová k narodeninám z Borského Mikuláša. Je to priateľka môjho vnuka. Klaudi, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia a nech sa vám dobre darí v tom novom bývaní. To praje ti Peťová babka. A ešte mám jedno. Dneska má meniny moja sestra, pani Jana Vizváriová. Sáro, Jany, všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia ti praje sestra Růžena. Ďakujem pekne a do počutia.
0: No, ja říkám do počutia, ale vy ste, pani Růženko, dnes už musela byť spokojená, třeba zrovna, když hrála tá Záhorienka. Ty no. Písničky, že jo, to se vám muselo líbit. Tak jo,
1: Ano. Tak
0: doufám, že se bude líbit i ten další valčík, který za chviličku zazní. Naschledanou.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Naschledanou, no a teď už Zlín a paní Zdeňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a všechny posluchače a chtěla bych vaším prostřednictvím poprosit o písničku pro manžele Hanku a Mirka Mikulkovi ze Spitínova k jejím 70. narozeninám. Přeji jim všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví a boží požehnání. Zdenka ze Zlína.
0: Krásné přání, paní Zdeňko, hezký den, nashledanou. No a přání pro pana Františka Daňka. Tati, všechno nejlepší k tvým narozeninám. Přejeme hodně štěstí a zdraví a mnoho pohodových dnů. No a to přejí dcera Jana, vnučky Andrejka, Tereska a Helenka a pravnučky Melinka, Natálka a Amálka. A jak zní vinčování k narozeninám pro paní Jiřinu Rýglovou z Čáslavic? Přijmi dnes kytičku štěstí, co nikdy nezvadne, a kouzelný plamínek lásky, který nikdy nezhasne. Pevné zdraví a pohodu ti přejí manžel Josef, dcery Helena a Eva, Pavel, Marek a vnoučata Helenka, Evička, Mareček a Šimonek. O rozhlasové blahopřání nepřijde ani pan Stanislav Labaja z Liptála. K dnešním krásným narozeninám ti přejeme. Náš milý dědo, tatínku, tcháne, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí a domácí pohody a do dalších let pak jenom to nejlepší. No a to přejí manželka Marie, děti Karel, Marie a Stanislava a všichni vnuci i ostatní rodinní příslušníci. A jak už jsem říkala, bude to valčík a bude to přímo Jarošovský valčík.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Tak odpeď Morava krásná zem, vracím se k předchozí písničce, byl to Jarošovský valčík, Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka, podání Boršičanky, Antonína Koníčka. No a teď si poslechneme nějaké milé přání v podání pana Václava. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Tady je Václav Soukuba. Já bych měl nechat zahrát své manželce Janě Soukupové, která se dneska má narozeniny, dožívá se 76 let. A chtěl bych jí strašně poděkovat za péči o rodinu, o mě, jako ze všech zdravotních stavů, které ona má problémy. Ještě se přitom stará i o mě, pomáhá mi ze všem. A strašně bych nechal i od vnuku a od dvou synů nechat nějakou hezkou písničku za její obětavost a všechno možné, co ona pro nás dělá, protože to je člověk, který má široké srdce.
2: Ano. Děkuji vám moc. Tak to jsou slova, která určitě paní Janu, vaši milou manželku, pohladila a věřím, že pohladí písnička. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: No a písnička potěší i milou tetu paní Marii Bednaříkovou z Polešovic. Je to hudební dárek jejímu významnému životnímu jubileu, které oslaví dnes. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, síly, energie a radosti z práce na zahrádce a připečení výborného cukroví. To přeji Martikánovi a Oharkovi a Julinka posílá tetě velkou pusu. Další dobré odpoledne narozeninovou písničku posíláme Kristýně Florianové do moravského Žižkova houslistce a zpěvačce cymbálové muziky Modruša. Zrovna v tomto čase je v jednom kole, tak oslava musí počkat do neděle. S celou veselou partičkou mladých muzikantů chystá úplně první setkání cymbálových muzik. Dnes v 6 večer se k její Modruši přidá Notečka, Frajár a Vergariovci. Když si vezmete nástroj, můžete si zahrát s nimi. Prostě za slunka i v dešti, ať všem hlavy třeští. Tak neseďte doma a přijeďte se předávkovat skvělou cymbálovou muzikou do moravského Žižkova. A tady dobrý den, chtěl bych vás poprosit o dodatečné zahrání nějaké krásné písničky paní Věrušce Polčákové z Pozděchova k jejím 78. narozeninám, které oslavila včera. Hodně štěstí, zdraví do dalších let jí přejí manžel Drahomír, vnouci Standa a Martínek, syn Standa a rodina Polčákova. No a hezká písnička i pro rodiče Jiřinu a Petra Chromkovi z Újezdce u Luhačovic, kteří tuto neděli oslaví 40 let společného života. Mnoho dalších společných let ve zdraví, vzájemné lásce a s božím požehnáním, to přejí čtyři děti s rodinami. Vnoučátka Dominiček, Filipek, Sofinka a František posílají velké pusy. A ještě se zpívá.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla veselka a ještě přání, hudební dárek, ať zaletí do Horního Němčí a potěší pana Františka Štykse s paní manželkou, jelikož jsou pravidelnými posluchači. Přejeme jim pevné zdraví a zase zdraví úměrné věku. Co bolelo, ať se zhojí, co těšilo, ať se zdvojí. Dále radost kruhu milující rodiny po boku dcer Markétky a Romany s rozvětvenými rodinami. No a panu Františkovi hospodářství ať vzkvétá, v životě nic neodkvétá. Maštali nebo na zahradě, pane Františku, ať vám vše celoživotní čtyřnohé lásky řechtají a jsou nadále vaším hnacím motorem. To a ještě víc vám od srdce s tou nejkrásnější společnou vzpomínkou s vámi, pane Františku, od srdce posílá Pavel s manželkou. A úplně poslední dnes, no, 21. června v roce 1946 poprvé spatřil světlo tohoto světa náš tatínek, dědeček a už osmkrát pradědeček, pan Jan Lecián ze Sobůlek, rodák z Moravan u Kyjova. Od dětství má rád fotbal, kde už má své pokračovatele a taky, tak jak už to v našem kraji patří, má rád dechovku, folklor, ale především svoji milovanou rodinu. Velice rádi bychom mu předali přání tatínku a dědečku. Přejeme ti ještě spoustu pěkných let prožitých v dobrém zdraví, aby ses radoval s milovanými pravnoučátky, měl radost z jejich školních úspěchů, stejně jako z pracovních úspěchů vnoučat. Také ti děkujeme za příkladný společný život s naší maminkou a tvojí manželkou. Bezmála 60 roků jdete společnou cestou. Máme vás všichni moc rádi. Vaše milující děti, dcera Jana s manželem Broňou, syn Milan a dcera Dáša. No a musíme vyjmenovat i vnuky a pravnuky, protože by nám to vynechání neodpustili. Mají všichni dědu a babičku velice rádi. Velkou pusu posílají vnoučata Pavel, Milan, Tomáš, Dáška a pravnoučátka Adámek, Kubík, Emička, Beátka, Stelinka, Apolenka, Jeník a Kateřinka. No písnička ta také nechybí, jsou to Šartičané.

Tak to byla Šardičanka, no a myslivecké sdružení Podhájí Újezdec pořádá v sobotu 22. srpna o 13 hodin na myslivecké chatě v Újezdci u Luhačovic, konec ulice Vinohradské, dětský den, no a od 18 hodin následuje srpnová noc k tanci a k poslechu, bude hrát slovenská skupina, budou zvěřinové speciality, srdečně vás zvou myslivci. No ale je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem, polední část končí. Ještě jednou zdravím moc šikovného 10letého mládence Martina Bětíka z Pozlovic, který nám zpříjemnil svým zpěvem Moravu krásnou zem. No a naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá. Přeji pěkný den. No a na závěr Gloria pod hvězdami Zdeňka Gurského.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tady vládnou major Šebek a pan Kraus. Slavná komedie o dětech a jejich rodičích Pelíšky. ČT2. Hořké důsledky událostí srpna 1968. Dokument Přerušené jaro, normalizační noc. A ČT Art. Krátce po sametové revoluci se v pražské Lucerně po 20 letech znovu sešly Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Václav Neckář. Golden Kids Comeback 2. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Představitelé Brna a Jihomoravského kraje uctili památku obětí srpnových událostí z roku 1968 a 1969. Většinou Česka dnes zasáhnou bouřky, musíme s nimi počítat i v Jihomoravském kraji. V Brně začal veletrh módy a obuvy, představí nové kolekce od stovky značek. Dnes bude většinou oblačno, můžou se objevit přehánky, bouřky i silné teploty, budou až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Představitelé Brna a Jihomoravského kraje dopoledne uctili památku obětí srpnových událostí roku 1968 a 1969. Položili květiny u pamětních desek v ulicích Rašínova, Orlí, Jihlavská a Jedovnická. Lidé, politici a představitelé státu se dnes sešli také před budovou Českého rozhlasu v Praze. Vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO připomněla její civilní oběti. Projevy některých dalších politiků doprovodil na pětě pískot a skandování nesouhlasu. Hlasných hesel. Před budovou rozhlasu se dnes sešly také desítky lidí s transparenty na podporu zachování médií veřejné služby. Česko odpoledne zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Pro Jihomoravský kraj je vydaná výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 20 hodin do zítřejších 4 ráno. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude také silný vítr.
4: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
2: Městská nemocnice v Blansku bude mít nové samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Momentálně je ARO součástí jednotky intenzivní péče interny. Změnu chystá vedení nemocnice ještě letos. Radní města tento týden schválili příspěvek 5 milionů korun na stavbu a přesun. Další 4 miliony půjdou na vybavení oddělení, upřesnila mluvčí radnice Pavla Komárková. Na brněnském výstavišti dnes začaly mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek bude z tuzemska. Upozorní na ně módní přehlídka Hezky Česky. O nejlepší model budou soutěžit profesionální módní návrháři, popisuje ředitel veletrhu Martin Škarka.
5: Novinkou toho aktuálního ročníku je soutěž Professional Top Steel Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít v 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera bude vyhlášen jeden návrhář, který vyhraje.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude velká oblačnost, přehánky nebo i bouřka, večer jich bude více a můžou být ojediněle i silné. Teploty odpoledne vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný a v bouřkách může zesilovat. Biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Se zdržíte už od Ostrovačic. Po Brno budete po pojíždě zhruba 25 minut. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a také Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
7: Nějak

0: Mám chuť. Sucho.
1: Jo, sucho.
0: V ústech.
1: Sucho v ústech.
0: Ano.
1: To je dnešní téma.
0: To bude ono.
1: Ano,
0: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
1: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu, sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vidíte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuju a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano. Je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenu zase naši posluchači, kteří másnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech suchu jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinu zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, tu znáte vyschlo my v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další?
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád lahev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktor, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí se rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domývám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paně doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby. Takže tohle, co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno. Existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to, ptáte se, telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló,
1: dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda...
2: Vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil...
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří. Tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli. Přesouváme se za dalším dotazem. Kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě? Téma sucho v ústech.
3: No, rožnou zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano,
3: jo?
2: To právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně obyčejné vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem, paní doktorko, byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Mějte se nasledanou.
0: Neloučíme se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není. Tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux. Existují léky.
2: To už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně, druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 6:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak to bude vnoci, ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá v kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdravé.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústech, až písemně loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní nosní krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat dál. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mně je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech, méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku, paní.
1: Ležíte. No tak, tak zkontrolujte, prosím, množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože
0: když si čistíte
1: toto může,
0: zuby večer, ano, může to způsobit
1: tyto
0: problémy.
1: Může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je.
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale
0: já
1: aby vám...
0: Problém.
6: Já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě ani sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
2: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší, a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé, najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit, a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
1: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
2: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
1: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Čeští chovatelé začínají redukovat chovy kvůli nedostatku krmiva. Festival Brno buď lásku a připomíná na Římském náměstí srpnovou okupaci Československa. České volejbalistky dnes zahájí domácí mistrovství Evropy v Brně. Na jižní Moravě bude oblačno, můžou se objevit přehánky, bouřky, někde i silné teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně méně krmných plodin. Některá družstva nemají jak výpadek pokrýt. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
2: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek. A čirok ten nám ani nevzešel.
3: Vysvětluje chovatel Jakub Březina. Zahraniční kupec si dnes vytipoval 12 jalovic. Celkem jich na jatka půjde 30, tedy asi desetina chovu. Nakoupit krmivo od jinud se nevyplatí. Už teď mléko prodávají se ztrátou. Pokračuje předseda Zemědělského svazu Martin Pícha.
4: Cena mléka je bohužel pod výrobními náklady. Řádově korunu 50, možná 2 koruny. A samozřejmě, že i to je problém.
3: Snižování stavu dojnic může podle Píchy naopak cenu mléka do budoucna zvýšit. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Dálnice D1 mezi Brnem a Prahou bude dnes v noci uzavřená. Silničáři budou provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka a dálnici uzavřou v obou směrech mezi exity 29 Chocerady a 21 Mirošovice ve 22 hodin. S obnovením provozu počítají zítra v 6 ráno. Zkouška bude pokračovat i další noc. Uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 20 do 8 hodin, informoval dnes Luděk Hubáček z ředitelství silnic a dálnic. Objízdná trasa pro osobní auta a kamiony do 12 tun povede od exitu 34 Ostředek po silnici 2. třídy 110 přes Soběhrdy a Kozmice do Benešova a dále po silnici 1. třídy číslo 3 zpět na dálnici D1 přes exit 21 Mirošovice. Kamiony nad 12 tun musí uzavřený úsek dálnice obět přes Humpolec k Táboru a zpět po dálnici D3 a silnici 3. Festival Brno buď láska dnes připomíná výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Organizátoři se akcemi po celý týden snaží propojovat českou a ukrajinskou kulturu. Návštěvníky zvou kromě koncertů na různých místech města také na takzvané Římské náměstí, kde chystají hlavní vzpomínkový program, popisuje Ilnara Dudaš.
5: Myslím si, že i tohle je vlastně ta paralela, která spojuje Ukrajinu a Česko. Ukrajina dnes zažívá válku, Česko si prošlo něčím podobným a v roce 68. Promítneme tam i několik dobových dokumentů z roku 68 a také fotografií. Sport.
0: Češky dnes večer vstoupí do domácího evropského šampionátu žen ve volejbale. V 8 hodin se v Brně postaví Řecku, které 9krát v řadě dokázali porazit. Mistrovství Evropy žen se v Česku koná poprvé od roku 1997. Tehdy skončil domácí výběr třetí. Šance zahrát si před vlastními fanoušky si cení i kapitánka Česka Michála Mlinková.
6: Tak asi se to nestává každý den a myslím si, že to bude asi jednou za kariéru, kdybychom se tady mohli zahrát. A jsem za to nesmírně vděčná, protože ne všichni měli tu šanci a čest tady si zahrát doma. Takže doufám, že přijde hodně fanoušků nás podpořit a že se jim odvětšíme krásným volejbalem.
0: Češky ve skupině postupně vyzvou ještě Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Případné osmifinále i čtvrtfinále by hrály také v Brně. Na semifinále a zápasy o medaile se šampionát přesune do Istanbulu.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě bude odpoledne velká oblačnost, výjimečně se můžou objevovat přehánky nebo i bouřka, večer ale budou přibývat a můžou být i silné. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je slabý, postupně bude mírný, v bouřkách může zesilovat. Biozátěž je pro dnešek mírná. O počasí bude za chvíli s meteorologem Mojmírem Martanem mluvit i Borek Kapitančík.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Kvůli dopravním omezením a silnému provozu se zdržíte už.

0: od exitu 178 Ostrovačice po 96. kilometr okolo 25 minut. 10 minut naberete také na příjezdu po dálnici D2 ve směru na Brno. Kolona se tvoří od 3. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, milí přátelé, a tenhle pozdrav zazněl přesně 5,5 minuty po 14. hodině. Je pátek 21. srpna 2026. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno po Věře Šenbekové přebírá štafetu Borek Kapitánčik. Začíná dobré odpoledne s reportážemi, muzikou, která prostě neáne zestárnout, a je to velmi dobře. Ale také třeba naší soutěží Víkendová trefa a pravidelnou páteční dopravní informací z jihomoravského Kordisu. Tohle všechno je před vámi od téhle chvíle až do 16. hodiny. Ale vrátím-li se k tomu, který den vlastně máme. Jak už jsem říkal, pátek 21. A ve vašich kalendářích, stejně jako já teď, můžete číst, že je to den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Říkám to hlavně proto, že jsem si jednak vědom toho, že minulost nezměníme, budoucnost je nejistá a podstatné je teď a tady. Ale zároveň jedním dechem dodávám, že mnohdy v minulosti najdeme odpovědi na otázky dneška. Přeju vám dobré odpoledne a pokud možno úspěchy ve všem, na co sáhnete. S tou první písničkou přichází Karel Gott a za chvíli si budeme povídat o počasí.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Aneta, Annefrid, Benny a Björn neboli čtveřice ABBA a jejich Super Trooper. Písnička už více než 45 let stará. A já soudím podle toho, mám totiž ten vizuální výhled na naše indikátory a před chvilkou se tam na té takzvané šavli, tedy na posuvném potenciometru, objevilo cosi, co by si mohl vysvětlit jednak jako zkouška spojení s Mojmírem Martanem, ale možná, že si zpíval společně s ABBou a Super Trooper. Nevím, co z toho to bylo, ale dávám přednost tomu druhému. Mojmíre, zdravím vás do brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Zpíval jste si společně s ABBou? Já vím, že to nesouvisí s počasím, ale hned se k němu dostaneme.
2: Tak nespíval, ale tuhle písničku mám docela rád.
1: Podupával jste si, no tak to byl možná ten zvuk, který já jsem vizuálně viděl na indikátorech. Tak ale teď prosím, jaký je stav počasí na Jižní Moravě?
2: Tak máme většinou oblačno až zataženo, zatím je to beze srážek a teploměry ukazují hodnoty od 23 do 27 stupňů, strážnice hlásí 28.
1: Tolik je stupňů na Jižní Moravě právě teď, co nás čeká během odpoledne. Vystoupají ještě teploměry, bude se vyjasňovat?
2: Tak vyjasňovat se nebude, převažovat bude právě velká oblačnost, ale přeháníky nebo bouřka se budou vyskytovat jen výjimečně, až večer začne od jihozápadu jihu přeháněk a bouřek přibývat. Ty mohou být ojedněle i silné, které mohou být také doprovázené přívalovým deštěm, nárazovým větrem, případně i menšími kroupami. Vítr teď fouká většinou slabý, jižních směrů postupně bude trošku zesilovat, nejvýrazněji potom samozřejmě bude zesilovat v bouřkách a později večer, kdy čekáme už ten vítr postupně i čerstvý.
1: Zmínil jste ojedinělý výskyt, možný ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami směrem k večeru. Noc bude podobného ražení, tedy noc na sobotu?
2: Zpočátku ano, to bude hodně větrno a ještě budou doznívat přeháňky a bouřky, ale v průběhu noci nebo spíše kránu budou srážky a na mnoha místech i oblačnost ubývat. Do rána se ochladí na 16 až 13 stupňů, čerstvý jižní až jihozápadní vítr se v průběhu noci změní na západní až severozápadní s nárazy kolem 55 km za hodinu, kránu ale bude vítr slábnout.
1: V sobotu ráno vyjde v Brně slunce v 5 hodin a 54 minuty. Zítřejší západ slunce nastane v 19 hodin a 59 minut středoevropského letního času a po celou sobotu bude platit stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže, tedy zátěž mírná. Jaké počasí nás čeká v sobotu přes den a co přinese neděle?
2: Tak většinou polojasný den, jen ráno může být i skoro jasno. V průběhu dne se může oblačnost přechodně zvětšit, ale přeháníky se vyskytnou jen ojediněle, hlavně na severu kraje. Večer pak se bude vyjasňovat. 23 až 26 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Bude poměrně větrno, povane mírný vítr západních směrů. Odpoledne lokálně i s nárazy kolem 55 km za hodinu. Jen ráno a večer ten vítr bude slabší.
1: A jak uzavřeme tento týden? Jaká bude neděle?
2: Neděle bude klidná, jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná, ráno chladno s teplotami 12 až 8 stupňů, odpoledne příjemných 21 až 25 stupňů, foukat bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno v našem dobrém odpoledni se vám s informacemi o počasí přihlásil meteorolog Mojmír Martan. Děkuji vám za ně a přeji vám klidný víkend.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: doma jdeme dál. Možná jste si společně s touhle písničkou o učitelce Josefíně znovu vzpomněli na 70. léta. Byl to Petr Spálený, který vám zpíval na vlně Českého rozhlasu Brno. Dnes je 21. srpna a je to 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Nechala za sebou přes 100 obětí, na které lidé vzpomínali i rok poté, tedy v roce 1969. Tyto vzpomínky přerostly v masové demonstrace, násilně potlačené pořádkovými službami. Jak tyhle nepokoje vypadaly v Brně? Svědectví pamětníka přineseme v reportáži za pár chvil, cirka 8, možná 9 minut. Uslyšíte, dávejte dobrý pozor. Ale já pro vás mám, a dávejte také dobrý pozor, ještě jednu pozvánku na zítřek. A je to pozvánka trošku jiného ražení. Je to pozvánka na Silberbauerovo hudební podií, tedy na zahajovací koncert tohoto festivalu. V kostele Na nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí se zítra 22. od 19 hodin koná zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Silberbauerovo hudební podií. Koncert nese podtitul Varhaní kontrasty a představí vynikajícího rakouského varháníka Johannesa Zeinlera, který s hlubokým zaujetím a interpretační brilancí provede posluchače napříč různými hudebními epochami. Program je poskládaný přímo takzvaně na tělo vranovským varhanám, tak, aby předvedl veškeré technické i zvukové možnosti tohoto mimořádného královského nástroje. Zítra 22. od 19 hodin v kostele Na nebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. A co pak si asi připravil Eda Štatlař, když tak trval na té Josefíně?
1: Edův zvonek.
2: Posledně jsem se trošku rozkecal, tak dneska jeden krátké výstižné. Klepec na nebeský futra. Svaté Petr zařve. Co je?
3: Neříká se, co je, ale kdo je.
2: Je zase učitelka.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a je před námi vlastně předposlední srpnový víkend roku 2026. A vypadá to, že minimálně v neděli bude počasí, které už nebude tolik hrozit lokálními bouřkami. No konec konců v naší předpovědi počasí to před chvílí řekl Mojmír Martan a vy, kteří jste třeba nebyli u svých přijímačů, si můžete zopakovat stejně jako celý náš program. To tedy poslech našeho programu díky aplikaci Můj rozhlas, případně v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz, abyste měli podrobné informace neskreslené moderátorem. Ale to, co vám teď řeknu, možná už někteří z vás zaslechli. Tedy jaké to bylo před 57 lety? V československých městech si lidé před 57 lety připomínali rok od invaze vojsk Varšavské smlouvy. Jedním z nich bylo i Brno, kde pietní vzpomínky a památky na zesnulé při událostech 21. srpna 68 přerostly v masové demonstrace, proti nímž režim zasáhl silou. Přímým svědkem byl dnes 78letý Ivo Dostál.
1: Policajti, kteří sedli naproti postati, tak tady přišli, že lidi houstli, že tak přivolali posily, uzavřeli ulice, všechny mimo Masaryčku, pak na tu Masaryčku začali vytlačovat, přijeli lidoví milice, hasiči, přijeli vojáci a nejhorší byli asi ty lidoví milice, až měli chuť si bouchnout.
2: Vypráví mi v pasáži Beta pamětník Ivo Dostál. Na konci 60. let studoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, kde se zapojoval do studentského časopisu Lev. Ten se dotýkal i politických témat. Redaktoři tam cenzuru v roce 68 obcházeli metodou zakopaného psa.
1: Tak se tam nasadil ten článek nějaký viditelný, že to neprojde a tím pádem ten cenzor, který to měl na starosti, tak ten to vyřadil a ty ostatní, kteří byli jemnější, a tak si toho nevšimali už.
2: Do června 69 byl šéfredaktorem. Pak časopis kvůli politickému tlaku přestal vycházet. Následně se psal svědectví, například o tom, co při protestech v srpnu 1969 ozbrojenci prováděli nejen demonstrantům, ale i kolem jdoucím.
1: To byli náhodní lidé kolikrát, kteří tady v tom běžném životě jedou po městě. Jo? Nějaký starý pán tam těm policajtům říkal, že toho kluka nebijou, že už je na zemi a tak. Takže odmlátili taky a sečili do Antona taky, jo? A odvezli.
2: Říká mi Dostál, zatímco vcházíme na Zelný trh, kam 21. srpna 1969 policisté vytlačovali lidi z náměstí Svobody a Masarykovy ulice.
1: Tady už se střílelo hodně a granátama se s nima. Ze Zelňáku nás tlačili potom na tu Orlí. Tam, když jsem procházel, tak tam je takový patník a tam jsem viděl kaluš krve a stopy postřílení na omítce a i náboje a tak.
2: Z Orlí ulice přicházíme na Moravské náměstí. I tam se demonstranti bránili různými způsoby.
1: Takže tam byla barikáda, do toho najel tank, rozebrali, jak odjel, tak se to zase udělalo znovu a to bylo jednou nebo dvakrát se to opakovalo a večer vím, že to hořelo.
2: Na protesty Dostál vzpomíná jako na symbol naděje. Přesto v něm tyhle vzpomínky zanechávají stopu i po 57 letech.
1: Stále to zanechává stopu, já jenom si říkám, co to v těch lidech, kteří to mají ty hrozné události za svou, co to v nich zanechává, to se nedá vyvazat.
2: V Brně po sobě demonstrace zanechala 8 postřelených a 2 oběti. 18-letou Danuši Muzikářovou a 26-letého Stanislava Valehracha. Oba byli zastřeleni. Dodnes se ale nepodařilo vyšetřit, kdo byl pachatel. Protesty v srpnu 69 byly na 2 dekády posledním hromadným projevem nesouhlasu proti socialistickému režimu. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Před 9 minutami bylo 14:30, posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré odpoledne vám už za malou chvilku nabídne pozvánku na výlet. A já se řečnicky ptám, kam nás o víkendu zavedou cesty za sluncem. No to se dozvíte od Hany Slabákové z Klubu českých turistů už po písničkách Jiřího Korna a kapely Mandraže. No a potom vás v dobrém odpoledni čeká druhá hodinka, ve které budeme i soutěžit. Nezapomeňte na víkendovou trefu.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které...

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. I dnes pro vás máme tip na výlet. Je to Hana Slabáková, která jej připravila a je to pozvánka na jedno setkání turistů pod oficiální hlavičkou Cest za sluncem. Hanko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kam se tentokrát za sluníčkem budeme vydávat?
1: No, osmé setkání, protože srpnové nás zavede ke kamennému kruhu v Kuřimi. Nachází se v blízkosti červené turistické značky a cyklostezky 5179A, necelé 2 kilometry od vlakového a autobusového nádraží Kuřim. Je to kruh ze 13 vápencových kamenů a tvoří meditační a odpočinkový prostor nejen pro místní občany, ale i pro projíždějící a procházející turisty. Vznikl v roce 2016 z iniciativy obecního úřadu. Nedaleko se pak nachází přírodní dětské hřiště a rozcestí u hrušky. Tam je opravdu krásná solitérní hruška v těch polích. Mm-hmm. Vypadá moc pěkně. Ta nejbližší cesta je opravdu od toho vlakového či autobusového nádraží po té červené turistické značce. Je to 1,9 kilometrů a stoupání jenom 14 metrů, čili v podstatě po rovince. Na nebo z Lipůvky po červené turistické značce až k tomu kamennému kruhu, což je 6 kilometrů. Se stoupáním 76 metrů, ale s větším klesáním, protože 147 metrů. Takže rozhodně příjemná cesta. No a v cíli, jako vždy, nás bude čekat inženýr Petr Vachut, bude tam pamětní list, razítko mají celou dobu stejné a každopádně se tam určitě potkáme s kamarády z dalších odborů, třeba z odboru Vysočina a podobně. No a konec konců dál si potom každý může zvolit trasu svou, kolem Kuřimi je možností celá řada.
0: Tuhle neděli mají turisté sraz a vydávají se za sluncem. Vydáte se s nimi? Díky pozvánce Hany Slabákové máte podrobný popis míst, kudy můžete projít. Hanko, děkuji vám a přeju dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Do 1. září musí cestující počítat s výraznými omezeními na železniční trati mezi Vyškovem a Olomoucí. Provoz tam stále komplikují následky středečního požáru v Ivanovicích na Hané, kde oheň poškodil staniční zabezpečovací zařízení. Místem sice vlaky jezdí po jedné koleji, ale doprava je výrazně omezená, doplňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Rychlíková linka Bouzov, která jezdí z Brna do Olomouce, jezdí podle jízdního řádu po trati. Pokud jde o regionální dopravu mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Nezamyslice, tak ta je v současné chvíli zajištěna většinou náhradními autobusy.
0: Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí. Bude to o 17% méně než loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství tak podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. U příležitosti výročí srpnové okupace Československa uvedou v Boskovicích na Blanensku pracovníci galerie Otakara Kubína komentovanou prohlídku souboru snímků Invaze 68. Jeho autorem je fotograf Josef Koudelka, který z Boskovic pochází. Komentovaná prohlídka s následnou přednáškou doplňuje výstavu, která v galerii trvá už od května. Sám autor chtěl připomenout tehdejší dění v dnešních souvislostech, popisuje kurátorka galerie Gabriela Sauerová.
2: Samotná výstava jde opravdu do detailů prvních 6-7 dnů invaze. Je to nesmírně silný soubor. On si ten soubor vybral na svůj první výstavu ve svých rodných Boskovicích, aby připomněl, co se stalo, myslím si, i z důvodu politické situace ve světě.
0: Pravěká ohniště stará desítky tisíc let zkoumají na Jižní Moravě archeologové z Akademie věd. Z popela, uhlíků a vypálené půdy skládají obraz toho, jak naši předci s ohněm zacházeli. Moderní metody jim prozradí, co v ohništích hořelo, k čemu sloužila a jak se kolem nich žilo.
3: Snažíme se studovat ten pozostatek toho ohniska jako artefakt,
4: říká vedoucí výzkumu Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd Brno.
3: My se snažíme získat informace, co například lidé používali jako palivo. Či se funkce toho ohně menila časem.
4: Z ohniště tak vědci dokážou rekonstruovat i okolní prostředí. To jim může prozradit víc o době, kdy tu lidé žili. Doplňuje jí kolega Martin Novák.
5: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného období lovců mamutů. A ještě okrem toho kultury, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
4: Vědci nyní čekají laboratorní analýzy. Marek Gencel, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: V noci bude na Jižní Moravě zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Zítra čekáme většinou polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 26 stupňů. V noci bude vítr čerstvý, zítra mírný, v noci a odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích Jižní Moravy počítejte s páteční odpolední dopravní špičkou a silným provozem na obvyklých místech. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se zdržíte v nesouvislé kolně od svého 80. kilometru až 30 minut. Počítejte ale i se zdržením například na průtahu Mikulovem, Znojmem a nebo Břeclaví, a to až 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeju vám příjemné páteční odpoledne, vážení přátelé. Máme 5 minut po 15. hodině a ta druhá část našeho dvouhodinového odpoledního bloku je právě na svém prahu. A během následujících minut vám nabídnu jednak zámecké léto, také vlny. To proto, že máme srpen, to asi víte. Dozvíte se i to, co v učebnicích nebylo, ale rozhodně počítejte s dopravními informacemi Květoslava Havlíka, tedy jihomoravského kordisu, abyste věděli, jak se jezdí v tuhle chvíli na území našeho regionu prostředky veřejné dopravy. Od mikrofonu pozdrav odborka Kapitančika a teď ještě jedno telefonní číslo, které ale připomínám jen těm, kteří ještě nikdy neskusili.

0: Chceli trefit tu správnou odpověď v naší soutěži po 15. hodině. 726465200. Doporučuju, volejte, až Janek Ledecký dospívá. Pak vás čeká ještě písnička zpěvačky Eleny Miles, Black Velvet, taková pocta Elvisu Preslimu. Ale taky vás, jak už jsem naznačil, čeká v naší víkendové trefě hezká cena. A nebude vlastně jenom jedna. Za prvé, ta jistá cena pro každý den, ta je dnes od nakladatelství Kazda. Je to kniha Davea Goldsna Tichá země. Podtitul Jak odvrátit hmyzí apokalypsu. Ale dnes pro vás mám jeden drobný bonus. Je to bonus mého velmi dobrého kamaráda Jiříka Trachti, jehož jazykovou dílničku o víkendu uslyšíte v obvyklých časech. On totiž sepsal, řekněme, takovou okoloveselštinou, což je jedno z možných slováckých nářečí, knížku nazvanou Prčoviny ze Slovácka. V roce 2026 vznikla tahle drobná brožurka s příhodami jak z Jiříkova dětství, tak s příhodami inspirovanými třeba těch, kteří vyprávěli své zážitky právě před jeho sluchem, tedy za jeho účasti. Takže dnes vlastně dvě ceny. Za aspoň polovinu správných odpovědí ve víkendové trefě už za 8 minut. Tak vám přeju úspěch. 726465200. Za chvíli volejte.
1: Český rozhlas Brno.

0: Před 37 lety obrovský hit, nakonec platinové ocenění jak na území Spojeného království, tak Spojených států, o tom taky něco vypovídá. Na území Velké Británie prodáno tenkrát 600 tisíc singlů, tedy nosičů téhle písničky, přímo fyzických. No, zlatá deska to byla vlastně ve Spojených státech, abych úplně nekecal. 500 tisíc prodaných singlů. Ale teď k tomu, co jsem už před chvilkou slíbil a co je nutno splnit. Možná, že se splní Pavlínino přání. Čeká na telefonu a chce soutěžit ve víkendové trefě. A jde jí hned o dvě ceny. Jednak knihu od nakladatelství Kazda, Tichá země, a potom ten drobný bonus od Jiříka Trachti, který se psal v roce 26 Prčoviny ze Slovácka. A Pavlíno, jen tak mimochodem, on má Jiřík dokonce i webové stránky. Společně s kontaktem na něj je najdete na adrese jtk.minory.cz. Tak si možná počtete ve svém vlastním nářečí. Nebo nevoláte ze Slovácka? Dobré odpoledne.
1: Dopoledne, no to je Slovácka, ne z Vysočiny.
0: Z Vysočiny, no tak se přiučíte, co by obyvatelka Vysočiny. Pavlíno, já vás vítám srdečně v naší víkendové trefě ve vysílání Českého rozhlasu Brno a ptám se, jestli znáte pravidla víkendové trefy, nebo jestli je mám vysvětlit.
1: Ano, znám.
0: Dobře.
1: Znám pravidla.
0: Jenom tedy v rychlosti budu klást jednu otázku za druhou a správnost vašich odpovědí vyhodnotím po uplynutí minuty, do níž se budu snažit nacpat co nejvíce otázek, když už mě dali takovou práci, jo?
1: Dobře.
0: Spouštím časový limit a ptám se. 30 metrů vysoká rozhledna stojící u Bítova a Vranovské přehrady se jmenuje Arabela, Rumburak nebo Hyacint?
1: No, tak to vůbec nevím. Hyacint?
0: Dnes je to 18 let od chvíle, kdy oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila na letních olympijských hrách v Pekingu v novém českém a evropském rekordu. Do jaké vzdálenosti tenkrát doletělo její náčiní? 71 metr a něco? 82 metry a něco? Nebo 93 metry a něco?
1: Ne, zkusíme 82.
0: Jak se jmenuje hrad, na jehož úpatí se řeka Morava vlévá do Dunaje? Děvín, Strečno nebo Hainburg?
1: Děvín.
0: Které barvy mají společné vlajky Bolívie, Guineje a Litvy? Buď červená, žlutá, zelená, nebo modrá, bílá, černá, nebo černá, červená, žlutá.
1: No tak A třeba dáme.
0: Říkáte A. Čtyři otázky, čtyři odpovědi. Já vám to řeknu takhle. Ze začátku to s vámi nevypadalo dobře. Protože ta 30 metrů vysoká rozhledna stojící u Bítova a Vranovské přehrady se nejmenuje Hyacint, ale Rumburak, který říkáme ji tak. A taky jste neodpověděla správně na druhou otázku, protože to náčiní Barbory Špotákové před 18 lety doletělo do vzdálenosti 1,70,42 metru. Ale ty další dvě otázky, tak ty jste správně zodpověděla, takže je to přesně půl na půl. A máme trefu.
1: Prima.
0: A já vám gratuluju, protože je to skutečně Děvín, pod nímž se řeka Morava vlévá do Dunaje. A když se ptám na společné barvy vlajek Bolívie, Guineje a Litvy, tak správná byla ta kombinace červená, žlutá, zelená. Teď prosím, abyste počkala na telefonu, vyřídíme formality a my vám velmi rádi vaše ceny, ano, množné číslo, pošleme. Pavlíno, hezké odpoledne.
1: Děkuju vám moc a hezké odpoledne taky vám všem i posluchačům.
0: Naslyšenou.
1: Nasledanou.
0: Je pátek, ale i před víkendem pro vás máme zámecké léto. Za chvíli vás na jednu z památek pozve František Kinský.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Máme pátek 21. srpna a málem bych zapomněl pogratulovat všem Johanám. Všecko nejlepší, milé dámy. No ale po dnešním dopoledni máme dalšího výherce soukromé prohlídky zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Poslední možnost zapojit se do naší soutěže zámeckého léta mají všichni posluchači a posluchačky ještě příští týden. Soutěžíme každý všední den krátce před 10:00 dopolední. Vždycky předtím vás ale pozveme na jeden ze zámků. A tuhle pozvánku vám nabízíme i teď, tedy odpoledne v tomto čase. Kam to bude tentokrát, prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Chtěl bych vás pozvat na sever Čech, kde se nad dálnicí před Turnovem vypíná zámek Sviany. Byl v roce 1578 postaven Wartenberky, později pak přestavěný Valštejny a dalšími rody. Patří k němu i pivovar. Toto místo nám teď představí Jaroslav Hoření.
3: Návštěvu zámku Sviany začínáme na nádvoří u Kašny v sousedství pivovaru. A to proto, abychom připomněli, že vlastně tady nejdřív bylo pivo a až pak teprve zámek.
4: Ano, je to tak, tady na místě zámku Sviany dřív cisterciáčtí mniši vytvořili tvrz, kde začali vařit pivo. A až vlastně po několika letech převzali místo Wartenbergové a vytvořili zámek.
3: Říká Libor Stejskal, náš dnešní průvodce, manažer zámku Sviany. Zámek si prohlédneme pěkně z gruntu. Tedy vlastně od sklepa.
4: Vezmeme to od podlahy, tak jak posíláme naše návštěvníky. Takže tady pozor, prudké schody a nízký stropy. Tady se dostáváme do našeho vlastně jediného sklepení. Nemáme nijak velké sklepení a vlastně tak, jak je dneska využito, tak je to tahle část, kde je malá expozice pivovarnictví a taky tajná chodba, kterou tady máme podzemní.
3: Tam tak vede.
4: Nikdy jsme se nedokopali konce, furt to někam vede a nevíme kam.
3: Ze sklepení jsme vystoupili do prvního patra, procházíme chodbou kolem panelů, které připomínají vlastně, jak se ten zámek znovu narodil.
4: Je to tak, vlastně tenhle první panel nám popisuje to, kdy v roce 2013 pivovar koupil opět zámek a během 3 let ho dal do stavu, v jakém ho dneska vidíme. A vlastně následně již začínáme právě tou expozicí té archeologie, která tady vůbec v této oblasti je strašně významná, ať už z pohledu doby bronzový, tak z pohledu doby kamenný. A ty nálezy, které tady vystavujeme, tak byly nalezeny několik desítek metrů od zámku, takže to je vlastně unikátní.
3: A teď už se nacházíme mezi žárovými pohřebišti a ve skutečném pravěku.
4: Tak, tohle je demonstrace toho, jak vlastně v době bronzový se pohřbívali lidé. A to, co vidíte v podlaze, ty podsvětlené hroby, tak to jsou přesně i ve správných hloubkách, ve správných pozicích nádoby, které byly nalezeny tady v Příšovicích rukama Petra Brestovanského, který tady vlastně stojí skoro za vším.
3: Cházíme do doby neolitu. Mám se začít bát?
4: Jo, tak by to mělo i vyznít, protože vlastně tím přechodem do téhle místnosti jsme chtěli v lidech navodit atmosféru doby, kdy vlastně ty pazourky nebo ty exponáty, které tady dneska vidíme, tak vznikaly. Takže vcházíme do repliky jeskyně.
3: A naši malou návštěvu zámku Sviany uzavíráme v zámecké kapli, která teda původně byla vlastně rytířským sálem.
4: Ano, vlastně v 1578, kdy byl postaven zámek, tak byl postaven tenhle prostor jako rytířský sál a až v době, kdy ho vlastnil Albrecht z Valdštejna, tak se vlastně jedno pole tady celého toho prostoru zkrátilo a vznikla tahle kaple. Ale vlastně nejdůležitějším objevem, co se tady stalo, když se v roce 2013 začalo rekonstruovat, že pod nátěrem tady toho stropu se objevily tyhle fresky, takže se zjistilo, že to je výmalba vlastně erbů z doby Jáchyma Ondřeje Šlika a konkrétně vlastně jsou to erby jeho matky a jeho 3 manželek. Ale vidíte jenom 4 erby, matky a 3 manželek a bohužel chudák Šlik zůstal za tou stěnou někde. A jako perlička je, že vlastně restaurátoři zjistili, že ještě pod touhle malbou vlastně je další nějaká výmalba, zřejmě teda z té doby těch Wartenberků, ale usoudili, že tohle je natolik cenný, že tam to uchovají pro další generace.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Sviany si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: I v těch nejtemnějších dnech srpna 1968 jsme dokázali držením při sobě čelit bezmoci a zachovat si naději. Spolehlivou kotvou celého národa se v pohnutých chvílích stala regionální studia Československého rozhlasu a nezlomná zpravodajská štafeta. Závěrečný díl našeho společného příběhu v seriálu Vlny 68 odvysíláme už za pár chvil v dobrém odpoledni.

0: Přeji vám dobré odpoledne s vysíláním Českého rozhlasu Brno. Závěrečný pátý díl rozhlasové série Vlny 68 mapuje napjaté okamžiky těsně po návratu československé delegace ze Sovětského svazu. V těžkých chvílích se hlavní kotvou národa stala solidarita mezi lidmi a odvaha rozhlasáků, kteří díky regionální štafetě udrželi společnost v jednotě. Autentické svědectví o dnech, kdy Čechoslováci drželi pevně při sobě, připravili hlasatel tehdejší štafety Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V srpnových okupačních dnech roku 1968 patřil rozhlas lidem. Zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu šířila informace, které byly pravdivé. Šířila informace, na které se národ mohl spolehnout a věděl, že to není ani propaganda okupačních vojsk, ani politická propaganda. Byla to doba, kdy kvetly mečíky. Pokračuje Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Ti lidi před rozhlasem byli opravdu nám velmi přátelsky nakloněni, protože nám posílali květiny. Takže my jsme měli tu hlasatelnu plno mečíků a ta vůně byla tak omamná, že jsme si s kolegy říkali, že jsme trošku jako v krematoriu.
5: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj plyv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.
3: Zatímco v okupačních dnech byli Čechoslováci v ulicích, otáčeli směrové tabule, odmítali dát okupantům vodu a jejich rozhlas jim byl cenným zdrojem informací, už posledního srpna byl v ulicích vynucený klid a československý rozhlas, opět ovládaný politickou mocí, o klidu informoval.
6: U našeho mikrofonu jsou teď Jan Bláha, který je předsedou Komise veřejného pořádku. Spolu s ním Josef Herián, náčelník Městské správy veřejné bezpečnosti.
7: Chtěl bych ubezpečit občany našeho krajského města, že o situaci ve veřejném pořádku se starají nejen orgány veřejné bezpečnosti, ale i orgány Městského národního výboru.
3: 27. srpna 1968 podlehli představitelé Československa v čele s Alexandrem Dubčekem tvrdému nátlaku a izolaci v moskevském Kremlu, kam byli zavlečeni bezprostředně po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy. Podpisem takzvaného moskevského protokolu fakticky stvrdili podrobení země Sovětskému svazu. Dokument znamenal definitivní konec pokusu o ličtější formu socialismu a odstartoval temnou éru normalizace. Jediným mužem československé delegace, který odmítl diktát přijmout a hrdě ho nepodepsal, byl František Kriegel. Podpis dokumentu znamenal také konec svobodného vysílání.
4: Myslím si, že si musím přiznat jednu věc, že jsme podléhali určitému optickému klamu. Zdálo se nám podle těch rezolucí, ohlasů, telefonátu, že vlastně celý národ je proti té okupaci. Ale jak mohli potom ti Češi vzít si uniformy lidových milicí a střílet do Čechů o rok později? Byli to ti sami lidé, kteří byli proti té okupaci. A tak si myslím, že někdy podléháme těm klamům, že zaměňujeme projekci svých přání, tužeb a cílů možná za realitu.
3: Lidé navrátí. Když jsem se Karla Sedláčka, hlasatele Československého rozhlasu z roku 1968, na jeho chalupě zeptal, jak byste doplnil větu, zpravodajská štafeta krajských studií Československého rozhlasu odpověděl, stálo to za to. Jiří Trnka, Český rozhlas.
0: Za celý vysílací tým Českého rozhlasu Brno vám přeju dobré odpoledne s datem 21. srpna 2026. Před námi je písnička v podání Adama Ďurici, ale taky informace o dopravě, na které pravidelně každý pátek narážíte touhle dobou. Jak se jezdí veřejnou dopravou vám, už za chvíli řekne Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu.

0: svetlo.
1: Teď je už 15 hodin 43 minuty a s pravidelnou páteční informací o tom, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy, vám za jihomoravský Kordis přichází říct Květoslav Havlík, kterého vítám na telefonu. Dobré odpoledne.
2: Já vám přeji krásné odpoledne.
1: Vy jako zástupce koordinátora veřejné dopravy na území regionu víte, jak se jezdí. Tak jaká je aktuální situace na silnicích a na kolejích?
2: Tak já dnes posluchače určitě potěším, protože ta situace dnes je výrazně lepší a klidnější proti minulým týdnům, takže samozřejmě máme pátek, takže je docela hustější provoz na dálnici od Prahy do Brna, potom dále na Vyškov, něco kolem Břeclavy, v podstatě také jako ten každý pátek a ještě také u Lipůvky, tam ta situace je ale také trošičku lepší než normálně, zpoždění jenom mezi 10 až 15 minutami. No a jediné, co by se v autobusech dalo zmínit, je úsek mezi Otnicemi a Újezdem, tam byla menší dopravní nehoda, takže občas na autobusech, které tady projíždějí, máme drobné zpoždění. No a co se týče vlaků, tam upozorním na to, že vlaky S6 mají trošičku zpoždění a poruchy, takže sem tam se může vyskytnout vlak mezi 10 až 15 minutami zpoždění, to jsou ty vlaky mezi Brnem a Veselým. A potom poslední upozornění, celé dopoledne byla velká mimořádná situace mimo území Jihomoravského kraje a mělo to vliv na všechny vlaky dálkové dopravy, ECčka a podobně, takže upozorňuji, že ještě pořád toto doznívá a vlaky mají různě velká zpoždění, ale té regionální naší místní dopravy se to až tak moc netýká.
1: K tomu, co jste zmínil mezi Újezdem a Otnicemi, ještě dodám, že se stále ještě odstraňují následky dopravní nehody dvou osobních vozidel na silnici 418 u Šaratic v okrese Vyškov. No ale ta druhá část pravidelného pátečního hlášení, ta se jako vždycky zabývá a doufám, že bude zabývat, že máte co říct, změnami a výlukami v dopravě v nastávajících dnech.
2: Tak já bych řekl, že i tady budu hodně pozitivní, protože vždycky na konci prázdnin už nevznikají většinou velké nové výluky, spíš takové drobnosti a vždycky se čeká na to, je to takový ten klid před bouří, kdy 1. září dojde ke změně řady jízdních řádů a línek a podobně. Takže já mám jenom opravdu tři drobné věci. První věc, taky taková docela velká mimořádnost, neplánovaná a ani to bohužel nemůže být zaneseno v automatických vyhledávačích, které používá. A to je mimořádnost mezi Vyškovem a Nezamyslícami, kde většina osobních vlaků mimo prvních ranních a posledních večerních vlaků S71 je nahrazena autobusy právě mezi Vyškovem a Nezamyslícami. Podobně dálkové rychlíky R8 mezi Brnem, Vyškovem a Bohumínem jsou mezi Přerovem a Brnem také nahrazeny autobusy a pro cestu do Královapole, kde tyto vlaky končí, je potřeba použít linku S3 a jediné vlaky, které projedou tímto úsekem, jsou R12, rychlíky z Brna do Olomouce a ty budou mít zpoždění 20 minut. No a co se týče dalších výluk, v podstatě nic moc, řekl bych možná jenom jednu drobnější mezi Skalicí a Letovicemi. Tuto sobotu bude část vlaku S2 nahrazena autobusy a už od příštího pátku na lince 820 mezi Načereticemi a Strachodicemi na Znojemsku bude platit výlukový jízdní řád.
1: Pro podrobnější informace můžete třeba i během nastávajícího víkendu využít klasicky webovou stránku dopravce Kordisu, tedy IDS.jmk.cz, to je stránka regionálního dopravce. Mám tím na mysli koordinátora veřejné dopravy na území našeho regionu, abych byl úplně přesný. Květoslave, nemám, co bych vám vytknul a děkuji za vaše hlášení. Přeju krásný víkend.
2: Já vám přeji nádherný víkend, naslyšenou.
1: Máme skoro 2 minuty po 3:15 a je to skoro všechno, co vám dnešní dobré odpoledne mohlo nabídnout, ale říkám skoro, protože mám ještě jednu otázku. Napadlo vás, z čeho všeho se dá vyrobit elektřina? Ano, jistě, ebonitka, liščí ohon, ano, ano. Ale za chvilku vám dá několik tipů v dnešním vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Co tě znám, tak...

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit. Všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že je možné s pomocí ovoce vyrobit elektřinu? Můžete si to doma zkusit na jednoduchém experimentu. Budete k tomu potřebovat jen citron a měděné a pozinkované hřebíky propojené drátkem. Když je do plodu zapíchnete tak, aby se nedotýkali, naměříte mezi nimi napětí zhruba 0,9 V. Stejně bude pokus fungovat i v případě, že hřebíky ponoříte do citrusové šťávy. A pokud k drátku připojíte například malé LED světlo, úspěšný pokus se projeví jeho rozsvícením. Samozřejmě elektřinu nevyrábí sám citron. Mají to na svědomí chemické látky obsažené v jeho šťávě, například kyselina citronová. Ty najdete i v jiných plodech, třeba v rajčatech, kiwi nebo kyselých okurkách. A fungují jako elektrolyt, tedy vodič energie. Pokud by se LED světýlko k životu neprobudilo, zapojte do obvodu více kusů ovoce. Každý plod představuje jeden galvanický článek a jejich napětí se sčítá. A kdyby ani to nezabralo, přibližte místo ledky k obvodu malý kompas. Jeho střelku proud i přes své malé napětí vychýlí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: V cílové rovince dnešního dobrého odpoledne si půjčím úvodní otázku Martina Písaříka. Věděli jste, že hostem Humoriády bude po 16. hodině Uršula Kluková? Mezitím ještě uslyšíte Věru Šembekovou s čerstvými zprávami o tom, co se děje okolo nás, zejména v regionu. No a potom tedy po zprávách a Humoriádě čekejte Den v kraji. Věděli jste, že dnes vás v něm čeká i brněnská jedenáctka? Tak to máme další položku, o které jste možná nevěděli, a já vám do třetice řeknu, že se definitivně neloučím, protože ve 23 hodin na startu noční linky s datem 21. srpna se vás budu ptát, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. U mikrofonu byl Borek Kapitančik, přeju vám příjemně strávené odpoledne. Naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Od ledna by se podle návrhu vlády měly zvýšit důchody. Většinu Česka dne zasáhnou bouřky, na jihu Moravě výstraha na večer a noc. Dožínky začínají na brněnském náměstí Svobody. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne.

0: hydrometeorologický ústav. Pro Jihomoravský kraj je vydaná výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 20 hodin do zítřejších 4 ráno. Podle meteorologa Filipa Smoly je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a foukat bude také silný vítr.
1: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Policie obvinila 4 lidi z organizované výroby a distribuce pervitinu v Brně a dalších částech kraje. Drogy měly ukryté například i v mrazáku. Všichni jsou ve vazbě. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka. Brněnští kriminalisté na případu pracovali 4 měsíce. Domovní prohlídky provedli na 3 místech současně. Kromě drog a varen zajistili i téměř 750 000 korun v hotovosti a plynovou pistoli. Na náměstí Svobody v Brně začínají dožínky. Do 30. srpna nabídnou venkovskou atmosféru například ukázkami tradičních řemesel. Pokračuje mluvčí městské části Brno-Střed Michal Šťastný.
2: K novinkám patří spolupráce městské části s Mezinárodním folklorním festivalem Brno, tudíž se v průběhu akce uskuteční několik vystoupení folklorních souborů z celého světa a k dispozici kromě dobré hudby bude také několik stánků s občerstvením.
3: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Zítra čekáme většinou polojasno, ráno i skoro jasno, přechodně s většinou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na severu. K večeru se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 26 stupňů. V noci bude vítr čerstvý, zítra mírný západních směrů, v noci a odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Zátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na tahu Brno-Svitavy je dopravní nehoda, stala se v Lipůvce. Před nehodou se zdržíte v koloně od Kuřimy zhruba 25 minut. Podobné zdržení je také na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Kolona po pojíždí od Kývalky postý 96. kilometr a pokud pokračujete na Vyškov, počítejte i s dalším zdržením od 200. po 210. kilometr. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli jen v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
5: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
4: Ty oslavy, anebo celý ten život?
5: No, ne, ty oslavy.
4: Jo.
5: Celý život samozřejmě, ten byl báječnej.
4: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
5: No, úplně.
4: Jo.
5: No, já jsem nadšená.
4: Z toho, že je tady.
3: Humoriáda.

0: rozsvítila to tady u nás Uršula Kluková.
1: No.
0: Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce chodí. Nebo Uršula z postele?
1: No, ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo. Že jo?
0: No to musíš naučit, aby chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: To je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš myslet, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to.
1: Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, kup mi housku. Já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už to slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se ji musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš. Ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala. Bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo. Já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: Co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně moc. Tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekala jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už mi to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje. Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru, přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: A uvidíme se u Kinského na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určuju se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska. Žádnej kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pak come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pak come on, a já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu ruku a pám depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, protože má rodinu už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno majoránka. A on čet. Ten celík se zarazil a povídá ten australský majoránka. Já pám no Mariana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá drugs. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařské věci, lékárenský. Pám, yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila samozřejmě. Různé kontroly, no ale...
4: Napřed?
5: Na hranicích ne.
4: Na hranicích ne.
5: Kontrolu u lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: To. Bolí mě v krku, svlékněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak takhle zase ne. Že jo. Ale svlékněte se bylo často.
4: A bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Že to nepočítá mezi doktory, víš?
5: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No,
5: já tam přijdu, že jo, a teď oni se sedněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co?
5: Do kavárny Uršu. Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Oršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: No, nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Tak Oršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví. Laďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste vedoucí auto opravny?
4: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
3: No, teď jsi nejprůďac. Tak jako koukám, jestli jste.
4: Víte, já tyhle ty finty, ty já znám.
3: Jo, to...
4: O co jde?
3: Vojeno rozbitý auto, pane vedoucí.
4: Prosím, a neříkejte.
3: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková.
4: Havel. Těší mě.
3: No, to vám to dlouho nevydrží.
4: Co?
3: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
4: No, posaďte se.
3: Můžu.
4: No, prosím.
3: Můj kecoli. Dobrý chlap.
4: Vy jste bourala?
3: Já? No, tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane... Ledacos, no, to znáte, ne?
4: No, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
3: No, to víte.
4: To se stane lecos.
3: No, no, no.
4: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, jestli si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený.
3: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
4: Nevím, proč bych měl jásat.
3: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
4: Tady jsme kouzelníci.
3: No to já jako...
4: Tady je autoopravna.
3: No to si...
4: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
3: Pane vedoucí, já jsem slečna.
4: No tak to promiňte. Já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
3: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci? Umíte to vůbec, jako...
4: Já vůbec do teďka nevím, co chcete opravit.
3: No to... Bílýho Džigulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je Džigulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel, tady tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59, tak si kup něco starého, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák no, nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, no pak tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To, a že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají, na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900 na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Kojenecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Ano, do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tady František Kinský, ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin. Třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně tedy příští sobotu. Doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já to zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usmívavou Uršulku, které přeji do jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a Humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
4: Já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo: i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy "si hodný a bohatý chlapec", už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18. A to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako... Protože mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk se...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač se
2: normálně zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnám mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky. Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršule, ať se ti daří, hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinesl i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: Agroservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Čeští chovatelé začínají redukovat chovy kvůli nedostatku krmiva. Silnice 1/50 z Uherského Hradiště by měla být zítra už volně průjezdná. Festival Brno buď láska připomene na Římském náměstí srpnovou okupaci Československa. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Chovatelé v Česku snižují stavy svých chovů kvůli nedostatku krmiva. Kvůli extrémnímu suchu se letos na polích a loukách urodilo výrazně méně krmných plodin. Některá družstva nemají jak výpadek pokrýt. Z částí dojných krav se dnes museli rozloučit v Miroslavi na Znojemsku.
4: Nebyla jiná možnost, nemáme krmení. Na polích nám zaschlo, co se dalo. Kukuřice byla velká asi jako česnek a čiro

0: zdravotnictví. Informoval o tom český ministr Martin Šebestián za SPD. Se svými kolegy chce jednat třeba o kompenzacích zemědělcům z krizových rezerv Evropské unie. Na iniciativě se mají podílet ministři ze zemí Vyšegrádské čtyřky spolu se zástupci Rumunska, Bulharska, Chorvatska nebo Slovinska. Silničáři dokončují opravu silnice 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Hlavní tah z Uherského Hradiště na Brno by měl být plně průjezdný nejpozději v sobotu ráno, informoval mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Oprava vozovky na 2-kilometrovém úseku stála více než 28,5 milionu korun. Festival Brno Buď láska dnes připomíná výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Organizátoři se akcemi po celý týden snaží propojovat českou a ukrajinskou kulturu. Návštěvníky zvou kromě koncertů na různých místech města také na takzvané Římské náměstí, kde chystají hlavní vzpomínkový program, popisuje Elnara Dudaš.
1: Myslím si, že i tohle je vlastně ta paralela, která spojuje Ukrajinu a Česko. Ukrajina dnes zažívá válku, Česko si prošlo něčím podobným v roce 68. Promítneme tam i několik dobových dokumentů z roku 68 a také fotografií. Sport.
0: Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie a v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Artis o tom informoval na svých internetových stránkách. Počasí. Na jižní Moravě bude v noci zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Zítra čekáme většinou polojasno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky, většinou na severu. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 26 stupňů. V noci bude vítr čerstvý, zítra mírný, v noci a odpoledne s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dopravní nehodu dejte pozor na silnici 1/55 u Moravské Nové Vsi. Na místě zasahují u nehody 2 osobních aut také záchranáři. Se zdržením stále počítejte na příjezdu do Brna ve směru od Prahy a od z tého 84. kilometru se v nesouvislé koloně zdržíte okolo 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Máme 5 minut po 17. hodině. Dnes je pátek 21. srpna roku 2026. Pořad Den v kraji začneme přehledem důležitých událostí z jižní Moravy. Přibližně ve 17:45 se spojím s brněnskými meteorology a krátce po 17:30 nabídnou Tomáš Kremr a David Nekvinda předposlední prázdninovou epizodu brněnské jedenáctky. U mikrofonu Eliška Zárecká. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 8 minut. Dnešní zpravodajský souhrn přináší Věra Šenbeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Po včerejších bouřkách se dnes odpoledne podařilo distributorovi EGD obnovit dodávky elektřiny na všechna odběrná místa. Informoval o tom Lubomír Budný, mluvčí společnosti. Dnes kolem 11. hodiny zbývalo obnovit dodávku přibližně do 1300 odběrných míst. Ve čtvrtek v 19 hodin přitom bylo po přechodu bouřek bez proudu zhruba 4,5 tisíce odběrných míst. Nejčastější příčinou poruch byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Nejvíce zasažené na Jižní Moravě byly Velké Němčice na Břeclavsku. Oběti srpnových událostí roku 1968 a 1969 dnes uctili představitelé Brna a Jihomoravského kraje u pamětních desek v ulicích Rašínova, Orlí, Jihlavská a Jedovnická. Okupaci Československa dnes připomínají i v Boskovicích v galerii Otakara Kubína komentovanou prohlídkou souboru snímků Invaze 68. Jeho autorem je fotograf Josef Koudelka, který z Boskovic pochází. Městská nemocnice v Blansku bude mít nové samostatné anesteziologicko-resuscitační oddělení. Nyní je součástí jednotky intenzivní péče interny. Změnu chystá vedení nemocnice ještě letos. Radní města tento týden schválili 5milionový příspěvek na stavbu a přesun oddělení. Pokračuje mluvčí radnice Pavla Komárková.
3: Dalších skoro 4 miliony korun investuje nemocnice potom do vybavení nového ARO.
2: Hodoninskou radnici dočasně vede místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonin. Zastupuje svého stranického kolegu Libora Střechu, který je po úrazu ve vážném zdravotním stavu. Podle úřadu si léčba vyžádá další čas. Chod radnice, poskytování služeb ani jednání nejsou nějak omezené, ujistil Fialík. V Jevišovicích na Znojemsku připravují stavbu bytového domu. V centru města vyroste 10 bytů určených pro mladé lidi a seniory. Součástí projektu za 50 milionů korun bude i prostor pro dvě lékařské ordinace. Čtvrtinu nákladů chce město pokrýt z dotace, zbytek doplatí díky zvýhodněnému úvěru, pokračuje nezávislý starosta Pavel Málek.
4: Já doufám, že v letošním roce podáme žádost o dotaci a když to dobře půjde, tak na jaře příštího roku bychom si mohli začít.
2: Brněnské výstaviště hostí mezinárodní módní veletrhy Styl a Cabo. Novou kolekci představí 142 firem. Více než polovina značek je tuzemská, vyzdvihl ředitel veletrhu Martin Škarka. Na dožínky se můžou lidé vypravit na náměstí Svobody v Brně do 30. srpna, nabídnou ukázky tradičních řemesel, stánky s občerstvením a vystoupení účastníků mezinárodního folklorního festivalu Brno, se kterým městská část Brno střed nově spolupracuje, uvedl její mluvčí Michal Šťastný.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je tu předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké je právě teď počasí v městech našeho kraje?
2: Tak je velká oblačnost, v tuto chvíli bez srážek. Teploměry ukazují 24 až 27 stupňů. V těch nejvyšších polohách kraje je kolem 22.
1: A jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Zůstane hodně oblačnosti a postupně se na většině území objeví déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou objevit i bouřky, které mohou být ojedinělé i silné. K ránu potom čekáme, že srážky budou na mnoha místech, včetně i oblačnosti, ubývat. V průběhu noci se bude ochlazovat na 16 až 13 stupňů. Teď fouká mírný jihovýchodní vítr, ale postupně se rozfouká čerstvý jižní až jihozápadní vítr. Ten se bude měnit na západní až severozápadní s nárazy kolem 55 km za hodinu. K ránu očekáváme slábnutí větru.
1: Co nás čeká o víkendu? Očekáváte přehánky nebo bouřky?
2: Bouřky na jižní Moravě nečekáme, přehánky se zítra mohou objevit hlavně v odpoledních hodinách, ale nebude jich mnoho, větší pravděpodobnost je v severní části kraje, jinak bude většinou polojasno, ráno i skoro jasno, během dne i oblačno. Večer se na mnoha místech bude zase vyjasňovat a bude zítra zase o něco chladněji, odpoledne 23 až 26 stupňů. Bude poměrně větrno, povane mírný vítr západních směrů, odpoledne lokálně i s nárazy kolem 55 km za hodinu. Ráno a večer očekáváme vítr slabší.
1: A jaké počasí bude v neděli?
2: Neděle bude dosti slunečná, jasná až polojasná, během dne přechodně až oblačná, bez srážek, ranní teploty 12 až 8, odpolední 21 až 25 stupňů. Po většinu dne slabý, jen odpoledne přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Říká Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Brno bude v úterý 25. srpna sochař Jiří Sobotka. S absolventem Pražské akademie výtvarných umění, brněnským rodákem, jehož díla můžete vidět i ve veřejném prostoru a mezi nejznámější patří patrně socha Jana Skácela na Špilberku, si budeme povídat o jeho umělecké cestě, tvorbě minulé i současné a zeptám se ho také, kam se vyvíjí současné sochařství. K poslechu srdečně zve a na zajímavý rozhovor se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Vaším společníkem je pořád Den v kraji a nyní míříme do minulosti. Oheň patří k objevům, které zásadně změnily lidský život. Zahříval nás, svítil nám a po tisíce let se kolem něj lidé scházeli. Jak přesně s ním ale naši dávní předci zacházeli, zůstává podle archeologů z Akademie věd částečně záhadou. Proto se pustili do výzkumu pravěkých ohnišť, například těch pod Pálavou, aby zjistili, co v nich pravěcí lidé pálili, k čemu je využívali a co nám jejich pozůstatky prozradí o světě, ve kterém žili.
1: Tak my se nacházíme na lokalitě Dolní Věstonice 3.
2: Vyšplhali jsme do prudkého svahu tady nad vodní nádrží Nové Mlýny a postupně se blížíme k výkopu archeologů z Akademie věd.
1: Výzkum tu zachytil vrstvy z toho slavného obdobia lovců mamutů.
2: Popisuje mi naleziště archeolog Martin Novák z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
1: A na té vrchné terase ještě okrem toho kultury oheň a sien, která vlastně souvisí s tou prvou migráciou anatomicky moderného člověka do Evropy.
2: Pro archeologie tato lokalita zajímavá tím, že se tu potkávají stopy více různých kultur.
1: To, co je pro nás důležité, je to, že tu vidíme ty pozostatky nějakého toho horenia.
2: Ano, jsou tady vlastně dva výkopy. Jeden ano, je mělký, kolem jednoho metru, druhý má tak 3-4.
1: Jo, ne, 3. Tu nám máme zachytěnou nějakou aktivitu, která souvisí s horením.
2: V hlubokém výkopu právě pracuje archeoložka Bára Šrámková.
3: Takhle se snažím najít tu hranu toho ohniště.
2: Máte v ruce právě takovou špachtličku.
3: Lezou nám z toho zbytky industrie. Tady mi čouhají kosti tady.
2: Takže tady kus půdy, ze které
3: tady
2: něco čouhá.
3: Vidět nějaký uhlíky, ono, když se to takhle zaškrábne, tak je to krásně černý.
1: Tam zrovna vidíte nějakou pěknou kost.
2: Vypadá to jako hodně velká kost.
1: No, to bude asi z mamuta.
3: Neměřit, jo?
1: Jo.
3: Měříme kost.
4: Měřím. ID 205, výška 216,73.
3: Super, díky.
4: Mám.
2: Místo, kde hořelo, může vypadat jako tmavá skvrna v zemi. Pro archeologii je to ale něco jako časová kapsle. Jedno z nich mi ukazuje archeoložka Katarína Adameková z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.
5: Tu se pozeráme na ohnisko, vidíme oranžovo sfarbené sedimenty. Stále vyzerá celkom zachovaně a můžeme z něho získat veľa informací.
2: Jak může být staré?
5: Ak to souvisí s tými lovcami mamutou, tak by mohlo být mezi 30 a 20 tisíc před naším letopočtem staré.
2: Vědci nyní ohniště vypreparují, v celém bloku vyzvednou a přesunou do laboratoře.
5: Dá sa zistiť napríklad, či tam varili alebo piekli a čo piekli, či tu smažili meso, prípadne aké aktivity sa v okolí toho ohniska odohrávali.
2: Z rôznych ohnišť tak môže vzniknúť podrobný obraz človeka, ktorý tu žil pred desítkami tisíc let. Z Dolních Věstonic Marek Hensel, Český rozhlas.
0: A za chvíli se budete moci zaposlouchat do brněnské jedenáctky. A o čem dnes bude? Například o tom, kolik metrů v Brně musíte průměrně ujít, abyste zakopnuli o kavárnu nebo o hospodu. Nebo jakou rychlostí ve městě přibývají fitness centra a posilovny a jak rychle naopak mizí solární studia, noční kluby a nonstopy. Brněnská jedenáctka vyrazila se speciální epizodou přímo do ulic a komentuje v nich zajímavosti z nejnovějšího sčítání maloobchodu, který zpracovala kancelář architekta města Brna.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky, Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Dnes vás Tomáš Kremr
2: a David Nekvinda
1: vezmou na výlet po Brně za obchody, které už neexistují, nebo kterých je čím dál míň.
2: A nebo kterých je naopak čím dál víc.
1: Takže si posvítíme na videopůjčovny, barbershopy i na to, kde se dají v automatu koupit červy nebo led.
2: Řekneme, kdy v brněnských obchodech bývá nejčastěji polední pauza.
1: Většinou v poledne.
2: No, nebo který řetězec tu provozuje nejvíc supermarketů.
1: Využíváme k tomu nedávno zveřejněný průzkum maloobchodu za rok 2025, který letos v létě zveřejnila kancelář architekta města Brna a který je mimochodem v pořadí devátým takovým sčítáním obchodů na území města od roku 1990.
2: Kamu nám ke zveřejněným údajům doplnili i několik zajímavostí, na které jsme se ptali, třeba kolik je v Brně kaváren a nonstopů a jestli je pravda, že jich je čím dál víc, respektive čím dál míň.
1: Tak na to hned odpovíme.
2: A začneme jako správný brněnský flamendr, pozdě v noci, anebo brzo ráno. Záleží, jak to každý vnímá. Přišli jsme do Vachovy ulice a tady ještě před začátkem covidové pandemie býval jeden nonstop, jmenoval se Ugluma.
1: Dívám se na něj, úplně tam vidím tu ceduli, dokonce tam vidím i toho Gluma, který byl uvnitř. Na to mám docela dost vzpomínek.
2: Například?
1: Jednou jsem tam byl zvednut, když jsem dělal zvedačku, já jsem byl ten, který byl zvedán.
2: Tak to bylo ale ještě, jak se říká, před 15 lety a 30 kily, ne?
1: To jsi řekl skoro přesně, jenom možná před 10 lety to bylo zhruba, no. Ty máš nějakou historku z Gluma, tam byl jukebox, tam byl.
2: Moje nejsilnější vzpomínka z Gluma je, že to byly buď moje 28. narozeniny nebo něco takového. Ráno jsem šel jedinkrát v životě na běžecký trénink, ne, závod právě, byl jsem běhat. A pak jsme šli rovnou teda tento úspěch zapít do Gluma, kde jsme se trošku roztančili už takto kolem poledního a při tom tanci jsem si strašně roztrhl kalhoty v rozkroku a musel jsem ještě na jinou akci, takže jsem pak běžel vedle do obchodu si koupit nové kalhoty na jinou akci, protože tam ty byly úplně nepoužitelné.
1: No každopádně, jako vlastně je to potíž teď v Brně jít někam po půlnoci na pivo, protože těch nonstopů je prostě otevřeno málo.
2: Je málo, já si pamatuju s jedním takovým doajenem brněnské sportovní žurnalistiky Čestmírem Folkem, který psal dlouhé roky pro Právo, jsme chodívali do Lamploty, on tomu vždy říkal Lamplůtka, to bylo přímo na hlavním nádraží, takže člověk vyběhnul hned na ten rozjezd.
1: To jsem nebyl někdy.
2: Teď už, no, nebylo to moc hezké místo, ale na tento účel strávit tam nějaký čas před rozjezdem ideální. Teď na nádraží mi žádné takové místo nenapadá.
1: Je tam jedno takové místo, já jsem si v té analýze maloobchodu zatrhl bary, které mají otevřeno od půlnoci do půlnoci a z toho vyplývá, že loni v Brně bylo minimálně 7 nonstopů, což teda není mnoho, ale všechny jsou v centru i u nádraží, když teda nepočítáme do tohohle součtu oficiální kasína.
2: No a co takové noční kluby? Teď narážím třeba na to, že slavný Červený mlýn, tedy Moulin Rouge, už neexistuje a místo něj jsou byty.
1: Nemám zkušenost osobní, ale vím, že tady těch šantánů je taky pořád míň, to jsem si našel v té analýze. V roce 2017 jich bylo ve sčítání 24 takových nočních klubů, ale o nich bylo 11, což teda je hezké brněnské číslo, tak abych to tady ustálil a už nepokračoval nikam dál.
2: Mimochodem v Brně existuje adresa, kde je v přízemí noční klub a hned v druhém patře nad ním je svatební salon.
1: Pro každého něco. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já si dám jedno espresso, prosím.
2: Ano, já prosím jedno čaj latte na ledu se sojovým mlékem.
1: To si fakt dáváš, jo?
2: Ne, kafe se nedám, ale pistáciovo malinová tartaletka vypadá jako něco.
1: Budeš mlaskat teďka, no tak nemlaskej, prosím tě. Zůstáváme v téhle kavárně, protože se těm kavárnám budeme teď věnovat. Já mám takový pocit, že v Brně snad otevírají kavárny rychlostí minimálně jedna za týden.
2: Zas tak rychle to není, ale rozhodně jich je pořád víc a víc. Mezi lety 2017 a 2025 přibylo v Brně 100 kaváren, přitom loni jich fungovalo 320.
1: Tak to můžeš skoro každý den jít do jiné kavárny v Brně. Skoro každý den.
2: Tak když odškrtneš víkendy, tak můžeš každý den do jiné a ještě to nestihneš.
1: Tak to je výzva na příští rok, přátelé. Já mám teda kafe rád, ale tohle bych asi neudělal. A taky si teda trochu říkám, jestli už nenarážíme na strop, protože prostě v centru města je tolik kaváren, kam můžeš jít, to nejde stíhat si, myslím. A taky by měli otevírat teda, když už otevírají někde jinde než v centru města. Já myslím, že třeba v Husovicích u nás tam není skoro nic, tak tam by prosím něco mohli otevřít.
2: No podle Kamu, takovému obyvateli Brna středu, což ty teda nejsi, stačí průměrně urazit asi 200 metrů do nejbližší kavárny. V Králově poli je to 250 metrů, ale za to třeba v Ořešíně, u Těchově a Jehnicích musí jít 3 až 4 kilometry, to už je výlet.
1: To už je výlet za kávou, putování za dobrou kávou. No a když už se teda koukáš do těch statistik vzdálenosti, vzdáleností, tak já předpokládám, že tam máš i hospody a s těmi to ale nebude takhle nevyvážené. K hospodám to asi máme v Brně blíž.
3: To určitě, pořád to mají nejdál do hospody lidé v Útěchově, tam musí nachodit průměrně 600 metrů, no, aby se dostali k čepovanému pivu, ale v centru města uklidni se 90.
1: Už jsem úplně klidný. U nás v Husovicích to bude asi trochu delší. Má takové vinárny?
3: Těch je v Brně skoro 60, o 10 víc než v roce 2017.
1: Tak to já jsem si myslel, že mám méně, protože na víno v Brně tady moc není kam úplně zajít. No a kdybych chtěl něco jiného do čajovny, kdybych chtěl jít?
3: Tak to se nachodíš hodně, protože ty zažívají takový soumrak, o nich bylo otevřených 14.
1: Když jsem chodil na Gimple, tak to jsem pořád chodil někam do čajovny.
3: Já jsem tam chodil, ale na vodní dýmku, na čaje skoro nikdy. Já nemám rád horké nápoje obecně moc, takže...
1: Co bys mohl mít rád, to je bubble tea, když už jsme u toho čaje, to taky fenomén posledních let.
3: Znám, ale nepropadl jsem tomu nikdy moc, pane.
1: Chtěl říct, že to za nás nebývalo, ale tak staří teda ještě nejsme, takže to za nás bývalo, jenom jsme to asi, jak tady koukám, jak krutíš levou, tak jsme to ani jeden z nás nepili.
3: Přemýšlím, jestli vůbec někdy jsem si to koupil, jsem to od někoho ochutnal, ale podle mě jsem si to v životě nekoupil.
1: Bezbytečná věc.
3: Nechci to tady hanit, kupte si bubble tea, kdo chcete. My se ale teď spíš tady budeme bavit o tom, co za nás bývalo a co jsme využívali.
1: Nortík dobrý?
3: Ochutnaný.
1: Tak už jsme zase vyšli ven.
3: No a vrátíme se k tématu. Určitě za nás, v našem mládí a dětství, bývaly videopůjčovny. My jsme měli jednu hned ve vedlejším domě.
1: Tak to jste byli pořád na sáčkovaní.
3: Víc jsme, fakt ne každou, ale skoro každou sobotu se šlo odpoledne do videopůjčovny. Půjčil se tam jeden film pro nás, pro děti, a druhý pro rodiče, kteří si pak pustili po nějaké naší pohádce nějaký normální film. To fakt byla taková jako běžná sobotní
1: kratochvíle u Nekvindu.
3: Ano. No a už kdy byla ta poslední?
1: No já jsem si to hledal někde a psali noviny o tom, že ve Staré Líšni byla poslední videopůjčovna před ještě několika lety.
3: A tu měl mimochodem pan Šedý, což je táta umělkyně Kateřiny Šedé.
1: To mě zaujalo, tak to je prostě...
3: Taky jsem na to narazil.
1: Umělecká krásná rodina. Když jsem si hledal v tom maloobchodním seznamu konkrétní provozovnu, konkrétní videopůjčovnu, tak tam jedna je jmenovaná. Jmenuje se to vyloženě videopůjčovna, ale podle GPS souřadnic jsem dohledal, že to je jenom nějaký prázdný stánek v Juliánově, který se tak jenom jmenuje, ale byl tedy, nebo je stále prázdný, jak dokonce, když jsem se díval na nějaké staré záběry z map, internetových map tedy, tak tam asi chvilku dokonce fungovala prodejna oblečení. Takže video se tam už rozhodně několik let půjčit jako nejde žádné.
3: Ale zase díky to změně, řekněme, toho, jak se na videa díváme, tak můžou mít práci lidé, kteří třeba právě digitalizují různé staré videokazety.
1: Téma jsme si stanovili na tenhle ten segment, co za nás bývalo a za nás bývaly Solné jeskyně, tehdy to byl obří boom. Já jsem byl asi jednou nebo dvakrát jako děcko v Solné jeskyni a musím teda říct, že opravdu jsem vůbec nechápal, k čemu to je a že to vůbec nemá žádný smysl podle mě.
3: Já jsem to taky nechápal a proto jsem tam ani nikdy nebyl. Ale pamatuju si, že ty štíty na domech Solná jeskyně byly celkem běžné, ale a vlastně doteď jako nevím, k čemu to mělo být.
1: Asi se tam líp vynahluje, líp dýchá, já vlastně nevím. Jako byl jsem v tom jednou, četl jsem si tam knížku, moc mě to nebavilo.
3: A jak je to s nimi tedy teď, s těmi Solnými jeskyněmi, najdeme ještě nějaké?
1: V tom seznamu kanceláře architekta města Brna jsou vysloveně 4 provozovny, které mají v názvu Solná jeskyně, ale předpokládám, že jich asi může být víc a možná se taky transformovali třeba do saun.
3: A sauny ty se zase transformovaly do wellness center, každopádně tady nemůžeme být úplně konkrétní v číslech, ovšem co můžeme říct úplně jasně, že solárních studií je v Brně pořád míň, loni jich bylo 12.
1: Ano, loni jich bylo 12, ale v roce 2017 vlastně dvakrát tolik. A dokonce jsem se podivoval nad tím, že existuje i jedno non-stop solárium, takže nemusíte být smutní, že nemůžete jít třeba na non-stop pivo do baru, ale můžete se jít non-stop opálit. To mě přijde fascinující, kdo takhle chodí v jednu ráno se opalovat.
3: Třeba to na někoho přijde.
1: Jako, že se dopeče, že nejdřív na priglu prostě do odpoledne.
3: A že o půlnoci si řekne, ještě nemám splněnou normu.
1: Ještě by to chtělo loket.
3: 5 minut solárka. No a když jsme měli kategorii toho, co za nás bývalo a už není, nebo je toho míň, tak určitě taky prodejen CDček a hudby obecně.
1: Jasně, tak to určitě mizí. CDčka už jsou asi taky pomalu mrtvé médium, když kdo ví, vinily, LPčka, to se taky postupně vrací, i kazety se vrací, dokonce to mě překvapilo. Pár let zpátky nám jako novinářům i dávali CDčka na tiskových konferencích, abychom si z toho třeba stáhli vizualizace, tak už tehdy jsme se tomu smáli, že teda děkujeme za CDčko, co s tím máme dělat, jestli si to máme dát jako na krtka na zahradu, že my si to dáme i na čem pustit, už upřímně.
3: Z druhé strany, já si pamatuju, někdy určitě ještě před pár lety jsme dávali, když se žádalo o akreditaci na velkou cenu motocyklovou, tak si naopak ty musel svoji práci dávat na CDčko, aby se jako mohli poslechnout, že opravdu pracuješ v rádiu.
1: Jo, to se muselo vlastně někde vypálit, pravděpodobně. Vypalování CDček, tak to už je taky podle mě úplně mrtvá věc. A pouštění CDček obecně někde na počítači. Kde se to dá udělat?
3: No tak to asi musíš třeba do nějaké internetové kavárny nebo počítačové herny.
1: To taky bývalo a to už taky si myslím, že moc není, když asi někde možná...
3: Kamarádi chodí do nějaké na Maliňáku. Vím, že tam občas chodí si takzvaně zapařit, jo,
1: zapařit kantra,
3: no.
1: To za nás bývalo, zapařit
3: ale
1: kantra.
3: Ale já tam nikdy nebyl, ale něco, takže určitě minimálně toto ještě v Brně funguje.
1: A nebo ještě v Kupicentru by možná vzali CDčko někde, a tak Kupicenter, a to jsem si teda vyhledal, těch je taky stále míň, teď jich funguje něco přes 40.
3: Kancelář architekta města Brna obecně sleduje, že se prostě v obchodech méně prodává elektronika, telefony, oblečení, počítače, knihy a hudebniny.
1: Respektive je méně obchodů, které tento artikl prodávají. Čeho je naopak stabilně nejvíc, tak to jsou obchody s potravinami, to asi vlastně není žádné překvapení, což mě přivádí ovšem k otázce, který řetězec měl loni v Brně nejvíc supermarketů?
3: To si tipnu na základě toho, že jsem nějakou dobu žil v Bystrici a vždycky mě fascinovala ulice, na které byly 4 Alberty, takže já si myslím, že to bude Albert.
1: Albertu je nejvíc. Teď si tady najdu tu příslušnou tabulku, tak Albertu bylo loni v Brně 32.
3: Čekal bych víc ještě.
1: Potom bylo 17, Lidlu 15. Mm-hmm. 4 Kauflandy, 5x Penny Market, 5x Tesco, 1 JIP, že tady chybí Globus, podle mě.
3: Já tě tady ale teď na chvíli zastavím, protože už se blížíme našemu běžnému limitu v rozhlasovém vysílání, takže těm, kdo poslouchají v rádiu, děkujeme za pozornost.
1: Ano, ale ta naše speciální epizoda pokračuje, takže jestli si chcete pustit zbytek naší procházky městem a dozvědět se nějaké zajímavosti o brněnském maloobchodu, tak si najděte Brněnskou 11 jako podcast, případně si tady počkejte na další díl o úplně něčem jiném. Ten bude venku zase za týden.
0: Brněnská 11. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.
4: To byla předposlední prázdninová, trochu odlehčená Brněnská 11. A po písničce opět vážné téma. Temné letopisy moravské připomenou leteckou tragédii z roku 1997, kdy po oslavě Mezinárodního dne dětí na dnes už zrušeném brněnském letišti zůstaly 4 oběti.
0: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
5: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 45 minut. Je tu 48. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme na dnes už zrušené brněnské letiště.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1997, dětský den se čtyřmi oběťmi. Pokud si některá připomínka Mezinárodního dne dětí v Brně může nárokovat pozici té nejčernější, patří do roku 1997. Abychom byli přesní, připadá na 31. květen a na dnes již zrušené letiště v Černovicích. Akci pořádala armáda, ale zapojili se do ní i další, včetně soukromých provozovatelů. Pro pasažéry v letadle Cessna 172, zapsaného do rejstříku pouze 4 roky předtím, to měl být zážitek. Dědeček dvěma dětem objednal vyhlídkový let. Jenže ten se změnil v katastrofu. Pilot se tříčlenou rodinou vzlétl a ve výšce mezi 50 a 80 metry se začal při stoupání stáčet doleva. Závěrečná zpráva Úřadu pro civilní letectví konstatuje, že se v tom okamžiku letoun dostal do blízkosti kritického úhlu a pravděpodobně do sestupné části proudění vzduchu. Byl blízko ztrátě vztlaku. V takovém okamžiku mohl jakýkoliv podnět, včetně porivu větru nebo zásahu do řízení, způsobit katastrofu. A také způsobil. Letadlo se dostalo do takzvané vývrtky vlevo. I když pilot vývrtku zastavil, neměl již potřebnou minimální výšku pro vybrání střemhlavého letu. Letadlo dopadlo na pole jen pár stovek metrů od vzletové dráhy. Vyšetřovatelé neměli k dispozici informace z komunikace, pouze pozorovatele zvenčí a trosky letounu. Konstatovali, že motor fungoval, ovšem i v případě jeho vysazení by si pilot poradil. Závěrečná zpráva proto připomíná, že pilot měl potřebnou kvalifikaci i zdravotní stav, letoun byl způsobilý k letu s výjimkou problému s upínacími pásy, které pilot nezjistil nebo jim nevěnoval pozornost. To však nemohlo mít vliv na zranění cestujících. Zpráva výslovně uvádí, že cestující na předním sedadle byl pod vlivem negativní emoce a mírného požití alkoholu před letem. Jeho případné ovlivnění řízení nelze prokázat ani vyloučit. Tehdejší zprávy mluví o tom, že chlapcům bylo 10 a 12 let. I když na místě nehody byli záchranáři z nedaleké základny téměř okamžitě, nemohli jejich životy zachránit.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 48. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: U příležitosti 58. výročí srpnových událostí roku 1968 zařazuje Český rozhlas do vysílání desítky let ztracenou skladbu Václava Neckáře s názvem Píseň pro mne, která byla objevena a znovu vydána na jaře letošního roku. Václav Neckář tehdy naspíval jako bezprostřední reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Je to tak dokonce jeho historicky první nahrávka ve spolupráci s bratrem Honzou. Do současnosti odborníci za jejich prvotinu považovali skladbu Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Reportér Vladislav Slezák navštívil Václava Neckáře u něj doma a ten takto na vznik písně zavzpomínal.
1: Písnička vznikla v září 1968 vlastně poté, co přišli Rusáci, kteří nás okupovali. Mně tehdy bylo 24. Písničku jsem natočil pro dokument Československé televize s názvem Zvědavá kamera s podtitulem Zpráva o stavu mládeže, který byl o tom, co si mladí myslí o okupaci. Poté zazněla i na Staroměstském náměstí.
2: Písnička zazněla jen jednou, pak se na ní na dlouhá léta zapomnělo a bratři Neckářové si dlouho mysleli, že jejich první společnou písničkou byl až Doktor Dam-di-dam z roku 1970. Teprve nedávno byla objevena v televizních archivech.
1: Brácha ji napsal, když byl na vojně v Milovicích. Na kytoru za něj tehdy ve studiu Československé televize na Petince hrál Zdeněk Rytíř. Je to vlastně taková smutná písnička. Obava z té doby, co bude dál. Přesně takovou mohou mít mladí lidé i ze současného dění.
2: Václavu Neckářovi mladšímu se podařilo z archivního pásu vyjmout původní zpěv Václava Neckáře z roku 1968 a skladba získala novou moderní aranži. Doprovází ji i videoklip, který kombinuje historické záběry z okupace se současností a symbolicky tak propojuje generace mladých lidí tehdy a teď. Pro Český rozhlas Vladislav Slezák.

Je 17 hodin a 56 minut, pořad Den v kraji končí. Další důležité informace a zajímavé reportáže nabídne pořad Den v kraji opět v pondělí. Budu se na vás těšit krátce po 17. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se loučí a krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Důchody příští rok porostou minimálně o 300 korun. Vlaky mezi Vyškovem a Olomoucí pojedou v omezeném režimu až do konce prázdnin. Na hranici Moravského krasu dál hynou raci říční. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Do 1. září musí cestující počítat s výraznými omezeními na železniční trati mezi Vyškovem a Olomoucí. Provoz tam stále komplikují následky středečního požáru v Ivanovicích na Hané, kde oheň poškodil staniční zabezpečovací zařízení. Místem sice vlaky jezdí po jedné koleji, ale doprava je výrazně omezená, doplňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Rychlíková linka Bouzov, která jezdí z Brna do Olomouce, jezdí podle jízdního řádu po trati. Pokud jde o regionální dopravu mezi stanicemi Vyškov na Moravě a Nezamyslice, tak ta je v současné chvíli zajištěna většinou náhradními autobusy.
2: Krupobytí a jarní mrazy letos už způsobily podle dat Generali České pojišťovny zemědělcům škody za 315 milionů.

0: Cházejí teď ochranáři podle zoologa Antonína Krásy desítky mrtvolek.
1: Už tam nebyla ta vlhkost jako minule, mezitím od pondělka vyschlo několik dalších tůní, trošku přibylo mrtvých raků, ale i živé jsme tam viděli. Nicméně nebylo jich vidět tolik jako v to pondělí, takže aktivita se utlumila a čekají na to opravdu, až zaprší, až pořádně zaprší.
2: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Zítra čekáme většinou polojasno, ráno i skoro jasno, přechodně s většinou oblačnost a ojediněle přehánky, hlavně na severu. K večeru se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní vystoupí na 23 až 26 stupňů. V noci bude vítr čerstvý, zítra mírný západních směrů, v noci a odpoledne s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dopravní nehoda, která byla na silnici 1/55 u Moravské Nové Vsi, už provoz neomezuje. Dejte na nehodu ale pozor v Předklášteří na průtahu obcí. Stala se nedaleko od bočky na Tišnov k železničnímu přejezdu. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Ano, ano, to byli chlapci z Bojanovic. Byli to přímo Hornobojani. V jejich podání zazněla polka Antonína Osičky. Pohodový večer při dalších pěkných písničkách, které zazní Moravě krásné zemi, vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Pro pana Míru Lorence to bude polka Domova. No a pro pana Františka Paláta z Valče to bude Lidová včera u Studánky. Jenom na okraj, pane Paláte, v podání Voničky nemáme, zahraje Moravanka, tak snad nebude vadit. No a já ráda potěším další milé posluchače dalšími pěknými písničkami, které jsem pro vás vybrala. Vaše laskavá slova ty jistě také zahřejí. Možná, že máte už připraveno nějaké to pěkné vinčování, třeba zrovna pro Johany a Noemi. Dnes mají u nás stejně jako na Slovensku svátek. Tam tedy ještě Jana, Janka, přeji vše dobré. A ještě telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už si poslechneme další lidové.

0: Tak to byly lidové v podání Daniely Magálové a Jošky Šmukaře. Doprovodila je studiová kapela. No a už tady mám první telefonáty. Pane Pavle, ještě jednou dobrý večer.
1: Dobrý večer, nebo podvečer. Zdravím Český rozhlas Brno. Dnes bych chtěl popřát tuto cestou do Velkých Němčic našemu tačkovi a dědovi panu Jaroslavovi Samsonovi, který se v těchto dnech dožívá 75 let, zrovna dnešní den. A za celou rodinu teda mu chci popřát zdraví, štěstí, což přejeme, ale i se synama jako muzikantama hrajeme, a božího požehnání. A vzkazujeme, dědo, včera na zkoušce jsme spevnili nátisk, takže ještě dneska na večer přijdem zahrát, tak nachystej burčák, který už ti bublá ve sklepě, a dej vychladit to nejlepší víno, co máš ve sklepě. Takže to by byla jedna věc. Druhou věc, teda ještě tímto chci pozdravit pár muzikantů, a bude to bývalý kapelník Lásaranky Joška Kaňa, současný kapelník Pavel Svoboda, potom bývalý učitel z hudebky, z Hustopeč, Ruda Štěpán, výborný učitel a výborný křídlovák muzikant. A do Hustopeč ještě pár učitelů, pana Jaromíra Bendy, potom pana ředitele Mirka Brůčka a paní učitelku Romanu Urbánkovou. A do Boleradic tímto ještě zdravím a pro dobrou náladu chci zahrát bývalým sousedům, Evě a Štěpánovi Stehlíkovým a ještě dědovi, protože on měl taky v Boradicích narozeniny minulý měsíc, tak Janu Korábovi a babičce Libě Korábové.
0: Tak já jsem trpělivá.
1: A to je všechno dále budu držovat, je to hodně. No.
0: Já jsem trpělivá, pane Pavle, protože muzikanti ty mají samozřejmě spoustu známých, no a já věřím, že váš tatínek večer si to společně s vámi užije a vy si tam pochutnáte na tom výborném burčáku. Tak se mějte hezky.
1: Doufejme, že jo, no, doufejme, že ho připravil dobré teda, no, takže. No,
0: tak určitě.
1: Pěkný zbytek, ne?
0: O tom nepochybuji. Nashledanou, nashledanou. A teď už paní Jana z Prakšic měla být na telefonu, ale bohužel ta se ztratila, ale já jsem si mezi tím vzala ještě jeden tedy telefonát, takže kdo pak je tentokrát na telefonu?
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Pan Zdeněk Vítochová. Já chtěl popřát manželům Škorpíkovým. Dneska dělají novou střechu. Jen ta střecha vydrží. A se mají krásně a přijím všechno nejlepší. No.
0: Tak hlavně, až nezačne nějak pršet, nebo už to mají dodělané.
2: Ano, to oni vydrží už.
0: Jo,
2: už to je
0: už by jim neteklo do baráku, jo?
2: Už to nebude. No,
0: super.
2: A vlastně by svou vodovým, no.
0: Dobře, tak jo, tak písnička to bude pěkná, no musím říct, že to bude přímo několik písniček, pane Zdeňku, takže si
2: ano,
0: budete
2: děkuju,
0: užívat. No. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A jako obvykle se vracím k poledním prázdninám u babičky, protože dnes zpíval opravdu šikovný mládenec, 10letý Martin Bětík z Pozlovic, a tento klučík zaspíval písničku, kterou ho naučila babička, Ach synku, synku, a zpíval moc pěkně, zpíval čistě. A ještě se mě svěřil, že nechodí moc na akce, tedy v obci, ale musím ho pochválit, říkal, že na mobilu tedy moc není. A zajímá ho fotbal, hraje s kamarády a dokonce vím, že o prázdninách putovali Jizerskými horami a taky byl v Tatrách, chodili na túry. Takže Martine, já tě ještě jednou zdravím a ještě jednou ti moc děkujeme za to, jak jsi nám pěkně zaspíval tuto písničku Ach synku, synku. No a sám si nakonec věděl, že pakliže bude když mít to štěstí, tak budeš vylosován a vyhraješ nebo získáš rodinnou vstupenku do zoologické zahrady Brno. No a pokud by si někdo chtěl poslechnout třeba zrovna tady Martina Bětíka, jak zpíval, tak můžete na našich webových stránkách najdete si audioarchiv, tam celodenní záznamy a tam už si najdete příslušné datum, hodinu a můžete poslouchat. A to samozřejmě platí pro všechny pořady. V poledne jsem měla dotaz, kde by dotyční mohli si pustit Moravu krásnou zem, myslím, nevím, to je jedno, předevčírem, co se vysílala, nebo minulý týden. Takže audioarchiv, Potom jsou celodenní záznamy a tam už si najdete to, co chcete. No a já ještě jednou a naposledy zdravím Martina Větíka. Krásně zpíval klučík z Pozlovic a teď už tady ty slíbené písničky.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, to byla Lanžhočanka, která nám zahrála směs lanžhockých písní. No a já tedy už dávám slovo do Morkůvek, paní Ševčíkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já mám takový zvláštní přání a poděkování, protože dnes dopoledne ve vysílání pana Zdenka Junáka přála paní Marie, přála manželům Ševčíkovým k výročí svatby a ono se to, až jsem to uslyšela celý, tak říkám, to je jakoby pro nás, ale tam bylo, že přeje Marie a já teda jsem dnes tak dopoledne a odpoledne přemýšlela, která Marie, protože ono je Marií hodně a tak říkám, musím poděkovat, ať je to kdokoliv a ať jsou to kterýkoliv manžele, tak bych za to přání chtěla poděkovat. A pak jsem přišla na to, že by to mohla být paní Maruška Kabelová z Boleradic. Takže já jí děkuji a jestliže to nebyla, tak to vůbec nevadí. A jestliže to taky nejsme my, tak to taky nevadí. A přeji těm Ševčíkovým, co mají stejný výročí svatby jako my, tak jim přeju hodně zdraví a do dalších let, ať se spolu
0: to je fakt,
1: mají.
0: No to je fakt vtipný, paní Ševčíková, takže pakliže to nebyli manželé Ševčíkovi, ale jiní Ševčíkovi, tak také dostanou písničku. Pakliže to nebyla paní Marie Kabelková, tak jiná Marie taky dostane písničku, takže tak tu písničku rozdělíme mezi tolik milých posluchačů. No a já vám tedy s manželem, protože jsem pochopila z vašich slov, že slavíte, připomínáte si nějaké to výročí svatby, tak já vám přeji další krásný, šťastný život společný.
1: No já vám to prozradím, je to už 55.
0: No 55 let, no tak to už nic nehrozí, paní Ševčíková, nějaký ten větší rozkol v rodině, že ne, paní Ševčíková?
1: Ne. Jako přišlo mě to potom takový, že musím někomu poděkovat, jestli to patřilo nám. No, no a když ale ne, no tak to vůbec nevadí. A
0: ne, vy jste to vyřešila, vy jste to vyřešila geniálně, paní Ševčíková. Víte, kolik jste teď potěšila lidi, takže já doufám, že budete potěšena i vy s vaším milým manželem. Naschledanou.
1: Děkuji vám za písničku a děkuji ještě jednou té paní Marušce.
0: Ano, tak naschledanou. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Pane Oldřichu, teď jste na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám a všem posluchačům. Dnes je to přesně 20 let, co nás opustil můj táta a milovaný dědeček našich dětí, pan Oldřich Nechvátal z Holasic. Takže bych mu rád nechal vaším prostřednictvím tam nahoru poslat nějakou pěknou píseň a všichni, kdo ho znali, tak ať si zaspomínají sem s námi.
0: Mm-hmm. A na co tak nejvíc budou vzpomínat, pane Oldřichu? Na, tak vy jste dostal křestní jméno vlastně po tatínkovi.
2: Přesně tak.
0: Tak, no a na co tak budou vzpomínat? Jaký byl taťka?
2: No byl hodně veselý.
0: Veselý? Tak to je dobrý.
2: A vykonával mimo jiné tedy funkci kostelníka, takže tímto směrem si může každý zamyslet.
0: Jo, dobře, tak bude to veselá písnička, tak to jsem ráda, že tatínka tam v nebi potěšíme. Pane Oldřichu, někdy zase naschledanou.
2: Určitě.
0: Naschledanou.
2: Rád zase vás kontaktovat.
0: Naschledanou, tak jo.
2: Naschle.
0: A beru si dopis. Vážení v Českém rozhlase Brno, všichni bez spolek, prosíme vás o písničku k významnému jubileu. 21. srpna, tak to je dnes, se dožívá svých požehnaných 90 roků paní Ludmila Šarenková z Německa, kde je už víc jak rok v pečovatelském domě v Pulachu, neboť je závislá na 24-hodinové péči. Všechno jen to nejlepší, zdraví, aby se jí alespoň trošičku zlepšilo a nehoršilo se. Víc jí přát nemohu. Snad ještě radost ze svých blízkých, kteří ji tam navštěvují. Měla celkem 5 dětí. To vše jí z Valče přeje z celého srdce synovec František. A je tady PS, kdyby její sestra Františka žila, určitě by se k tomuto vyšla vinčování připojila. No a jak už jsem říkala, bude to veselá písnička a bude to písnička ze srdce pro pana Míru Lorence z Vyškova, takže Polka domova.
3: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, pokud neznáte, telefonní číslo 726465200. No ale mezi tím, co jsme poslouchali tu první písničku ze srdce, která patřila panu Mírovi Lorencovi z Vyškova, zdravím, přeji pěkný večer, byla to polka domova Ladislava Kubeše staršího a Ladislava Jacury hrála Podhoranka, tak se k nám dovolala jistá paní Marie. Tak dobrý večer.
4: Dobrý večer, tady je Marie a Miloš z Velkých Němčic. A když už jste jednou blahopřáli do Velkých Němčic, tak my máme s manželem dneska 61. výročí svatby. Nikdo nám neblahopřeje, tak si tu sami sedíme u Sauvignonu 08. A chtěli bychom, aby nám to ještě chvilku vydrželo, i když je trošičku víc starostí. Ale my budeme mít příští týden stejně narozeniny, ještě budeme volat, takže my jenom dneska a panu Samsonovi, když už má dneska ty narozeniny, ano, tak mu přejeme k tomu burčáku taky hodně zdravíčka a zdravíčka a
3: no,
4: nám to
3: no sami. Jak Pavel říkal, že se uvidí večer, jaký bude ten
4: no,
3: burčák.
4: No oni se uvidí, no. My bydlíme kousek od nich, ale aha, my si sedíme s manželem sami.
3: No,
4: sami
3: ano,
4: si to slavíme a nikoho tady nechceme.
3: Ne, ale máte třeba nějakou hezkou vzpomínku nebo legrační vzpomínku třeba, když jste byli. Jak jste se seznámili vlastně?
4: Jo, tak to jsme se seznámili v Brně.
5: Na veletrhu.
4: Na veletrhu, no. Měli jsme šustáky tenkrát, oba dva pamatujete.
3: No jasně, ale já jsem ho neměla, ale vím, že to bylo modré, že? Modré šustáky, myslím, byly,
4: ne, my
3: že?
4: Černý.
3: My jsme měli černý dokonce, no. No jo.
4: No, tak to jsme měli, no.
3: No, tak jste se no, setkali na veletrhu a setkání už vydrželo 61
4: no, rok. No a pak jsme, naše vlaky, já jsem jezdívala na Bzenec, on na Ostravu, a naše vlaky normálně jeli spolu aspoň 10 kilometrů vedle sebe. No, tak jsme věděli, že je to ono, že jo?
3: Tak to je jasné, paní Marie, vy jste si byli vlastně souzeni. Tak,
4: ano, přesně tak.
3: Já zdravím i vašeho manžela, Miloše.
4: Ano,
3: a užijte
4: mě
3: si jo, ten jo, krásný společný večer, krásný. Myslím, že venku už je docela dobře, že tam není.
4: Jo, je dobře, docela, tak, jo. A za týden budeme slavit oba narození, i to se ještě znovu uslyšíme.
3: Dobře, tak každopádně, kdyby ho náhodou ne, tak vám přeji všechno nejlepší.
4: Děkuju moc.
3: Naschledanou.
4: A naschledanou, děkujem.
3: Naschledanou, není záč. A ještě paní Lída ze Šlapanic. Dobrý večer.
6: Podvečer, paní Ostra. Chci vám poděkovat za tu srdcovku. Moc děkuji. A chtěla bych tu srdcovku, jestli máte na Moravské Dyji.
3: No
6: někdy.
3: Tak máme samozřejmě na Moravské Dyji, no.
6: No, to měla ráda moje maminka. Mm-hmm. Tak kdyby to šlo, tak mě tam někde zařadí. Tady ta písnička, co bude hrát, tak tu přeju aj vám. Posílám.
3: Tak to jste hodná. Tak paní Lído, někdy zase naschledanou.
6: Ano, naschledanou a děkuji vám.
3: Není zač, naschledanou. No a blahopřání a písnička i pro paní Marii Bednaříkovou z Polešovic, která dnes slaví 80. narozeniny. Drahá maminko, tak tiše jako sen přišel tvůj narozeninový den. Rok za rokem stále běží, že dnes slavíš 80. Uvěřit lze jenom stěží. Do dalších let přejeme ti štěstí, lásku, spokojenost a jenom samou radost. Hlavně zdraví a ti slouží, ať splní se vše, po čem tvé srdce touží. Hodně zdraví a božího požehnání přejí manžel Miroslav, syn Miroslav, dcera Silvie s manželem Františkem, vnuk Radim a také rodiny Martikánova a Kajfošova. A teď už zdravím pana Františka Paláta z Balče, který před chviličkou posílal milý pozdrav do Německa své tetě Ludmile Šrenkové. Takže teď přišla na řadu jeho písnička Ze srdce. Je to, jak už jsem říkala v úvodu, je to lidová včera u Studánky, ale pan František Palát chtěl podání Voničky, ale to tedy skutečně nemáme. Hrát bude tedy Moravanka a je to pro pana Františka Paláta z Valče.

0: Tak to byla Moravanka, byla to Lidová včera u Studánky. Písnička ze srdce pro pana Františka Paláta z Valče, kterého zdravím a přeji krásný večer. No ale teď už zdravím paní Janu z Prakšic. Dobrý večer i vám.
1: Taky přeju, dobrý večer, krásný večer. A chtěla bych prosím vás poslat vzpomínku. Moja maminka dneska by se dožila 105 roků.
0: Mm-hmm. Tak mi řekněte její jméno. Nevřela. Jak se jmenovala maminka?
1: Paní Ludmila Vlková, Prakšic. A tatínek 1. července by měl 105 roků. A chtěla bych pogratulovat, že měl narozeniny. Je veliký myslivec, tak nějakou, jestli by to šlo.
0: No tak, paní Jano, moc si tedy vybírat tady nemůžete, protože ty písničky už mám nachystané dopředu, ale já vás ještě vyspovídám. Tatínek nesl jaké křestní jméno?
1: Ladislav Vlk a byl dlouholetý varhaník v kostele svatého Václava, hrál na varhany na Velkém Ořechově.
0: No vidíte, že jsme se ještě něco dozvěděli.
1: Moc roku tatínek hrál,
0: ale ještě jste mi neřekla jméno zetě vašeho.
1: A zeť je Filip Šmida a pochází ze Záhorí od Malacek. Tak jich tam, prosím vás, všetkých tam zdravíme. Prakšic, Kročilovi, zdravíme na Záhorí.
0: Ano.
1: Do dědinky.
0: Tak pozdraví.
1: Oni to vyřídí a
0: no jasně.
1: Rodičom.
0: Záhorí to nás Záhorí. Poslouchá, tak ano. Já tam zdravím všechny ty lidičky.
1: Ano, na Slovensko.
0: Paní Jano, teď už se můžeme rozloučit, nashledanou.
1: Děkuji moc krát,
0: nashledanou. A tady čtu z dopisu Honzíka Bořila. 22. srpna 1959 si řekli své ano Jana Varmužová a Jiří Bořil. Do roku 1978 čekali na byt, bydleli v podnájmu u Varmužů, svatba se uskutečnila právě v baráku u Varmužů. Pracovali spolu v Chemontě 41 let. Měli syna Honzíka, ten byl postižený. V roce 1979 si pořídili chatu v Kunštátě. V roce 2020 se jim obrátil život vzhůru nohama. Tatínek se nemohl vyrovnat s nemocí maminky. A tak to vzpomíná syn Honzík, Bohunka a Jitka. No a ještě další vzpomínky od Honzíka Bořila. 21. srpna by měla moje maminka Jana Bořilová, rozená Varmužová, svátek. Dětství prožila v Králově Poli u Pokorných, u Prokešu, s bratranci, s Helou. Oldřich říkával, ty seš moje ženuška, byl to její bratranec. Její maminka zemřela náhle ve věku 58 let. Ráda chodívala do Sokola. V roce 1948 dokonce absolvovala sokolský sled v Praze. No a ráda také cestovala, chodila do lesa, starala se o 94-letého tatínka. Měla 100-letou babičku. No a tak to vzpomíná syn Honzík. No a ještě má žijící sestřenici a bratrance. Tak, to byly vzpomínky. A teď už je nachystaná Tufaranka s písničkou Smutenka.
2: Český rozhlas Brno.

V podání Tufaranky dozněla Smutenka Miloslava Procházky a Stanislava Pěnčíka. No a já tady mám další vzpomínku. Dnes je to 6 roků, co zemřel bratr, pan Josef Mitek ze Zdounek, muzikant ze Zdounečanky. No a také v tento den před 2 roky zemřel druhý bratr, inženýr Jiří Mitek z Kroměříže. Byli to dobří lidé. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. No a prosíme o vzpomínku s písničkou Bratr s rodinou. A ještě jeden mail tady je. Dnes slaví krásných 80 let paní Marie Bednaříková z Polešovic. Je to hodná, pracovitá paní. Přejeme jí štěstí, zdraví, jen požehnaný každý den. A tak to blahopřejí Sojákovi a Haplovi. A tak to hraje Stříbňanka.

Tak to byla Stříbrňanka. V jejím podání zazněla krásná písnička Jiřího Vrány a Václava Babuly Nejpěknější děvčice. A já tady mám pro vás ještě pozvánku. Je to pozvánka do Strání, kde se koná 25. festival dechových hudeb Pod Javorinu s připomínkou z tého výročí založení dechové hudby Straňanky. Koná se v neděli 23. srpna na náměstí U Zámečku o 14.30 moderuje kolega Karel Hegner a účinkují dechové hudby Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tůfaranka a také Straňanka. Takže do Strání 23.8. neděle. No a je 18 hodin, 54 minut, přátelé, takže Morava, krásná zem, končí. Vysílání však pokračuje, to je jasné, za chvilku zprávy a na pěknu notečku. A bude na pěknu notečku s Brolnem. Pořadem provází Markéta Ševčíková, připravil Jaroslav Kneisl. Víkend tam vás, jak v sobotu, tak v neděli pozdraví kolegyně Květa Navrátilová. No, ale já už vás zdravím nyní a přeji vám pěkný pohodový večer a klidnou noc. Naschledanou v pondělí se těší Jiřina Ostrá. No a na závěr se, přátelé, s Tůfarankou ocitneme přímo v pohádce. Je to orchestrální skladba Metoděje Prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před bouřkami. Dálnice D1 z Brna na Prahu bude v noci zavřená. Zítra bude většinou polojasno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Do Česka dorazily bouřky, na jižní Moravě se mají objevit večer a můžou být i silné, varuje Český hydrometeorologický ústav. Pro Jihomoravský kraj je vydaná výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od dnešních 20 hodin do zítřejších 4 ráno. Podle meteorologa Filipa Smoly může bouřky provázet přívalový déšť, kroupy a silný vítr.
2: Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm. Dále se mohou vyskytnout nárazy větru mezi 20 a 25 metry za sekundu, čili 70 a 90 km za hodinu, případně kroupy o velikosti kolem 2 cm.
0: Po včerejších bouřkách se dnes odpoledne podařilo distributorovi EGD obnovit dodávky elektřiny na všechna odběrná místa. Dnes kolem 11. hodiny zbývalo obnovit dodávku přibližně do 1300 odběrných míst. Ve čtvrtek v 19 hodin bylo po přechodu bouřek bez proudu zhruba 4500 odběrných míst. Nejvíce zasažené byly na jižní Moravě Velké Němčice, informoval mluvčí společnosti Michal Budný. Dálnice D1 mezi Brnem a Prahou bude dnes v noci uzavřená. Silničáři budou provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka a dálnici zavřou v obou směrech mezi exity 29 Chocerady a 21 Mirošovice ve 22 hodin. S obnovením provozu počítají zítra v 6 ráno. Zkouška bude pokračovat i další noc. Uzavírka ze soboty na neděli potrvá od 20 do 8 hodin, informoval dnes Luděk Hubáček z RSD. Objížďka pro osobní auta a kamiony do 12 tun vede od exitu 34 Ostředek přes Soběhrdy a Kozmice do Benešova a odtud zpět na dálnici D1. Kamiony nad 12 tun mají objížďku delší. Jihomoravští kriminalisté dopadli a obvinili výrobce a prodejce pervitinu. Drogy vařili a prodávali v Brně.

0: zápasech. I proto kapitánka Michála Mlejnková věří v úspěch.
1: Nesmíme nikoho podcenit, ale věřím, že když budeme prostě hlavama tam, kde máme a budeme předvádět to, co jsme předváděli vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduchý, bude to první zápas, přijde určitě hodně lidí se na nás podívat, ale věřím tomu, že to dopadne dobře.
2: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo až oblačno, déšť nebo přehánky, lokálně bouřky i silné. Zítra většinou polojasno, ojedinělé přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 26 stupňů. V noci vítr čerstvý, zítra mírný, s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž bude mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 přes jižní Moravu už pojedete plynule, s kratším zdržením počítejte u Brna v místě dopravního omezení a potom také ve směru na Vyškov mezi 204. a 210. kilometrem zdržíte se tam do 10 minut. Koordinátor regionální dopravy upozorňuje na omezený železniční provoz mezi Skalicemi a Letovicemi kvůli zásahu policie.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Krásný páteční podvečer vám u poslechu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku přeje od mikrofonu Markéta Ševčíková. A velké pozdravení předávám i od autora dnešního pořadu Jaroslava Knajsla. Při pátku jsme si pro vás opět připravili nahrávky brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a bude to napříč jeho letos už 74 lety fungování. V dnešních nahrávkách uslyšíme toto profesionální rozhlasové těleso v čele s různými primáši i jedním dirigentem. A co je zásadní, orchestr bude doprovázet, jak je u něj zvykem, výborné zpěváky. Tím prvním bude Joška Černý a věřím, že si následující melodie se známým i oblíbeným moravským tenorem rovněž zanotujete. Příjemný poslech.

Nezaměnitelný Jožka Černý a Broln pod vedením Jindřicha Hovorky. Pojďme si v proudu dnešní notečky užít další nahrávky, kterým bude tentokrát vévodit ženský hlas. A nebude to nikdo jiný než valašská královna matka Jarmila Šuláková. Následující snímky už mají notně přes 50 let. V táhle Kyčera Kyčera, kterou upravil pro Broln jeho zakladatel Jaroslav Jurášek, doprovodí Jarmilu Broln pod vedením Bohumila Smejkala. A následující točená, kde je kostel, tam je fara, nás přivede do prvního desetiletí fungování Brolnu, kdy řídil orchestr ještě, jak je u orchestru zvykem, dirigent. V tomto případě to byl Alois Fiala, který se také postaral o nápaditou, orchestru na míru šitou úpravu. No a poté nás čeká ještě minimálně dvougenerační zpěvácký skok.

Na vlnách rozhlasu naší Moravy stále zní páteční vydání pořadu Na pěknou notečku a vaší průvodkyní je Markéta Ševčíková, autorem pořadu Jaroslav Kneisl. Jak už jsem před zpěvem Jarmily Šulákové naznačila, tak po královně lidové písně jsme přeskočili několik generací a zpívali nám Kamila Tomšejová a Štěpánka Pavlušová. Obě rodem z Podluží. A propo, Kamila Tomšejová je zpěvačkou mnoha podob a kromě toho, že má ráda lidovou píseň, věnuje se například i swingu. Jako zpěvačka a považte jako cymbalistka. Ještě doplním, že mladé zpěvačky v roce 2020 doprovodil Broln pod vedením Petra Varmuži a o hudební úpravy se postaral současný upravovatel a dramaturg orchestru Pavel Trkán. No, ale ženské hlasy opět vystřídá chlap. Doktor němých tváří Luboš Holý a Broln pod vedením Radka Zapletala. A dívča, dívča. Dívča.

Milí pravidelní i náhodní posluchači, od 19. hodiny už nám zpívali chlapy, ženské, no a tak si dejme na závěr i trochu zpěvu dětského. Není to tak dávno, co Broln s primášem Petrem Varmužou natočili společný nosič s dětským pěveckým sborem Českého rozhlasu. A právě tato dvě rozhlasová tělesa nás dovedou až k 7:30. Ještě se sluší dodat, že sbor zpívá pod vedením sbormistryně Věry Hrdinkové a také následující úpravy písní, které nespojuje region, ale jejich téma má na svědomí Pavel Trkan. Než začnou děcka zpívat o muzikantech, od mikrofonu se s vámi rozloučí Markéta Ševčíková a také autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisl.

0: Dobré rady s datem 24. srpen přivítají Petru Krejčovou a povídat si s ní budu o zdravých svačinkách nejen pro školáky. Jak doma připravit luštěninové a zeleninové pomazánky, aby dětem chutnaly? Které suroviny je dobré namáčet předem? Jak zdravě ochucovat a dodat sladkost? Jednoduše a prostě vás naučíme vychytávky veganské kuchyně, které lehce zvládnete. Těším se na setkání i inspiraci. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé si u budovy Českého rozhlasu v Praze připomněli výročí sovětské okupace. Na dnech NATO v Ostravě se představí 14 armád s 80 vojenských letounů. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Před 58 lety vpadla do Československa vojska zemí Varšavské smlouvy. Skončilo tak Pražské jaro. Pokus československých komunistů o takzvaný socialismus s lidskou tváří. Výročí připomněl i pietní akt před budovou Českého rozhlasu v Praze.
2: Po položení věnců promluvil prezident Petr Pavel. Potleskem ho přivítali podporovatelé, pískotem píšťalek odpůrci. Podle Pavla trauma z okupace v naší společnosti přetrvává.
3: V důsledku tohoto traumatu bychom ale jako národ mohli a měli být vnímavější a citlivější k agresivním a rozpínavým tendencím dnešního Ruska a snad i odolnější vůči jeho propagandě.
2: Pískotu a pokřiků se pak zase v opačném gardu dočkal předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
2: Jen při boji o rozhlas 21. srpna 1968 zemřelo 17 lidí. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zářijové dny NATO v Ostravě veřejnosti představí nový letoun Millennium ve službách české armády. Poprvé se ve vzduchu předvede taky německý bojový letoun Tornado. Právě německá armáda je letošním partnerem největší bezpečnostní přehlídky v Evropě. Celkem účast zatím přislíbilo 14 spřátelených armád. Statisíce návštěvníků čeká podle pořadatele dnů NATO Zbyňka Pavlačíka víc než 18 hodin ukázek vojenské techniky ve vzduchu i na nebi.
5: Premiér u nás bude německé Tornádo, to vlastně nikdy nebylo u nás za celé čtvrtstoletí. A jednali jsme o tom z Luftwaffe několik let, až se to tedy letos podařilo. Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel. Pak tedy je to český letoun Millennium, který bude u nás poprvé představen v českém zbarvení.
0: Vinaři z Vysočiny začali prodávat burčák. Například vinařství v Kojeticích na Třebíčsku tradičně začíná sezónu 20. srpna. Podle majitele Lubomíra Lampíře hroznům neuškodilo ani dlouhodobé sucho. Mají vyšší cukernatost a burčák tak nebylo nutné doslazovat, vysvětluje Lampíř.
6: Bude to celkem rychle kvasit pro ty hrozny.

0: ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru směrem do Prahy havarovalo osobní auto. A silnice 112 je u Benešova kvůli padlému stromu neprůjezdná. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
2: Začínáme opět další hodina plná rad, informací, telefonátů a také jednoho, řekněme, zdravotního problému. To nám prozradí doktorka Kateřina Cajdamová. Dobrý den.
3: Nějak mám sucho.
2: Jo, sucho.
3: V ústech.
2: Sucho v ústech.
3: Ano.
2: To je dnešní téma.
3: To bude ono.
2: Ano,
3: naštěstí tady mám vodu, takže já se napiju a bude to hned lepší.
2: A když už jsme u toho, tak přichází chlápek do hospody, sedne si k stolu, drží se za hlavu a sípe. Hostinský, honem velké pivo, mám v hubě jako požních. Hostinský se zarazí a povídá, až takové sucho. Chlápek zastená, ne, všechny zuby mám vymlácené.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Začínáme tedy s tématem sucho v ústech. Asi vás všechny napadne, že to může být i díky tomu, že třeba málo pijeme. Tak co tedy pít a jak, aby nebylo sucho v ústech? Na to se ptala i Markéta Vejvodová, doktorky Ireny Kudrnovské.
1: Tady rozhodně ne, že byste se popíjeli jenom kávu nebo čaj, protože ty působí močopudně, ty vás vlastně odvodní a ta voda, kterou do sebe nalijete, tak ta prostě zmizí. Dále naprosto nevhodné jsou všechny slazené limonády, protože ty vám dodají jenom energii, ale těch tekutin už tam zase není tolik. Takže čistá voda, ovocné čaje a podobně, ty jsou úplně ideální. A když je hodně velké vedro, tak ztrácíte potom spoustu minerálů. Takže zase tyto dodávat a tam je nejlepší osolená sodovka.
2: A co různé druhy minerálních vod, které je možné přímo zakoupit?
1: Minerální vody jsou dobré, ale nepopíjela bych toho půl druhého litru nebo 2 litry jenom těch minerálek. Stačila by jenom 1 nebo 2 sklenice 2-decové a ten zbytek ta obyčejná čistá voda nebo ovocný čaj.
2: Můžeme do toho množství vybitých tekutin započítat i třeba polévky nebo pivo?
1: Ta polévka to je vlastně takový jakoby jontový nápoj, protože ta v sobě má ty sole, které potřebujeme, které vypotíme. A o pivu se říká, že je to tekutý chleba, takže tam taky ty minerály, ty jonty jsou, které potřebujeme, ale zase by se to nemělo přehánět, protože v tom horku toho alkoholu je pak příliš a ve vedru se stačí opít i malým pivem.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych s tím alkoholem byla opravdu velmi opatrná, protože alkohol je toxín a bohužel ještě navíc odvodňuje, protože ledvina se snaží těch metabolitů zbavit.
0: Doplňuje doktorka Kateřina Cajdamlová, tedy doktorku Irenu Kudrnovskou. Já bych možná začal, když už máme ten první vstup, trochu netradičně jednou reakci od našeho posluchače k tomu tématu. Nechal nám na záznamníku vzkaz pro vás, paní doktorko.
4: Jsem s ním.
5: Víte také něco, co nevíte, paní Cajdamlová, vy víte úplně všechno. Vy byste měla být rektorkou univerzity, nebo možná prezidentkou republiky.
4: Tak já hlavně nevím, moc děkuji za tento dotaz, jak by vlastně účast v pořadu Vesele a zdravě oslovila voliče, kdybych se chtěla hlásit na prezidentku. To fakt nevím. Ale jináč moc děkuji a je to krásně veselý dotaz. Díky.
0: Víte, co nevíte. A já ještě teda chci říct, že no, paní doktorka vždycky říká, že není odbornice v daném tématu, ano, je to vlastně její pořad, tak se i na to dovzdělávává každý týden a zároveň vždy říká za odborník. Já vím tyhle ty základní věci. Nakonec, jako všichni lékaři, musíte mít nějaké všeobecné vzdělání.
4: No to ano, ale já nevím, jak ten pacient je starý, jaké bere léky, co dalšího za nemoci má, jakým způsobem vlastně se stará třeba o svůj stravu, pitný režim a další věci. A to všechno ví pacient. A panu posluchači jenom, vždycky lékař léčí, pacient se uzdravuje a je to 20% ku 80%. To znamená, já nevím, co vy všechno víte a to, co vy víte, je 4x víc než toho, co vím já.
0: A já bych možná doplnil, že jestli tento pořad přispěje k tomu, aby ti lidé, kteří mají obavu třeba svěřit se vším svému doktorovi, nebo možná, a to se taky stává, doktor na to tolik nemá času kvůli administrativě, pomůže tomu, že třeba ty lidi nasměrujeme na správná místa a ke správným odborníkům, tak je to jedině dobře.
4: Jsme rádi.
0: Poslouchejte dál Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech. Už za chvíli to probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes to téma připomenou zase naši posluchači, kteří básnili. Možná to, o čem jsme mluvili předtím, třeba posluchač Mirek.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl v ústech sucho jako na poušti, což má žízeně nikdy nepřipouští. Často se lahodnou tekutinou zavlažují, zvláště nápojem, který tolik milují.
0: Asi tušíme všichni.
2: Ano.
0: Pak to máme posluchače druhého.
2: Ano.
3: Zdraví Petr, sucho mi nějak v puse dřepí, jazyk se na patro lepí, teď ještě ta vedra k tomu, snad abych se nehnul z domu.
2: Nádhera. Kromě toho ovšem je důležité pít a pít a pít, protože já tady mám takový seznam nejčastějších příčin toho, že máme sucho v ústech, a to první je nedostatečný pitný režim, to je jako číslo jedna. Další faktory může být, že jsme odvodněni anebo že pijeme moc alkoholu. Pak je velmi zajímavé, to znáte, vyschlomy v ústech, to je psychogenní příčiny, čili leknutí nebo deprese může vést k tomu, že nám vyschne v ústech. Aha. A máme sucho v ústech. Je to takzvaná centralizace oběhu, to znamená, že se jako veškerá krev stáhne do důležitých orgánů, ano, přesně tak, a v té periferii nemáme. Pak to může být nedostatek hořčíku, pak je to velká spousta léků, to možná si řekneme v nějaké reakci na dotazy, ale patří sem opiáty, antidepresiva, antiparkinsonika, léky na odvodnění. A další.
0: Vám už taky vysychá v ústech.
2: Ano, právě. Pak jsou to endokrinní onemocnění, nejčastější cukrovka nebo snížená činnost štítné žlázy, autoimunitní postižení, tam patří nejznámější Sjögrenův syndrom. Pak to může být, že ty žlázy mají ucpané vývody, to znamená, my můžeme mít i kamínky ve vývodech slinných žláz. To znamená, to je opravdu důležité dostatečně pít a nepřehánět to třeba s D-vitaminem bez toho, že bychom ho kryli hořčíkem a vitaminem K2. Pak to může být, že ty slinné žlázy po nějaké terapii, například ozařováním, se začnou zmenšovat. Další důvod, proč se zmenšují, je věk, to znamená, veškeré žlázy se věkem zmenšují, a z těch takových neúplně častých jsou to nádory slinných žláz nebo nějaká metastáza z jiných nádorů a nebo záněty slinných žláz, zejména tuberkulóza, HIV, HPV virus a případně i příušnice.
0: Jsou ta suchost, nebo ty suchosti v ústech doprovázeny i třeba něčím jiným dalším, co by nás trápilo, protože třeba v čínské medicíně to rozdělují, mají různé suchosti podle toho, i jakých orgánů se to týká.
2: Jsem s tím.
0: Tak třeba plíce a žaludek, tam to může být doprovázeno ještě suchým krkem, žízní, nočním pocením, taky pálením žáhy, dokonce s červenáním jazyka. U ledvin, pokud je to tedy případ ledvinných věcí, tak tam je to podrážděnost a taky noční pocení, a někdy velmi, velmi silné sucho v ústech. A pak je třeba i hromadění hlenu s vnitřním horkem. Tak rozlišujete i vy si nějaké další příznaky, které souvisí se suchostí a které by ukázaly na to, co je to za problém u člověka?
2: Určitě je těch příznaků mnoho a já bych tady jenom znovu zdůraznila, že řešit cokoliv jenom podle příznaků není dobré. My musíme ještě udělat laboratorní vyšetření, ale to, čeho si může všimnout pacient sám, je palčivost až bolestivost jazyka, sliznic, obtíže při polikání a mluvení, pachutě, to znamená poruchy schopnosti rozeznat různé typy chutí, zvýšená citlivost na kořeněná jídla, a zubař vás upozorní na zvýšenou kazivost chrupu, protože sliny potřebujeme k tomu, aby nám vlastně oplachovaly celou dutinu ústní, odplavovaly zbytky jídla, bakterie a udržují zuby čisté. To znamená, těch příčin, co vlastně může být, je mnoho. Jedna z takových velmi vzácných a zajímavých příčin je nedostatek železa, což nezjistíme jinak než odběry.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Za chvíli už bude odpovídat na otázky, které jste dopředu buď vepsali do formuláře na stránce našeho pořadu Veselé a zdravě CZ, anebo jste nám nechali vzkaz na záznamníku. Tak těmto dotazům se budeme věnovat později těm přímo volaným k nám do studia.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Posloucháte reprízu pořadu

0: Veselé a zdraví je dnes na téma sucho v ústech. Co všechno může tedy sucho v ústech způsobovat, už jsme trochu probrali. Teď k vašim dotazům, které jste nám nechali i na telefonním záznamníku.
1: Dobrý den, paní doktorko, tady je posluchačka z Ostravy. Je mi 83 let, beru prášky na vysoký tlak, anopirin a liricu na neuropatii v nohách. Mám hrozné problémy se suchem, až bolavě sucho v ústech. Nevím, já už se bojím jít večer spát. U postele mám pořád láhev minerálky a celou noc musím popíjet. Nevím, jsem sama a nevím, jestli je to snad tím, že chrápu. Nevím tedy proč.
2: Těch důvodů může být mnoho. Jedna, která paní hovoří o věku, který by mohl vést k atrofii těch slinných žláz, ale já bych tady doporučila zajít si na ORL, to znamená ušní nosní krční, nechat si ty slinné žlázy vyšetřit a pak bych zkusila pastilky nebo žvíkačky bez cukru, kromě zvýšení příjmu tekutin, tak jak o tom hovořila paní doktorka, tak zubní pasty obsahující xylitol, olivový olej anebo různé spreje a gely, které koupíte v lékárně a ony zvyšují produkci slin. Rozhodně bych to nevzdávala.
0: Další dotaz je z našeho formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Ano, tady paní Miluše píše, že má problém se suchostí v ústech, hlavně suché rty. Používala různé masti od kožního lékaře, zkusí z rty mazat několikrát denně a zubní lékař jí nechal udělat Shimerův test. Já se domnívám, Shimerův test je test na Sjögrenův syndrom a je to test ze slz. To znamená na produkci slz. Já bych tady ještě doporučovala Škachův test, což je test, který spočívá v měření klidové a stimulované slinné sekrece. A tam vlastně je potřeba trošku delší doba, trvá to asi 3/4 hodiny. A pak bych ještě doporučila změřit hladinu hořčíku, změřit hladinu železa, zkontrolovat štítnou žlázu a zkontrolovat, jestli pacientka nemá zvýšenou hladinu cukru.
0: Obavy má další posluchačka, která nechala vzkaz na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, tady posluchačka Praha Západ. Prosím, paní doktorko, mají vliv kovové implantáty zubů na suchost anebo ucpávající se krční tepna na suchost v ústech až škrcení. Špatně se mi mluví někdy, promiňte.
2: Velmi zajímavá otázka. Tady bych doporučila zeptat se zubního lékaře, protože většinou, pokud ten zubní lékař najde ještě další známky suchosti v ústech, tak právě může doporučit třeba změnu různých ústních vod nebo změnu péče o ty zuby, takže tohle. Co se týče těch krčních tepen, tam si to úplně nemyslím, ale v medicíně je možné všechno, existují i výjimky. Takže zase to též doporučuji zajít na ORL a nechat zkontrolovat slinné žlázy.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz psaný.
2: Paní Marie, dobrý den, velmi často se mi dělají afty na jazyku. Na ORL mi pan doktor doporučil brát vitamin B2 a jít ještě k zubaři na zbroušení zubů, to však nepomohlo. Používala různé vodičky, gely z lékárny, nic nepomáhá. Tak zkontrolovat pitný režim, zkontrolovat, jestli jí dostatek potravin obsahujících železo a zkontrolovat hladinu hořčíku, jestli náhodou to není tím. A pozor na sladké potraviny, sladké nápoje, omezit množství kávy a alkoholu.
0: Trpíte a trápí vás sucho v ústech, probouzíte se třeba ráno právě se suchými ústy, pocitem, že nemáte žádné sliny, máte to nějaký stav po jídle, před jídlem, přes den. Podělte se o tyto problémy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, popište a zavolejte je právě teď živě do našeho vysílání. Třeba najdeme řešení. Otevíráme naši telefonní linku.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už řešíme vaše dotazy i během písničky, která zní v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamovou. Téma je sucho v ústech. Trápí vás to? Ptáte se. Telefon 731 800 900. Kdo tam je teď?
1: Dobrý
2: haló,
1: den.
2: Haló, haló.
1: Dobrý den.
2: Nevydržel pacient.
1: Posluchač.
2: Neslyším.
1: A já mám prostě sucho v ústech v noci a musím často pít, ale piju teplou vodu, teda
2: vlažnou asi.
1: Čistou, takovou vlažnou.
2: Ano, já bych
1: a
2: doporučil.
1: A už mi to trvá strašně dlouho.
2: Ano.
1: A to je teda špatný, že třeba ráno stanu a mám tekoucí rýmu.
2: Aha.
1: A když jím, spustí se mi tekoucí rýma úplně.
2: Ano, nějakou alergii potravní vylučovala se, jestli nemáte?
1: To, jako to se neví, nic jsem proti tomu nedělal, protože mě řekla paní doktorka, když jsem tam byl, už mi to trvá, ale několik roků, taky,
2: ano.
1: Že je to tím, že asi spím s otevřenýma ústy.
2: To může být jeden z důvodů, ano, ale tam bych nečekala úplně tu rýmu. Další, co by mohlo vést k tomu, že se nějakým způsobem výrazně vlastně změní tvorba slin, to nám volal pacient nebo pán během písničky, tak to může být problémy s krční páteří, tam se to projevuje, pokud ten člověk spí na zádech, tak může mít ještě brnění jazyka, takže to bych taky doporučila. A vždycky je důležité navštívit svého obvodního lékaře, případně zubaře a případně ještě ORL, abychom vlastně prověřili všechny možné důvody, čím by to mohlo být. Jinak to, co je důležité, je správná zubní hygiena ústní, to znamená používat neúplně pevný tvrdý kartáček, používat dentální nit, protože další důvod, proč vlastně může být nějaká zvýšená suchost v ústech, že se vlastně sliny snaží ty zuby jako očistit a oni se nám vyčerpají, nebo jejich moc prostě.
0: Tak snad takto jsme odpověděli, přesouváme se za dalším dotazem, kdo se dovolal do pořadu Vesele a zdravě, téma sucho v ústech.
3: No, rožné zdraví, ozdravu. Já se jenom chci zeptat, že mám někdy sucho v ústech, jo, ale potom mi tečou sliny.
2: Ano, to právě jsem se snažila říct, že se někdy může stát, že se nějakým vlivem něčeho zvýší produkce slin a ty slinné žlázy tak jako neumějí jich udělat během 24 hodin pořád stabilní množství, čili se může střídat suchost a zvýšené slinění. Tady bych nejvíc doporučila navštívit zubního lékaře. Jinak samozřejmě ještě dalším důvodem může být nějaký lék, takže bych doporučila přečíst si příbalový leták.
0: Dobrá, další dotaz, další telefon. Dobrý den, přejeme.
4: No, dobrý den. Tady je posluchačka Eva z Brna.
2: Ano.
4: A já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já mám od 1. dubna operaci náhradního kloubu na levé ruce. Protože musím spát jenom v poloze.
2: Na
4: jako
2: zádech.
4: Na zádech.
2: Jasně.
4: Ano. Tak za 2 hodinky po spaní se zbudím, úplně mám sucho v pusy,
2: no
4: vypiju půl litru tekutiny, normálně
2: ano,
4: obyčejné
2: ano.
4: Vody, tak si zase lehnu a za 2 hodiny je to stejné.
2: Jasně.
4: Je to způsobeno tím, protože já jsem paní doktorko byla vždycky zvyklá spát na zádech, na pravé, na levé ruce, což teď nemůžu, jo?
2: Ano.
4: Tak jsem se chtěla zeptat.
2: Je to možné, ano. Já bych možná zkusila, jestli byste si pořídila nějaký polštář, takový ten, který se dává právě, aby se nepřetěžovala krční páteř. Je to takový ten s tou anatomickou, protože ten by vám mohl výrazně pomoci. A další, co bych doporučila, pověsit si prostě k posteli vlhký ručník, aby ten ano? Vzduch, který vdechujete, tak aby byl zvlhčen. Ano? Zkuste to takhle. Jo. A dejte nám vědět, jestli to pomohlo.
4: Jo, děkuju moc.
2: My děkujeme.
4: A zdravím vás a mějte se hezky.
2: Vy
4: a
2: taky.
4: Hezký zbytek dne.
2: Děkujeme.
4: Nashledanou.
0: Neloučíme se se všemi, dál můžete volat a ptát se na problémy, které souvisí se suchem v ústech. Pokud máte tenhle ten pocit, často nevíte proč, proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na telefonním čísle živě v našem vysílání. Číslo je 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě dnes na téma sucho v ústech a ptát se na problémy s tím můžete na telefonním čísle 731 800 900. Dotazů je neustále dost. Dobrý den, přejeme.
1: Ano, dobrý den. Halo, halo.
2: Dobrý den, tady Cenková. Prosím vás, já mám 80 let, používám přístroj na apnoe.
1: Ano.
2: A mám reflux žaludku.
1: Ano.
2: A já už po dvou hodinách, jak jdu na záchod nebo takhle, tak mám tak strašně vyschlý v krku, že už nevím, co mám dělat někdy. A ještě navíc jsem měla 3 měsíce jakoby knedlík v krku.
1: Rozumím. To je pravděpodobně obojí důsledek toho refluxu. Asi bych čekala možná, že víc než toho dýchacího přístroje, protože ten dýchací přístroj, vy tam máte nějaké zvlhčování.
2: Ano,
1: takže tento není, tento podle mého není, to je spíš ten reflux, takže bych doporučila říct to svému lékaři a výrazněji řešit ten reflux.
0: Tak.
1: Existují léky?
2: No, to už řeším, já mám léky na to a vůbec mi to nepomáhá.
1: Aha, a jíte pravidelně, možná bych zkusila
2: ano,
1: ještě...
2: Ano, právě pravidelně druhou, úplně se dá říct skoro na hodiny.
1: Druhou večeři
2: nejím to, no nejím kolem 17:30 a pak už nejím. Pak
1: a
2: už
1: kolik chodíte spát?
2: No strašně pozdě, až o půl
1: tak
2: jedné
1: to bude
2: v roce,
1: ono. Protože... Prosím vás, přidejte ještě další druhou večeři, jo? Zhruba 3 hodiny před usnutím druhou večeři, to by to mohlo zlepšit.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí dalšímu, doufám, že najdeme řešení. Jaký je problém se suchem v ústech? Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych si spíš chtěl zeptat na historiku, jestli to je pravda nebo ne. Já jsem byl v lékárně a přede mnou byla paní a ptala se lékárnici, jestli má něco na slintavku, že dělá kravíně. Je to možné? Děkuju, Luděk.
1: No tak vzhledem k tomu, že jste to zažil, tak je evidentní, že to možný je. Jestli je to fair vůči farmaceutovi lidské medicíny, to fakt nedokážu říct.
0: Děkujeme, je to veselé a zdraví.
1: Ano,
0: dobrý den, tak. Další dotaz.
1: Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady posluchačka od Prostějova. Já bych chtěla poprosit vás, paní doktorko, mám strašně sucho v ústě. Až ty se mě loupou někdy.
1: Ano.
4: A popraskaný a bolavý jazyk, ale podotýkám teda, že jsou po léčbě chemoterapii a ozařování.
1: To může být zejména důsledek toho ozařování. Tam totiž dojde k tomu, že se sníží vlastně velikost těch slinných žláz, ale existuje na to možnost pomoci, protože existují léčiva, která produkují produkci slin a těch léků je víc, buď jsou lokální, čili různé gely nebo nějaké spreje, anebo jsou v tabletkách, že můžete brát. Jo? Předepisuje lékař, takže bych poručila zajít si na ušní, nosní, krční, vysvětlit, co tam máme a požádat o nějaký předpis těchto léků.
4: No právě já jsem tam byla, paní doktorka mě vzala stěry a řekla, že tam nic není.
1: Dobře, tak bych zkusila třeba zajít na zubní a poprosit, jestli by nám poradili teda zubaři nějaké léky, protože oni se s tím docela často potýkají u svých pacientů.
0: Další dotaz, další telefon v našem pořadu. Dobrý den, vítáme vás. Jaký je problém? Poprosíme jenom stišit rádio, ať si dobře rozumíme, co nejrychleji, abychom nemuseli přepínat. Děkuji.
5: Už utíkám od rádia pryč.
1: Ano, dobrý den.
5: Mě je 87 roků a už takové 3-4 roky, každé zhruba 2-2,5 hodiny v noci se probouzím. Probouzí mě sucho v ústech.
1: No, tak zvlhčovat vzduch, zkontrolovat si pitný režim, abyste pil alespoň 2 litry tekutin za den, poslední pití zhruba hodinu před usnutím a v okamžiku, kdy to takhle vlastně zlobí, tak zkontrolovat polohu, protože častěji ta suchost v ústech nastává při poloze na zádech. Méně často, pokud ležíte na boku.
5: Ležím na boku.
1: Ležíte? No tak, tak zkontrolujte prosím množství tekutin, které pijete. Jinak, jak už jsem říkala, existují léky na zvýšení produkce slin a existují léky, například pilokarpín, které se berou, předepisuje je lékař a mohou velice pomoci. Jinak existují gely na bázi karboxymetylhydroxycelulózy. No a další, takže doporučuji pozor na nadměrnou konzumaci kofeinu, alkoholu a dalších věcí a na užívání ústních vod s obsahem chlorhexidínu. To si zkontrolujte, jestli to tam není náhodou, protože toto může,
0: večer, může to způsobit.
1: Taky
0: to
1: může způsobit.
0: Před písničkou ještě jeden dotaz, jeden telefon na téma sucho v ústech. Kdo pak tam je?
6: Tady je posluchačka z Nitku. A já bych jenom chtěla říct, že já užívám Uroxal.
1: Ano.
6: A z toho je právě tak sucho v ústech.
1: Ano, to je.
6: Já jsem to vysadila právě a podle toho jsem zjistila, že je to ono.
1: A jinak dostáváte 100 bodů za to, že jste četla Příbalový leták a vytvořila si vlastně eliminační test, který vám vaší hypotézu, že to je z toho léku, potvrdil. To je dokonalé a velmi se mi to líbí.
0: Co s těmi 100 body bude dělat, posluchačka?
1: No, zašla bych ještě za svým obvodním lékařem a zeptala se, jestli vysazení toho léku nemůže mít nějaké zas jiné komplikace, jo? Ale aby vám
6: já právě chodím na urologii, ano. Jako do nemocnice.
1: Ano.
6: No a říkala jsem to paní doktorce a ona říká, že to může být jako, nebo já jsem vůbec nemohla ani skoro mluvit a jazyk se mi lepil na patro úplně. Na to mě i sestřička upozornila, že co je mi.
1: Ano. Ještě existuje tahle ta věc po lécích na úzkost, na depresi, na vysoký krevní tlak, různých léků na astma, na alergii, po chemoterapii, čili těch léků, které by to mohly způsobit, je mnoho.
0: Číst prostě příbalové letáky. A když si to všimnete, že zrovna tohle je váš případ, říct to doktorovi.
1: A případně zkusit eliminační test jako naše pacientka.
0: Doktorka Kateřina Cajdomlová a ještě shrnutí dnešního tématu sucho v ústech za malou chvíli.
7: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
8: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
7: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pokud vás trápí sucho v ústech, určitě můžete ještě své dotazy nahrát na náš záznamník 221 553 770 a možná se třeba poradit s paní doktorkou, ale zajímá mě, kdy vyrazit k doktorovi, když tohle máme.
1: Takže pokud sucho v ústech trvá déle než několik dní v kuse, čili není to takové, že hodně slin, málo slin, ale v kuse sucho, pokud máte potíže s polikáním, mluvením nebo jídlem, pokud máte zvýšený výskyt kazů nebo zápachu z úst a pokud využíváte víc léků najednou, my jsme říkali víc než 5 a pokud víc než 8, tak prostě utíkat. No a sucho v ústech se řeší a já mám ráda sedmičky, takže máme 7 zásad. Za prvé najít a řešit příčinu, což bez návštěvy lékaře většinou nejde. Zkontrolovat dostatečný příjem tekutin, hlavně vody, ideálně pravidelně po malých dávkách vyloučit alkohol, kávu a vyloučit odvodňující čaje. Další zásada, žvíkačky nebo bonbony bez cukru, které stimulují tvorbu slin. Zvlhčovat vzduch v ložnici, zubní pasty a ústní vody, které jsou přímo pro suchou ústní dutinu, nejlépe poradí zubař. Pravidelná kontrola u zubního lékaře, který kromě toho, že vám vlastně řekne prevenci z té suchosti, tak vám zkontroluje i kazy a záněty, které suchost mohou působit a v některých případech léky podporující tvorbu slin.
0: To je ta sedmička, ano. 7 zásad. Tak děkuju za veškeré informace. Dnes vměstnané do té hodiny Vesele a zdravě naší poradny. Najdete nás samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz. Jsme i na Facebooku, tak se přihlašte, staňte se našimi fanoušky, ať vám nic neunikne a máte vždycky všechno z první ruky. A my se budeme těšit příští týden zase na setkání.
1: Mějte se moc veselé a zdravě. Naschledanou.
0: Přesně tak. A poslouchejte dál. Český rozhlas už je za malou chvíli. Zase další porce zpráv.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: V Česku udeřily silné bouřky, v Praze intenzivně prší. Zatěžkávací zkouška mostu na 24. kilometru dálnice D1 ve směru od Prahy o víkendu omezí řidiče. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přes Česko dál prochází silný déšť a bouřky. Ty jsou hlavně v oblasti jižně od Prahy a další míří z Německa a Rakouska směrem na Šumavu a Novohradské hory. Meteorologové o tom informovali na síti X. Vydatně prší na Benešovsku, Táborsku, v okolí Slap a taky v Praze. Tam už se hladina potoků Botič dostala na první, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity. Středočeští hasiči mají kvůli dešti už desítky výjezdů. Hladiny vodních toků můžou v Praze a taky část severních Čech stoupat až do zítřejšího poledne. Řidiči v noci neprojedou 8-kilometrovým úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. Na 24. kilometru ve směru od Prahy budou silničáři provádět zatěžkávací zkoušku mostu Šmejkalka. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Omezení bude platit od 22 hodin do 6 hodiny ráno, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Jsou to dva paralelní mosty, ten jeden už je prakticky hotový, tam půjde ta testovací zátěž. V okamžiku, kdy projde, budeme převádět veškerou dopravu už na novou mostovku a začneme stavět tu druhou půlku, tak abychom v polovině příštího roku měli kompletní 24. kilometr na D1 hotový.
3: Stejná uzavírka bude platit taky během noci ze soboty na neděli. V bývalých městských lázních v Chomutově má do roku 2030 vzniknout knihovna a kulturně kreativní centrum s názvem Lázně 21. Náklady odhaduje město na 1,2 miliardy korun. Doplňuje primátor města Milan Merc z hnutí Nový sever.
5: Nám tady velice výrazně chybí prostor pro pořádání plesů, chybí nám tady prostor pro koncerty. Samozřejmě je to důležité, aby to bylo hodně interaktivní, aby to bylo založeno na hernách, na moderních věcech.
3: Město chce na přestavbu získat peníze z příštího dotačního období. Konkrétní program ani možnou výši podpory, ale zatím radnice nezná. Sport. České hokejistky prohrály na švýcarských hrách i druhé utkání. Po Finkách tentokrát podlehly Švédkám 2-4. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později začnou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd se srazila 3 osobní

0: Zajímavý lidský příběh.
1: Na jeho začátku byl dopis v růžové obálce, který spojil životy dvou mladých lidí.
0: Dopisovateli bylo tehdy 21 let a adresátce rovných 20.
1: Alfred Meissner kdysi řekl, když se ženíme, přejímáme zapečetěný dopis, o jehož obsahu se dovídáme teprve, když jsme na širém moři.
0: Tenhle dopis byl psaný láskou, která vydržela 65 let.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem, kde se dozvídáme, kterak se lidé mohou mít rádi.
1: Dostali jsme také dopis, ve kterém se nám představili Miluše a Stanislav Strašilovi z Chebu.
0: Jí je 86 let, on je o rok starší. Oba pocházejí ze západních Čech. On z Masákovy Lhoty na Šumavě, ona od Domažlic.
1: S kyticí a touhou naslouchat se za nimi vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Vy budete Stanislav.
4: Ano, já jsem Stanislav.
3: A tady máme Miluši, dobrý den.
5: Dobrý den, já jsem manželka.
3: Stanislava, ne moje.
5: Stanislava, ano.

0: jste. Miluše a Stanislav, jak dlouho jste spolu?
1: Jak dlouho jsme spolu? Ve středu to bude 65 let.
0: My jsme to také trefili.
1: Ano.
0: No tak to chce kytku. Je tady.
1: Děkuju. Děkuju, jste moc hodný.
0: Skoro svatební, ať to můžete dostavit. No, možná vydrží.
1: To to určitě do středy vydrží. Tak my vás tady u nás vítáme.
0: Jste připraveni povídat oba?
1: Ale jo, jsme připraveni povídat, že jo.
0: Jo.
1: To víte, že jo.
2: Já jsem
0: budu se snažit.
1: On muž toho moc nenapovídá, víte?
0: To byste se možná divila, to říká hodně manželek. Jo. A pak se nakonec pánové rozpovídají, protože máme na to čas.
1: Jo, tak to jo. Času máme, habaděj.
0: Ajajaj, co pak se to nese?
3: Bábovku a koláče švestkový.
0: To se to bude povídat.
3: Manželka je hodně šikovná, jako kuchařka.
0: A vy rád konzumujete, máte rád sladké?
3: Mám. Mám.
4: ...24. července roku 1959 byla Miluška jako družička na svatbě své kamarádky v Horšovském Týně.
5: V tomtéž městě sloužil mladý Standa jako voják u tamní posádky a svému kamarádovi taky v Zeleném byl za družbu.
4: A tak se tihle dva za zády nevěsty a ženicha poprvé potkali. Po svatbě se sice rozjeli, ona domů, on do kasáren, ale jak tušíte, byl to začátek jejich vztahu.
6: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tu dobu se mi líbila. Blondýna to byla, jo. Takový kutrnatý vlasy měl. Líbila se mi, rozumím, a byla jako... Byla chytrá. No líbilo se mi, no já nevím, jak to řekl. Na ten první moment se mi zalíbila, nesmím zaváhat.
1: Když mě poznal, tak jsem byla štíhlonká holčička, že mě obejmul v pase. Aby vám pravdu řekla, na té svatbě mě se líbil, zase ještě jedna kamarádka byla taky na té svatbě a ta taky byla za družičku a měla družbu, jenomže jí se líbil Standa a mě se líbil ten její družba. No, ale prostě on se nedal odmítnout, on prostě...
0: Bojoval.
1: Bojoval.
0: Svatba skončila, tak co, vy jste dala nějaký kontakt Standovi, aby nebo věděl, kde vás najde? Jak jste se skontaktovali, abyste si mohli dát nějaké klidné rande, ne to svatební? No,
1: pak byla za měsíc na Václava pouť ve vedlejší vesnici a on mě tam pozval. On právě věděl, že já... chodím na prodejnu, já jsem měla prodejnu, byla jsem jako vedoucí prodejny, ale to byla malá vesnička, kde jsem byla jako sama. A on viděl, že se ta vesnička jmenuje Věvrov, tak mi napsal dopis v růžový obálce, kde bylo napsáno jenom Styčná Miluška, vedoucí prodejny Věvrov. A prostě, jak to znáte, na vesnici tam jsou všichni. Tam chodili, bylo tam lahvový pivo jsem prodávala, takže tam chodili i chlapi v poledne si vždycky dát pivo, že jo. No a přišel pošťák a chlapi se mi smáli a říkají, poslouchej, koho zase má, že tě píše v růžový obálce? Já říkám, to já nevím, kdo to je. No a tak mě pozval právě na tu zábavu do toho Křakova, jo, a že se tam sejdeme. Prostě on to bral hopem.
0: Tak musel, no.
1: No, musel, no, protože věděl, že jde do civilu a asi nechtěla bych mu, abych si tam namluvila jiný.
0: Když jste jí viděl, že přijela, co se ve vás tak jako hnulo?
3: Měl jsem strašnou radost, že jsem měl.
1: No, tancovali jsme, odvez mi domů, až před barák, no samozřejmě pusa byla. Pusa byla, no a pak jsme se scházeli pomalu každý týden, pokud jako mohl z kasáren ven. Protože já jsem bydla u Horšovského Týna, to bylo 7 kilometrů, on sloužil v Horšovském Týně, základní službu, no a když měl volno, tak prostě přijel.
3: 300 kilometrů to bylo.
0: Měli jste nějaké svoje místo, kam jste vždycky zamířili, když jste takhle randili, nebo?
3: No ani ne, byli jsme normálně doma v baráku jsme byli, jako.
0: U vás?
1: Mhm, u mě.
0: Co rodiče na to?
1: No rodiče, no, moje maminka, ta na nás byla přísná, my jsme byli tři holky, jeden kluk. No a já jsem taky přišla sobota, že jsem říkala, to ještě byl jako na vojně, že jo. A já jsem říkala, že půjdu tancovat, samozřejmě jsem chtěla jít s děvčatama tancovat a maminka řekla, máš ho tále v téně na vojně, tak nikam nepůjdeš a budeš doma. No, takže... A on potom v říjnu odcházel do civilu, že jo? No a pak jezdil pomalu každý týden, 14 dní. Jak to šlo, tak přijel.
0: Stando, kdy vy jste tak jako poznal, věděl v tom svém srdci, že s Miluškou už chcete být a že i když vojna skončí, že prostě za ní budete jezdit. Kdy ta jistota, že je to ta správná do života, přišla?
3: No jistota, jsem to, byl si jistý, že to bude dobrý, protože přede mnou jsem měl kamarádky a byli takový do větru. Tohle to bude pro mě ženská na celý život. Tohle.
0: A věděl jste to po první, druhé, třetí, jaké schůzce?
3: Po první schůzce jsem tohle zjistil. Jsem se snažil, no zkrátka, abych jich získal.
1: Samozřejmě, že jsme šli do přírody, že jako mladí měli jsme se rádi, ta pusa padla nebo takhle, jo, no. Taky mi nosil dárky, kytku přines, na Vánoce dárek, to mi koupil krásný krajkový spodní prádlo.
0: Ne.
1: Na to nezapomenu. Tomu zřejmě asi kupovala sestra, protože nevím, že on by to takhle vybral, jo.
0: A trefil se velikostí.
1: Trefil se velikostí.
0: I vkusem.
1: I vkusem se trefil, no.
0: Jak jste na to přišel? Vy jste jí v tom chtěl vidět, nebo?
3: No já jsem přemýšlel, co bych jí měl koupit. A tak sestra mi řekla, hele, kup tohleto, to prádlo.
0: To udělá ženský radost. A udělal jste radost?
3: Jo, udělal. Já jsem si udělal radost, i ona si udělala radost.
0: Tak když jsme se i k takovým věcem dostali, jak moc bylo tehdy myslitelné, že by ještě nesezdaní dva mladí lidé spolu něco měli blíž, intimního? Platilo, že až po svatbě, anebo už byla příležitost ještě před svatbou?
3: To platilo, jo, ale my jsme to museli dřív zkusit, protože jsem... Třeba se stalo, že se vzali a nemohli mít rodinu. Tak jsme to museli vyzkoušet. No a ono se to povedlo potom. Takhle.
0: A kde jste to poprvé zkoušeli?
3: U nich v ložnici tam to bylo.
0: Bylo to jako dílo spontánnosti, nebo se na to tak jako mladí připravují a těší?
1: No.
0: První.
1: No, jak bych vám to řekla. Asi jsme se na to těšili oba dva. Rodiče hlídali, ale neuhlídali. Vzpomínky jsou hrozně hezký. Kdyby se to nechalo vrátit, brala bych třeba ten rok před tou, než jsme se vzali to poznávání naše a prostě ty chvilky společný. To už můžeme jenom vzpomínat.
6: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes náš pořad patří manželům Miluši a Stanislavovi Strašilovým.
2: Kdy se rozhodli, že svému vztahu a lásce věří natolik, aby se vzali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: My jsme se rozhodli, protože jsme museli.
4: Jo, takhle. Zabralo to spodní prádlo.
3: Zabralo asi to spodní prádlo. Prostě tak jsme se rozhodli, já jsem měla obavy, já jsem mu to říkala s pláčem, teda, že jsem v jiném stavu.
4: Vy jste se bála, že by vás odmítl?
3: No, ne, že bych mu nedůvěrovala, ale prostě taková jiskřička ve mně byla, jo. Tak a on říká, proč brečíš, když to je přesně něco nádherného, já jsem to svalně udělal. Tak to bylo to naše rozhodnutí na tu svatbu, jenomže mě mezi tím umřel děda, tak jsme jako museli potom ještě chvilku počkat, ale jako k svatbě došlo ještě ten rok.
4: Vy jste se k tomu postavil chlapsky, ale pro ženu i něžně, že jste ji uklidnil, že tohle přece je krása, že budete mít dítě.
5: Mě to strašně uklidnilo tohle. Měl jsem radost, že, to, so, jo? Že se to povedlo, tohle všechno. Těšil jsem se na to, jo.
2: Matka Teresa kdysi řekla, pokud chcete změnit svět, choďte domů a milujte svoji rodinu.
1: A protože oba dva, Miluška i Stanislav, chtěli pro své dítě pevné zázemí, bezpečí a pro svou lásku pevný přístav, rozhodli se, že se vezmou.
3: Tak byla svatba. Byla svatba velká. Bylo nás 102. No celá vesnice, když to znáte, tenkrát bývaly jiný svatby na vesnici. Koláče se pekly ještě v té době v peci. Prase se zabilo, husy byly, kachny byly. Tatínek dostal srnku od myslivce. Říkám, 102 lidí bylo.
4: To je jak z pohádky.
3: No, naši, když mysleli, že bude stačit to pivo, tak potom v jednu hodinu, než se odjíždělo na vodavky, museli sebrat auto jet pro další sud piva. Když vám řeknu, že se spalo na seně, spali hosti a někteří vůbec nespali, bylo krásně, tenkrát bylo šílený horko 27. srpna. A ještě u nás jako na vesnici, tam na tom Domažlicku bylo zvykem, že jako první družička měla proslov, než prostě my jsme si museli kleknout, rodiče nám museli dát požehnání, to bylo bývalo úplně něco jiného. A první družička, která byla, tak měla povídání. A já ještě si dodnes pamatuju, vím, že tam bylo, pane ženichu, já se vám ptám, co vám tady na talířku mám? Kapesníček? Já už si to všechno taky nepamatuju. Co si z toho ze všeho vyberete? Jo? A on musel říct jako nevěstu. A to bylo něco nádherného, když to tam všichni, jako ty rodiče a ty starší lidi brečeli, plakali.
4: Kde jste tu svatbu, ten obřad, to sezdání měli, Stando?
5: My jsme to měli v kostele, to bylo, a potom na radním výboru, v Horšovské Týně.
4: Měli jste to krásný určitě.
5: No bylo to nádherný teda, to až moc hezký to bylo teda.
4: Měla Miluška závoj?
5: Jo, měla závoj. Jsem ho musel potom odkrejt a dát si pusu tam. V kostele to bylo taky nádherný. My museli jít kolem oltáře, jak nás odával potom flář. Sváteční to bylo v tom kostele.
3: Tam bylo zvykem, že nevěsta musela požádat ženicha, jestli jí dá peněženku. A to to znamenalo to, že když tu peněženku dá, že, vy, že jako budete mít ta nevěsta, že bude mít navrh, že bude mít prostě kasu. Jo.
4: Dál nebo...
3: Dál, to víte, že... Dál.
4: Když říkal Standa ano, bylo to slyšet nebo to bylo nesmělé?
3: Bylo to hodně slyšet.
4: Když skončil ten obřad, jak to vypadalo? Vyšli jste před kostel, ještě něco proběhlo, bylo focení, čekal na vás někdo?
5: No to se museli rozvít talíř, jo, a teď jsem musel vzít koště a zametat to tam, jo. Nevěsta držela lopatku a já jsem to zametal, jo, v střepy.
4: A pak jste se přesouvali kam?
5: Domů jsme jeli.
3: Měli jsme 11 aut. 11 aut nás jsme měli a my jsme měli jako novomanžele tenkrát Volhu. Přijeli jsme domů, byl oběd.
4: Co bylo k obědu?
3: Jo, k obědu bylo vepřo, knedlo, zelo. Byly husy pečený, byly kachny pečený, prase bylo, vepřo, knedlo, zelo. Samozřejmě polívka hovězí, že jo. Dostali jsme jeden talíř, museli jsme jíst jednoho talíře.
4: Šlo vám to?
3: Ale jo, šlo. Pak se dalo káva, zákusky, že jo. No a obložený mísy a prostě jídla bylo mraky. Jako na vesnici prostě, tam se to všechno vařilo, tam jsme měli asi 4 kuchařky, maminčino sestry 2 vařily. Vám říkám, až do rána se jedlo, pilo, hodovalo.
4: Tak zasvěcení asi tušili, že svatební noc může být, ale už bylo zaděláno.
3: Už by. My jsme ani žádnou svatební noc neměli, protože s náma spala v pokojíčku v takový malým jeho sestra, která jako už v tu dobu taky chodila, měla vážnou známost, no, protože se to tam muselo nějak poskládat. Sice byl barák velký, ale na spaní to tam moc nebylo, ale žádná svatební noc u nás nebyla.
4: Co to ráno? První, manželské, po svatbě, druhý den?
3: No, druhý den ráno jsme vstali, sedlo se ke stolu, jedlo se, pilo se znova, ale my jsme tak kolem 11. hodiny, možná jen dopoledne jsme odjížděli do toho Českého Krumlova. S tím jeho bratrancem. Jako.
4: Na svatební cestu.
3: Na svatební cestu. A tam jsme pobyli asi 3 dny. A od něho jsme potom z Českého Krumlova jsme jeli právě k jeho tatínkovi.
4: Byl jste v tu chvíli rád? Těšil jste se, že prostě spolu prožijete ten zbytek života?
5: Těšil, jo. Těšil jsem se na to. No vydržel až do teďka zase, když se máme rádi teda.
6: 3 jsem tě dal.
4: Vy jste divoch.
5: No, já jsem takovej šumavák, jo, takový.
3: Mě překvapilo.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Je to už 65 let, co si své ano řekli Miluška a Stanislav Strašilovi. Svatbu měli 27. srpna roku 1960.
2: Za pár měsíců po veselce se narodil syn Stanislav. Radost měli oba dva a taky to pořádně oslavili.
3: Já jsem se ošral, jo. Radost jsem z toho měl, no. Bude tady po mně potomek, kéž by byl jako já, ale spíš je po hově, po manželce.
4: Jaký pocit člověk má, když se mu narodí syn?
5: No plno radosti, to víte. První dítě, ještě kluk, že jo, no. Já jsem sice chtěla holčičku, protože, no ale jsme se dohadovali na meně, jo, a náš tatínek říkal, co se budete dohadovat, bude to Standa po tátovi, no tak to byl Standa po tátovi a bylo to. No dneska už je mu 64 let.
4: Pořád je to váš malej kluk?
5: Pořád je to náš malej kluk, no někdy taky ještě dostane ode mě vynadáno, když si to zaslouží, ale zaplať pánbůh, že ho máme, on je tak šikovnej, on se postaví ke každé práci. A první dítě, když se vám narodí, ježiš, to je radosti. Ono je radosti i z druhého.
4: Kolik dětí máte?
5: Měli jsme dvě, máme jedno.
4: Co se stalo?
5: Nerada na to vzpomínám. Měli jsme... Narodila se nám za 2,5 roku, se nám narodila dcera Ivanka. Když jí bylo necelých 41 let, tak zemřela. Dostala nádor na mozek. Ona, dcera, si jako začala stěžovat, že jí bolí hlava. Nikdy jí hlava nebolela. A tak potom jako šla k lékaři. No, a tak potom z té nemocnice mi volala a říká, no, oni mi našli něco, že jí tlačí na mozek. Jo. A říkají, že je to maličkost, to nic nebude. A říká, zítra nastupu do nemocnice. No a oni, pak jsme za ní šli a oni říkali, že jako půjde na operaci, ale že to bude lehká operace, jo, že jí to odstraní a že to nic nebude. No jenom, že to byl operovalý v Plzni na neochirurgii. Říkali, že by měla jít na ten gamma nůž do Prahy ještě, protože jí to nemohli odstranit všechno. Jenomže jakmile Praha to odmítla, tak já jsem věděla, že je zle.

0: Přesto Ivanka žila dál. Celý rok se o ní rodiče i její rodina starali.
1: Na 2 měsíce odjela do lázní Karviná, kde se léčila, ale svůj boj nakonec prohrála.
0: Jak napsal starověký učenec Euripides, největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.
2: Kolikrát se dělá takhle, koukala nahoru a manžel říká, co tam vidíš? A já tam vidím andělíčky, ale nikdy nebyla, že by byla nějaká pobožná holka, to nemůžu říct, jo. No, tak vím, že jsme šli 5. května, jsme šli na kontrolu. Paní doktorka nám řekla na rovinu, ta vám umře a hodně brzy. To byla rána. I když to člověk tak nějak čekal. No a v sobotu, že půjdeme zase s tím jejím manželem a on přišel, byla jedna hodina, zazvonil, já říkám, tak pojď, já se obleču a půjdeme. A mně nedošlo, že má tašku v ruce. A on říkal, babi, nepůjdeme. A já říkám, počkej, já se obleču a jdeme. Nepůjdeme. No a teď se rozbrečela. Ve 12 hodin sebrali v květnu, ve 12 hodin v květnu zemřela.
3: Jak se to říká, že nedoporučují květnu veselky. Že se říká máji, máry, jo, že budou. Jo. No to bylo hrozný teda, to... Se nevěděl, co máme dělat tu dobu. To ona byla strašně tak hodná, tak chytrá holka to byla.
2: Nechala tady 2 holky. Tady bylo 18, tady bylo 22. No, vidíte tam.
4: Dá se to vůbec popsat, když rodiče přežijí vlastní děti?
2: Nedá. Já, to je to nejhorší, co může být. To nejde ani sobě říct. To nejde ani říct. To se vám zhroutí celý svět. To se nedá. To se nedá popsat. To si říkáte, že to není možné, že to není pravda, že to je sen, nebo prostě. Proč zrovna ona musela odejít? Proč se nám to muselo stát? Je to těžké, když koukáte, když pohřbíváte svoje dítě. To ona měla pohřeb, možná, že 100 lidí bylo málo. A říct. Taková holka, jako byla naše dcera, takových je málo, jako byla máma. To říkali ty moje kamarádky nebo ty lidi, co jí znali. Taková máma, jako je Ivanka, takových je málo. Zrovna manželova sestra říkala, tak jak to umí Ivanka s dětma, tak to umí málo kdo. Skutečně. A taky ty holky, obě dvě, byly po ní, se dá říct.
4: Jak často si na ní vzpomenete?
2: Každý den. Možná i 10krát za den. Kolikrát si tak říkáte, jak by asi dneska vypadala? Jo. A navíc potom ještě... A zemřela roku 2004 a v roce 2011 zemřela její dcera, které jí bylo 27. Ta mladší, ta si stěžovala, že jí bolí pořád hlava. Byla kolikrát v nemocnici, nikdy na to nepřišli a měla výduť hlavě na mozku a to jí prasklo. tak ji operovali, operace dopadla dobře a říkali, že záleží na tom, jak brav umělý spánku, jak to přijme mozek, jo, když no a nastal otok mozku a byl konec. Takže ten život jsme neměli taky tak lehký. I když leta plynou, ale zapomenout se nikdy nedá. Nikomu bych to nepřála, aby se to stalo. A když už se to stane, tak to člověk musí nést, i když si pobrečíte všechno, ale život jde dál. Musíte se ohlízet, že tady máte jako další dítě. A vzpomínat, ale nikdy nezapomenout. Můžu říct, že i syn byl pro nás v té době oporou, protože on byl starší a nebýt jeho, tak by to bylo možná ještě horší. Že jsme se zase upřeli na syna.
4: Povídáte si s ní někdy?
2: Povídám si s ní na hřbitově. Zrovna jsme tam byli 13. měla, by jí měla narozeniny, tak jsem, máme tam i tu vnučku, tam máme. Tak říkám, holky, já jsem tady, máte tady hezký stín, je tam takový, myslím, že je to jalovec, ten strom, jak se říká. Říkám, máte tady hezký stín, říkám, mějte se hezky, má dávám sem kytičku, kolikrát si, i v noci si s ní povídám, i povídám si s obouma. Dneska by bylo vnučce 41.
4: Je důležité v ten okamžik, kdy tohle se stane, mít vedle sebe toho, kterého jste si vybrala už na začátku?
2: Samozřejmě. Kdyby byl člověk sám, tak já nevím, kdybych byla sama, tak bych to asi ani nepřežila. Ani by jsem to nepřežila, protože ve dvou je to přece jenom snaž. Nebýt jeho, tak já bych asi tady dneska nebyla, když se to stalo s dcerou. To je fakt.
4: Byl oporou?
2: Byl a hodně velkou oporou. Hodně velkou. My jsme byli oporou jeden druhýmu. Protože když se to tenkrát, když dcera zemřela a on přišel, on byl na zahradě a když přišel, tak jako zeťák mu to říkal, on si se ta doslova brečel. Je to chlap. Některý chlap by to třeba sobě udržel, ale on brečel.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluši a Stanislav Strašilovi prožili opravdu kruté chvíle. Přesto na život nezanevřeli a žijí a těší se ze své lásky dál.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio.
3: Teď to bude pořád puštěný u nás.
4: Ono je tamto malinký, tak teďka bude tuplovaně puštěný. Manžel ten ráno stane a rádio muž je doma, jde celý den.
5: To jsme rádi, že nás poslouchá.
4: Jak hůř slyší, tak mě někdy říkám, já už to seslap, mě praskají bubinky.
5: Tohle půjde ještě líp, Stando.
4: To je krásný.
3: Ten moc hezký.
4: Tak moc krát panu Koskovi a paní Majerový, Carmen Majerový, moc krát a moc krát děkujeme. Moc nás překvapili a ještě jednou tisíce díky, pane Kosko a paní Majerová.
5: Ještě jedna drobnost. Ať si můžete dát, ať už na zahrádce nebo doma, kafíčko do zlatých hrnečků.
4: No to je krásný. Tak já z toho určitě to kafíčko pít budu.
5: To jsme rádi.
3: Já se to taky naučím pít. Já radši pivo teda, ale...
4: Ale dáváš si ho se mnou většinou.
3: Taky se dávám, no.
5: Tak... Příště budeme vozit zlaté půl litry. A tomu dáme zlatýho bažanta.
3: Mě úplně vždycky srdce v očích.
5: Tyhle dárky neocení to, co vy jste prožili a že jste to sdělili i nám všem, posluchačům, protože třeba mnohým to i pomůže.
4: No určitě. Určitě to víte, že aby byli na sebe hodní, jestli se budou hádat a kvůli každé maličkosti se pohádají nebo si nadávají, s tím nevyřeší nic. Musí být tolerantní, upřímný, nelhat si, porozumět jeden druhýmu, stát jeden za druhým. Takhle potom docílí toho, že skutečně spolu vydrží.
0: Zlatá láska.
1: Miluška a Stanislav už znají recept na spokojené manželství. Vědí, co je důležité a o co je třeba ve vztahu pečovat.
2: A teď si je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si připravil několik netradičních otázek, aby zjistil, jak jim to klape a jak se znají.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou.
5: Jak dlouho trvalo první rande?
3: No jeden večer asi.
4: Jeden večer.
5: Co byl jeho frajerský kousek?
4: Měl hezky tancovat. Krásně.
3: Já jsem každou sobotu a neděli jezdil tancovat. Jo.
5: Co ráda nosila vaše žena na krku?
3: No řetízek měla. Řetízek.
4: Stříbrnej.
5: Kam vás nejraději líbal?
4: Na tvář. Na rty.
3: Neposu.
5: Kdo usíná dřív?
4: Manžel.
3: Já.
5: Jak vypadá kuchyň, když dovaříte?
4: No, tak my máme malinkou kuchyňku, takže musím stát a jít umýt nádobí, protože by to tady bylo jak pobytě.
3: No, má to roztáhný takhle všude. No, takhle to je, no, nevím.
5: Co umíte doma dokonale opravit?
3: Skoro všechno.
4: Je to zámečník, takže...
5: Zámek nejlépe.
4: Zámek nejlépe.
5: Jaké tři věci si vezmete na dovolenou, bez čeho se prostě neobejdete?
4: Zubní pastu, kartáček, mýdlo.
5: Jaké tři věci si vezme vaše žena na dovolenou, bez čeho se prostě neobejde?
3: Řeven, malvátko, narty, to je asi všechno. Vystačí s tím.
5: Co nejčastěji hledáte v kabelce?
4: Dá se říct klíče.
3: No klíče, taky klíče v obytu.
4: Ty honím pořád.
5: Co nejraději děláte spolu?
4: Na zahradě.
3: Prostě na zahradě.
5: Kdo hlídá narozeniny? Kdo kdy má v rodině?
3: Manželka. ta tam má všechno v hlavě. To je takový policajt, já říkám.
5: Rodinej.
3: Jo.
4: Já to mám v hlavě. Já si pamatuju vnoučat, pravnoučat.
5: Takových čísel?
4: Ano. Neržu, přísahám.
5: Jak často měníte ložní prádlo?
4: 3 neděle, měsíc.
3: Ta by to měnila každý týden. Já teda ne, teda.
5: Co ho spolehlivě rozesměje v posteli?
4: Co ho rozesměje, když řeknu nějakou blbost asi.
5: No on řekl taky hezkou blbost.
4: Jo, já nevím.
5: Ale týkala se zvuku.
4: Já asi vím co, nechci to vyslovit.
5: Ne, tohle se vyslovit dá.
4: Ne, to nemůžu říct. To nejde.
3: Když jako strašně chrápat.
5: Jak vy dáte vědět, že máte, nebo měl jste chuť na něžnosti?
3: No, vyvíme kolem krku a se pomazlíme spolu. Tak.
5: Co udělá?
4: Přitulí se.
5: Raději ráno nebo večer něžnosti?
3: Večer.
4: Spíš večer, protože ráno se chodilo do práce.
5: Jaké bylo jeho nejněžnější oslovení na vás?
4: Miluško nebo Miláčku. Většinou Miluško.
3: Miluško, říkám. A ona mi řekne zase Stáničku.
4: Stáničku s Tandulkou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zajímalo nás také, jak Miluška a Stanislav žijí. Jak se k sobě mají. A co je baví.
1: A tak víme, že Miluška ráda peče, rozmazluje vnoučata a pravnoučata a Standa skoro denně jezdí na jejich zahrádku.
4: No, má tam včeličky, má tam 5 slepiček a kohouta. Letos mi nasázel pomalu celou zahradu brambor. Já říkám, nehoň se, už jsi starší, jo, už to taky tak nejde. Ne, on to nemůže, já říkám, necháme to zatravnit. Ne. No, stará se o včeličky.
5: Jaké jsou, jaké to je starat se v tomhle věku o včely?
3: No, to je něco nádherný, to je nádherný. Jo. Já tam vydržím sedět a koukat na ně, jak pracujou, jo. Nedovedu si představit bez těch včel, rozumíš? To...
5: Je to kvůli tomu medu, který od nich je? Je to kvůli energii, která v nich je? Proč?
3: Já si myslím energii, jakou já mám. Tak. Ten med ani nemusí mít, jo. Mně stačí ten pohyb. Já tam musím pořád denně na zahradě být.
5: Já bych k tomu ještě doplnil, kdo má rád zvířata, ten má rád lidi.
4: To je pravda. To je pravda. Můj muž, kdyby mohl, tak by tam tu zahradu snad dal všechny zvířata, které by byly.
5: Když si během toho dne třeba dáte pusu, pohladíte, potěšíte?
4: Většinou na noc. Většinou na noc, když jdeme spát. Ale pohladit mě taky přes den, kolikrát pohladí.
5: Jo, hladíte svou ženu?
3: Jo, taky jo. To jo, to vždycky pohladíme.
5: Má to hlazení ráda už od mládí?
3: Jo, to máme rád. Jo. A mám ji rád i teďka.
4: Má o mě hodně velkou starost. Prostě, když jsem v nemocnici, je nešťastný. Jo. On sice v nemocnici byl asi jednou jenom, ale já jsem teďka poslední dobou byla hodně často v nemocnici. Takže někdy jsem viděla, že má i slzy ve očích. Když jsem odjížděla, když pro mě přijela sanitka. Což je fakt pravda.
5: To je důkaz lásky?
4: Asi jo. Asi jo. My se máme opravdu rádi.
3: No, mami, já jí mám strašně rád, rozumím.
4: On je hrozně klidný člověk, jo.
5: A hodnej?
4: No, to se nedá ani slovy říct, jak je hodnej. Tolerantní, prostě. Opravdu. No, hrajte, my jsme spolu ve středu, to bude 65 let a na té ruce bych spočítala, kolikrát jsme se pohádali. Na té jedné ruce. Jeden bez druhého jsme snad v životě nikde, akorát v nemocnici. To jsme byli jeden bez druhého, jinak ne.
5: Dobře jste si vybral?
3: Já jsem si nedobře, ale výborně jsem si vybral.
5: Jste šťastní za to, že že jste pořád spolu, že jste se takového věku dožili a jste tu pořád vedle sebe a pro sebe?
4: Jsme až moc šťastní a jsme rádi, že jsme se potkali vůbec v životě, protože jeden pro druhého znamenáme hodně. Moc znamenáme jeden pro druhého. A růžová obálka s dopisem je asi tím naším osudem nebo tou náhodou, že jsme se poznali, že jsme dneska spolu.
5: Co je hezkého na tom, když jsou dva a milují se?
3: To je nádherný, to je opravdu nádherný teda. Je taky pocit hřejivý u srdce, jo, takový, no, mám z toho radost, jo, taky.
5: Jak moc tu svou ženu milujete?
3: Zkrátka pořád jim mám rád, ta láska. Mám je strašně rád teda.
5: Jakou tu lásku k sobě máte?
4: Cítím k němu něžnost, cítím k němu velkou oporu v něm. Je mi vším, takhle bych to řekla, shrnula do jednoho slova, je mi vším prostě. Já ho nemí, tak nevím, kdyby se s ním jednou něco stalo, nevím, jak by to se mnou dopadlo.
5: Milujete jí?
3: Miluju, jo. Láska je důležitá.
4: Aby jsme vydrželi spolu, aby jsme byli šťastní spolu. A zároveň je důležitá i k výchově dětí ta láska. Protože jakou lásku máte jeden k druhému, takovou lásku si odnášejí děti do života. Jo.
5: Milujete ho?
4: Hrozně. Hrozně. I když už mě dneska staří, tak jako opravdu.

0: Miluše a Stanislav Strašilovi cítí, že jejich láska je přivedla ke štěstí. Oba dávno vědí, že milovat můžete až za hrob, že krásné city vám pomohou překonat těžkosti a žít spokojeně i ve stáří.
1: Jak řekl Vincent van Gogh, láska dovolí vidět mnohé věci klidněji, protože jen s tímto klidem se může něco podařit.
0: Ať klid, mír a pokoj v duši provází i vás. Ať se vám v srdci rozprostře láska, bez které se nedá žít.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: I Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Přes Česko dál přechází silný déšť a bouřky. Středočeští hasiči mají už přes 130 výjezdů. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. O dalším zvýšení vláda dál jedná. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami v Čechách do 22 a na Moravě do 26 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko znovu zasáhly bouřky a taky silný déšť. Třeba na Benešovsku a v okolí Slapské přehrady podle meteorologů napršelo až 50 mm za hodinu. Silně prší taky na Táborsku. Středočeští hasiči mají už asi 130 zásahů. Nejčastěji výjíždějí k popadaným stromům nebo čerpání vody, říká jejich mluvčí Jan Sýkora.
3: Mimo to jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů. Například na Benešovsku aktuálně řešíme požár trafostanice po úderu blesku.
2: Středočeští hasiči zároveň taky aktuálně zasahují u požáru nízké budovy v Podlešíně na Slánsku. Vyhlášený je druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči na síti X informují, že z hořící budovy vynesly dvě tlakové lahve. Požár zatím nemají pod kontrolou. Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dříve mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června přes 2 miliony 300 tisíc lidí. Nejvyšší správní soud zrušil část územního plánu obce Rybitví na Pardubicku, který znemožňoval společnosti AVCZ obnovit spalovnu nebezpečného odpadu. Vyhověl tak kasační stížnosti odpadové firmy a zároveň zrušil nedávný rozsudek Pardubického krajského soudu. Ten převážnou většinu územního plánu obce ponechal v platnosti. Firma s tím nesouhlasila. Rozsudek nejvyššího správního soudu nezávislou starostku Rybitví Evu Šmerauleovou překvapil.
4: Jsem si myslela, že krajský soud se s námitkama firmy AVCZ to dostatečně vypořádal a myslela jsem si, že nejvyšší správní soud bude řešit, jak se krajský soud vypořádal s těmi námitkami a nebude řešit ty technické věci toho územního plánu.
2: Rybitví bojuje proti spalovně více než 20 let. Společnost AVCZ má už kladné povolení vlivu stavby na životní prostředí a usiluje o integrované povolení. Sport. Tenistka Sara Bejlek je v Cincinnati v semifinále. S domácí Kýsovou ze Spojených států si poradila po obratu a setech 3-6, 6-4 a 7-6.
0: Počasí.
2: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Hlavně v severozápadní polovině se místy objeví déšť nebo přehánky, ojedinělé i bouřky. Později začne...
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na nehodu dejte pozor na D46 na kilometru 25,5 směrem do Brna. V pravém jízdním pruhu se srazila dvě osobní auta. A na dálnici D5 na kilometru 69 ve směru do Prahy je na krajnici upadlé kolo a odstavený kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
1: A proč mě jsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strejčku, támhle ta?

0: Miláč, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
0: No víš, miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
2: Dal se mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl, tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně. Proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš a teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
0: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
0: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
0: A jak bys dělal párniček?
1: No já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
0: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
0: No poněvadž víc z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
0: No poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
0: No poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
0: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
0: No poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
0: No poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
0: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
0: No poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma tě taky nadávají.
0: A to není od nich hezký.
2: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
0: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
0: Poněvadž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
1: Já budu funět.
0: No tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
0: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
0: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
2: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to. Proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alase, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A teda jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To by Čeker rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení on tu zprávu měl, anebo vo všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všeckému dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dál prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takové věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatým severu víc do pasti lezla, aby se chytala do něch. Já mu povdám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíní Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ježi, Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale depak, jenom myslíte pastě a pastě. O tyho on je veliký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mět v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale pánž to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, Tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali. A zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liškaš čeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no jak pak to ten Edison udělá, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali ji špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady ten váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nálemně líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení něco k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různý pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu ostatní pastě pěkně vedli sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikoho neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěře chytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vytí zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam, po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho, po dalekém severu prodali hromadu a hromadu. No takže ale nakonec to nešlo už ten obchod tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofon na tu zvěře chytání udělá gramofon na zábavu pro lidi. A že místo toho, aby se na ty gramofon chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zasi Ramus iné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofónem, teda tak a ne ináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy poprvé k tobě přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesor?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout, violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sordinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle. Víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis? Který to je?
4: Pardon, gis, tadyhle gis, to ne cis.
3: Jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda ani nezná číznoty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Frédéric Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta, páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nechty, co si Knechtlovi a paní Vaničková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mytí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nechty se nedostalo. dostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 6 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapci a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářili se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já jediný posluchač a divák se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Ružičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jakoby nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová. Ta zněla asi takto: Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáh. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let, co jsem ho vytáhl. Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bývalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbůh ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlasce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám, dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny, jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů, a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? Ha, ha, to se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě, ha, ha. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný. Měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze školy a vyjde si na ryby s kouskem špagátu na konci obyčejné větve. Že přinesl domů toho pstruha, toho prý tenkrát zachránilo před výpraskem. Dokonce i jeho učitel prý prohlásil, že taková ryba má větší cenu než trojčlenka a zkrácený násobení dohromady. Tu Hostinského ze salonku odvolali a George a já jsme se znova zahleděli na tu rybu. Byl to opravdu pstruh naprosto nevídaný. Čím dál jsme si ho prohlíželi, tím více jsme nad ním žasli. Zvláště George byl z něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na 1000 kousků. Říkám 1000, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrový.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Sice o něco později, ale přece jen se vám hlásím na startu Noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Vzhledem k datu, máme pátek 21. srpna, je to, myslím, téma docela pochopitelné. Ale pár slov by si to téma zasloužilo. V den, kdy si připomínáme 58 let,

0: chod za svými zády? Přišli jste na dlouhou dobu o část svých blízkých? Postarala se v uvozovkách nastupující politická garnitura o to, že jste už nemohli vykonávat své povolání? Budu čekat na telefonu 731 800 900 a oči budu mít upřené na náš web rozhlas.cz/linka, kam můžete psát. U mikrofonu Borek Kapitánček. Držím pěsti všem, kteří budou mít čas, najdou odvahu, no a budou mít to štěstí, že se jim poštěstí dovolat se do studia Noční linky. Tak příjemně strávenou poslední hodinu tohoto dne a i tu první dne příštího. Za chvíli začínáme s vašimi příběhy. Ty tvoří Noční linku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: občas na tebe zapomenu.
1: Nezapomněli jste telefonní číslo? 731 800 900. Spojení se studiem Noční linky, které právě teď využívá pan Vladimír. A je to Třeboň, odkud telefonuje. Vladimíre, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já jsem vás poslouchal už včera, takže jsem věděl dopředu, o čem ta dnešní linka bude, takže jsem si tak trošku popřemýšlel o tom, co bych mohl k tomu říci. To moje povídání jsem si tak nějak rozdělil na dvě části. No. Kolik mi dáváte času, abych nějak se srovnal do času? Kolik můžu?

0: Takovým, řekněme, průměrem, který má k dispozici každý z posluchačů a posluchaček, je zhruba 5 minut.
1: 5 minut, no tak to nevím. Tak dobře, tak jdem na to. Takže v tom roce 68, to mi bylo 16 let, vyšel jsem právě základní ředitelskou školu a trávil jsem vlastně svoje poslední prázdniny. Nějaký, co se dělo v Praze, nějaký dub, jako obrodný proces, pražský jaro, to nějak šlo mimo mě, to mě teda ještě tak nějak nezajímalo. 1. září jsem nastupoval do učení. Žil jsem tehdy s rodiči, s bratrem a ještě s dědou starým na takové malé vesnici nedaleko Milevska. A rodinu živilo takové malé hospodářství, byli jsme takzvaně soukromě hospodařící rolníci. Někdo nám říkal kulaci, ale to jsme byli. To hospodářství bylo opravdu malé. Prostě rodiče odmítali vstoupit do EZB. Ty moje poslední prázdniny byly, nebo všechny prázdniny byly pro mě pro bráchu vždycky trošku pracovní, protože to bylo nejvíce práce na poli a my jsme museli pomáhat. A takže když to dneska vyprávím třeba nebo svým noučatům, tak to na mě koukají, jak ty díky. Přesně to 21. srpna, to jsme doma mlátili obilí. Tak, co, myslím, že to každému něco řekne, to znamená mlátit obilí, dělal se takový výmaz. To, co na poli narostlo, se sklidilo, odvezlo se to domů, sklidilo se to na půdě, aby to uschlo a pak se to muselo prostě to obilí vymlátit. To byla taková velice s tou mlátičkou náročná fyzicky práce a velice prašná. A i my s bráchou jsme tam měli za úkol odebírat od té mlátičky tu vymlácenou slámu a skládat to do takové hromádky a pořízli to svazovat, to potom zase putovalo zpátky na půdu. A na nějaký poslech rádia a televize fakt nebyl čas, takže my jsme se tu informaci o tomhle tom, co se stalo, nějak dověděli se zpožděním až někdy odpoledne, když k nám přiběhla sousedka s pláčem, nám tam tohle to řekla a tvrdila, že bude válka a snažila se přesvědčit matku, aby s ní odjela do Milevska a nakoupili nějaký zásoby, ale matka to odmítla, protože nás opravdu to hospodářství žilo. Měli jsme 3 krabičky, měli jsme mléko, sloukalo se máslo, bylo podmáslí, měli jsme 2 prasátka vždycky, dělali se 2 zabíjačky, jedna někdy před Vánoci, 2 někdy v únoru. Bylo sádlo, maso se udělo, pečení maso se dávalo do sklenic. Měli jsme slepice, vajíčka, občas se udělala slepice, se uvařila do rýže. Měli jsme husy, kachny, to byly výborné pečínky, hlavně na pouti, na posvícení. Husí peří se v zimě dralo, taky doufám, že každý ví, co to znamená drát peří. Měli jsme králíky, ty se dělali snad každou druhou neděli na 100 způsobů.
0: Nemusíme z toho dělat gastronomický katalog, Vladimíre. Já se jenom snažím dostat k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny.
1: No, tak ani nějak moc ne. Já jsem to 1. 9. nastoupil do učení a vyučil jsem se a takhle no. Nikdo z naší rodiny ani z našeho příbuzenstva nikam neemigroval, jo, a tak nějak ani na vojně potom jsem se nikdy žádnýma Rusama nepotkal, mě se to nějak prostě tato invaze se mě nějak vyhnula, prostě do sebe odešli a to. No a teď bych ještě, jestli můžu, tak bych ještě řekl něco přímo k tomuhle tématu. Já mám takového koníčka, vlastně celý život se zajímám o historii. A zajímají mě hlavně války, 1. válka, legie, 2. válka, vlastně od roku 14 do roku 47 to probírám. Teďko v důchodu jsem už 12 let, tak mám na to víc času. Navštěvuju tady státní oblastní archiv v Třeboně, navštěvuju archiv Jindřichově Hradci, jezdím do Prahy, do vojenského ústředního archivu do Prahy různě, jezdím do archivu bezpečnostních složek v Praze v ulici Lestruze. jezdím do hlavního archivu města Prahy, tady na Chodovci. A z těch dokumentů, které jsem za ty roky pozbíral, prostudoval, to jsou tisíce dokumentů, jsem si vytvořil takové své přesvědčení, a to se asi nebude všem posluchačům líbit. Prostě tady se dneska posledních 37 let vytváří taková psychóza, jako kdyby snad tato okupace vojsky Varšavské smlouvy byla to nejhorší, co tuhle zemi za 108 let existence potkalo. To přece není pravda. To nejhorší nás potkalo o 30 let dříve, 39, když byla podepsaná v Mnichově dohoda, kdy nás Anglie, Francie, Itálie hodili Hitlerovi jako z hadru a připravili nás o pohraničí. A to byla jenom předehra toho, co nás jedovalo za půl roku. 15.3.39 nás okupovala německá armáda a Hitler nad náma vyhlásil protektorát Čechy a Morava.
0: Já si myslím, že to je historie, kterou známe. Vladimíre, já vám děkuji za tenhle exkurs, nicméně já se vracím k tématu, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Děkuji za to, že jste zatelefonoval, děkuji za váš příspěvek. No a zkusíme dát šanci zase někomu dalšímu. Bylo to už víc než 5 minut, které jsem slíbil Vladimírovi, a rád bych slyšel i další vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ptám se v tomto případě posluchače Karla, jak se v jeho případě po srpnu 1968 změnil život jeho rodiny. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer.
0: Je to na vás?
1: Jo, ano, já začnu 21. srpnem 68, to mě bylo 17. A šel jsem v Lovnici a fotografoval jsem ruský tanky na náměstí v Lovnici a přišel za mnou příslušník veřejné bezpečnosti, sebral mě kuťák, vytáhl film, poklepal mě na záda a řekl, že mám smůlu. No tak se odešel domů, foták mi teda nechal a vzal jsem si jiný fotoaparát, to jsem měl na kinofilm. Tam jsem si nasadil ten objektiv a začal jsem fotografovat Lovnici na podměstí do takové zatáčky. Tam jsem se schoval za takovou hromadu dražebních kostek a zamířil jsem s tím objektivem foťák na ruský tanky. A řeknu vám, to byla chvíle, kdy teda to nepřeju a najednou se ten jeden tank tu hlaveň obrátil na mě. A tu se ve mně zastavila krev. Já jsem se skrčil, jsem se krčil, teď na mě vystřelil. Naštěstí nevystřelil, ale byl jsem asi zbabilec. Něco jsem tam cvaknul a utíkal jsem posterníma uličkama na zpátek domů. Tak to byl takový jeden první zážitek z 68. A druhý zážitek mám z 21. srpna 69. To byly nepokoje. Pracoval jsem krátce na Barandově a šel jsem naspátek do centra města. To byl takový protest, že se nebude jezdit tramvají a šel jsem pěšky z Barandova až do středu města. Tam jsem se zúčastnil těch demonstrací a nebylo to nic příjemného. Honili nás a naši vojáci, lidové milice, což jako bylo úplně tristní, protože Češi byli proti Čechům. To byla nová situace. A tam jsem se dostal úplně do šílené situace. Jinak jsem fotil na... Tam byla taková bariéra z lidových milicí na Jungmannově náměstí. Tak jsem skrytě fotil ty milice a pak jsem byl v centru, kde nás honili tím slzákem a jsem měl doopravdy strach o život, protože pak se začalo střílet. Asi jsem jeden z pamětníků tohoto nešťastné události a už jsem měl strach a chtěl jsem se dostat ven a nemohl jsem, že tude stály kordony milicí nebo vojáků, až jsem pak se dostal, jak je Jungmannovo náměstí, průchod do zahrady k bývalému semaforu, tak tam mě stál, nějaký nákladňák a byl tam vojáček, který mě pustil. A já jsem byl rád, že jsem se dostal teda ven. A pak jsem bydlel u tety na Letný nahoře a slyšel jsem celou noc, jak se střílelo. Takže to je zážitek z 21. srpna.
0: Z 21. srpna 68 i 69. Jak se po těchto datech změnil život váš či vaší rodiny? Mělo třeba to, že jste byl někým viděn, jak fotografujete, nějaké následky?
1: No, nemělo. Já jsem se dostal i pak na... To jsem absolvoval Gimpl a pak jsem se dostal na vysokou školu. Ale pro mě bylo úplně šílený, když jsem viděl v listopadu 69 prohlášení, jak všechno se mění a jsem si říkal, to se mění úplně celý můj svět, všechno se zbortilo, protože jsem se zajímal o to politické dění a musel jsem absolvovat přednášky marxismu, leninismu, což bylo úplně šílené, ale to bylo v tom prváku, to byly aktuální otázky socialismu, to bylo úplně hrozný. ale všechno jsem přežil, i když to bylo v nějakém napětí, ve stresu, i absolvoval jsem vysokou školu. Podobně i můj bratr, ten taky absolvoval, takže nějaké zásadní dopady, to, že bychom byli perzekováni, to nebylo, museli jsme si projít tím životem v té době, kdy to nebylo nic ideálního, ale mám na to doposud jako stále takové nepříjemné zážitky.
0: Ti, kteří se narodili po událostech ze sklonku 60. let, se narodili vlastně do toho, co už považovali jako za normální. Já bych to nerad spojoval s tím slovem normalizace, ale právě proto se ptám těch, kteří si pamatují 68., 69., co by už dejme tomu dospělí, jak se jejich život změnil po srpnu 68. Jejich a její rodiny. Ale Karle, vám samozřejmě taky děkuju za váš telefonát a za váš autentický příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Mějte se hezky, když jsme spolu mluvili o fotografování.
0: Vzpomínám si, matně, ano. A děkuji. Tak naslyšenou.
1: Mějte se hezky, já děkuji. Naschledanou.
0: Dobrý večer, píše Bedřich na rozhlas.cz/Linka, což je ta druhá možnost, jak dát světu najevo, že také máte příběh na dnešní téma. Bedřich tedy píše, dobrý večer, lidé byli sledováni státní bezpečností STB. Tady ten vzkaz končí. Ale i tak děkuju, Bedřichu. Stručné, ale myslím si, že jasné. Zavoláte ten svůj příběh na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tím dalším, kdo se hlásí na telefonu 731 800 900 s příběhem na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, je paní Ludmila. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer. Borku, zdravím vás, zdravím všechny posluchače.
0: Já vás samozřejmě taky, ale Ludmilo, jedna věc je důležitá a zapomněli jsme na ní oba dva. Vypněte si prosím rozhlasový přijímač.
1: No, já mám totiž nový rádio.
0: Jo, vy se chlubíte, tak to je v pořádku.
1: Už to mám vypnutý, mám ovladač.
0: Tak tedy, tak. Jak se změnil váš život a život vaší rodiny po 68?
1: Tak já teda musím říct, že můj tatínek byl zahraniční montér a před 21. večer se vrátil ze služební cesty z Jugoslávie. My jsme mu byli naproti v Brně, přijeli chvíkem z Prahy, no a jeli jsme domů a ráno, že pojede do Šmerelek, on dělal ve Šmerelka, a že pojede do Šmerelek a já jsem byla první ročník učení v Černých polích. No a teďka ráno vstáváme, nešlo rádio. Ale to já vám zkrátím. Nešlo rádio, šli jsme na, a že bude válka. No tak jsme byli z toho vykulení, ale jeli jsme do toho Brna, nepustili nás dovnitř. Ten první den nás nepustili vůbec do Brna, z Chrlicích nás otočili zpátky a nepustili nás dál. No a aspoň za dva dny jsme tam jeli znovu, tak to nás pustili a všude tanky, všude vojáci, tak to víte, já jsem byla 17 vykulená to. No ale tak tatínek potom pro mě přijel, jeli jsme dom. Ale to chci říct, nebyl ve straně a dostal se, jakože nás to nepostihlo tak moc, protože ve straně nebyl a stejně mohl jezdit ven, jo. A maminka musela jít do strany, protože brácha byl o rok mladší než já a chtěl jít studovat a je teda učitel. A tak ona šla do strany, ale vždycky mě vykládala, že když šla na schůzu, takže první měla vypít kafe a neposlouchala je. Tak to byla taková stranička. Ale dneska jsem měla návštěvu. Měla jsem kamarádku, která je vdova a 21. se vdávala. Ona byla z Jičína a brala si z Brna z kluka. A tak dneska jsme si na to vzpomněli. Ona říkala, že už v noci nespala, že se jí to strašně vrací, že ráno jako ten toho 21. stali a ten tatínek od toho kluka říká, vyvoli, napadli nás Rusy. A co bude s tou svatbou? No tak kluk, ten ženich musel jít ven, musel jít pro kytku a byly 2 hodiny, svatba měla být 11 a nebyla a jeho maminka ta volala pořád na úřad, jestli to platí, nebo jestli se to zruší. A oni, ne, budeme tady do 5 hodin, kdy přijdete, tak vás seznáme. Ona říkala, tak místo v 11 dobilo ve 3 hodiny, na svatbu se báli jet autama, tak jeli tramvají, ona v bílým závoji. Říkala, že se třepala, že vůbec neví, jak to přežila. A ten ženík se vrátil od rána až ve 2 hodiny, aby stát frontu na konzervy a pro tu kytku. Tak ona je teďka už vdova teda taky. A tak jsme si tohle vykládali dneska, takže to jsem vám chtěla říct. Potom prý je teda oddali ve 3 hodiny a šli pěšky na náměstí Svobody. Tam pre vojáci ruští opřední o samopale a o to na tankách byli A ona povídá, to, na to já v životě nezapomenu, co jsem zažila.
0: A kdyby náhodou hrozilo, že už zapomíná, tak se stačí podívat do oddacího listu, kde má dodnes vepsáno datum 21. srpna 68.
1: Ano, ano.
0: Ludmilo, děkuju.
1: Takže nevím, jestli to bylo ke tématu, ale já si myslím, že jo.
0: Autentické vzpomínky. A třeba i pro ty, kteří nemohli zažít 68. na vlastní kůži a to, co potom následovalo, taky ne. Autentické vzpomínky jsou důležité pro paměť národa. A to děláte
1: dobře.
0: Jo,
1: ale ještě tam něco, prosím vás, řeknu. A v září, já jsem teda chodila s chlupem a v září jsme měli, byli hody v Praci, znáte, pod Mohylou Míru, takže tam budou hody. A on pro mě přijel na motorce a já jsem teda pocházím z újezda u Brna a nad újezdem byly kasárna a k Mohyle Míru vedla silnice Třešňová alej. No a my jsme vám jeli na ty hody, na tu zábavu, on pro mě přijel na motorce a teďka přejeli jsme ty kasárna a teď jsme slyšeli rachot. Proti nám kolona tanků ruských, tak on zajel do polí, jako trošku z té silnice. Já jsem byla určitě podruhý na světě, protože oni začali svítit a tím tankem ukazovali na nás. No ale asi, ale nevystřelili teda, jo? A já už jsem měla po zábavě. Tak to je všechno.
0: Ludmilo, děkuju a přeju vám krásný zbytek srpna. Naslyšenou.
1: No já vám taky. Děkuji moc. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Hodně zdravíčka.
0: Aleš píše na rozhlas.cz Lomítko Linka. Mně bylo v srpnu 68 13 let a protože byly prázdniny, byl jsem vyslán do obchodu nakoupit. Jenže před samoobsluhou byla neskutečná fronta a téměř všichni z tranzistorových rádií hltali slova generála Svobody. Lidé, zachovejte klid a rozvahu. Bez nákupu jsem se vrátil domů a popadl filmy a fotoaparát. K večeru jsem se domů vrátil, maminka za tu dobu hrůzou zestárla o několik let. Okupace samozřejmě měla dohru, přesně v duchu, jak se jen Češi mohou mstít Čechům. Otec, který přes přání širokého příbuzenstva vstoupil do KSČ, aby z ní byl následně vyloučen. Inu, sebestředný egoista, který mi zničil start do života. Rád bych zapomněl, ale odpustit nelze. Zkomplikoval život i sobě. Já měl přece jen štěstí, pokračuje Aleš. Dostal jsem se na gymnázium, prestižní a nakonec na vysokou. VŠB v Ostravě. Brala vše. Se laví. Takový je život.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou to autentické vzpomínky vás, posluchačů a posluchaček Noční linky Českého rozhlasu, které dostávají prostor v těchto dvou hodinách našeho povídání. Jednak povídání na telefonu 731 800 900 a potom také vaše psaní na webu rozhlas.cz/linka. Tou další, kdo přichází do vysílání pomocí telefonní linky, je paní Vlastina Bolá z Krnova. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Paní Vlastino, jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny?
1: Já jsem měla dvě děvčata, se mě narodili. Jeden termín, druhý termín. Jedna 31. srpna a druhá 5. května. 69. a ta v srpnu 68. No a proběhlo to velice pěkně i v nemocnici, v porodnici, všude. Mě to proběhlo pěkně, veselo, měla jsem dvě děvčata, předtím syna, tak jsem byla šťastná, že mám děvčata. No a jezdili tanky z rodiny jeden, dělal stěhováka a říkal, že to bylo strašně hrozné. Já jsem se nikde nedostala, že? Ale říkal, to je to ještě, že se nedoškala. To bylo hrozné, ty tanky, jak to jezděl. Říkám, no já jsem se toho minula, měla jsem štěstí, že? Tak to je všechno, co vám můžu tam říct. Dneska holky už jsou babičkama, jo, tak to uteklo, že už jsou babičkama. No jedna je, no obě dvě mají po dvě novčatka. A já musím několikrát pro babičkou a babičkou. Takže tak ten život jede, ale jinak se nemůžu stěžovat. Jinak dobrý.
0: Paní Vlastino, děkuju, přeju vám dobrou noc. Zkusím připomenout téma. Jak se po srpnu 68 změnil život vaší rodiny? Posloucháte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Datum 21. srpna bude platit ještě čtvrt hodiny, tedy necelých 15 minut. Ale i v té další hodině, tedy v té první hodině srpna 22. si budeme povídat o tom, tedy věřím v to, jak se po zmíněném srpnu 68 změnil život vaší rodiny. Teď by nám to měl říct pan František, který čeká na telefonu. Pěkný večer.
1: Tady je František, původem z Přerova. A to 21. srpna jsem byl v Přerově a protože můj otec dělal zástupce ředitela pošty, a tam byla jako vlaková pošta, byl takový uzel v Přerově, no a už o 14:15 hrčel telefon u nás, otec se zbudil a vzrušeně mluvil na předsíni, tak jsem vyskočil, šel jsem na toaletu a teď jsem poslouchal a tata říká, počkej, já ti řeknu a pořád říkal, to není možné, Rusy nás napadli, nebo co, já ti nevěřím. A prostě tak diskutoval s těma chlapama z pošty, protože oni nevěděli, jestli mají poslat prostě poštovní vozy do Prahy, že tehdy se vozila hotovost normálně v pytlech peníze. Tehdy nebyly žádné banky, nic takového, jak dneska. No a tak otec šel, hned se oblíkl a utíkal na poštu, protože to bylo asi 20 minut, se dalo na to nádraží zejít. A ten, co byl ředitel, ten pošty, ten byl z Holešova, ale ten se neměl jak dostat. No a tak já jsem dostal instrukce, dostal jsem peníze, kup benzín, kup mouku, olej a takový potraviny. No a tak prostě jsme v tom Přerovi začínali toto, jenže do Přerova oni Rusy se nedostali hned, oni si popletli Přerov s hranicema, oni obsadili hranice na Moravě a do Přerova se dostali až měsíc za 2 dny. No a mezi tím na letišti důstojníci stihli pokácet stromy, nalít olej na přistávací dráhu, aby se tam nedalo přistávat. No a asi za ty 3 dny se objevili, no a tož taky tam řádili tam s tankama, tam kousek pod naším byla nově udělaná cesta, tak křižovatku tam pásama roztrhali dlažební kostky, to bylo z těch kostek 10x10 cm z těch malých, no a tak to poničili, kde se dalo. Prostě až za ty 3 dny se objevili na letišti, tak tam byly ty zíly naskládaným. My jsme se dívali s budoucí manželkou, tehdy dalekohledem jsme měli k dispozici dalekohled, dobré, no tak jsme tam mohli počítat vojáky a toto, no a chvíli tam k té dědině, to se jmenuje Lověšice, tak za Kravinem se tam usadili, udělali si tam takový menší tábor a pak se přesunuli jako na to letiště. No ale Přerově byl celkem jako klid, nebylo tam nějakých demonstrací nebo něco takového, tam se nedělo. No ale ti důstojníci, kteří byli na tom letišti, tak to všecko je vyházeli, protože ti, co tam byli namočení v těch akcích, co se dělali proti Rusom, tak ti to odnesli, buď je vyhodili z armády, nebo je převelili a tak. No.
0: A váš tatínek pracoval i nadále v tom poštovním uzlu?
1: No ano, on dělal vedoucího pošty, jako no a potom později teda pokračoval, protože ten povýšil, šel do Olomouce, ten, co dělal toho ředitele, tak otec potom dělal vedoucího té pošty a tam bylo asi 300 lidí na té poště, to bylo veliký jako. Takže tam to, ten provoz jako poštovní byl dost velký, no. A jinak já jsem dělal hornickou průmyslovku, no tož potom jsem nastoupil do školy a v 69. roku po Staravě jsem nějak nezažil žádný. Já jsem se dneska díval, bylo v televizi na Dvojce.
0: Přerušené jaro.
1: Ano, o tom, já jsem to nechytl celý, já jsem to a tak od poloviny jsem to sledoval. No tak člověk tam poznává ty věci, protože my jsme měli průmyslovku jako naproti soudu hnedka. Takže to jsem tam znal, no jenže co já jsem 69. roku, já jsem se musel ženit, tak jsem musel jít dělat. Jsem kopal normálně jako na brigádu, tak jsem dělal na šachtě, abych nějakou korunu si na svatbu vydělal, no a co se dalo, no. Nic jiného, no a jinak život se nezměnil, protože na vysokou školu jsem nešel samozřejmě a do strany mě nikdy nedostali, když jsem celý život dělal nějakého vedoucího pracovníka THPčko, Jo, takže jsem přežil až do konce, než strana vláda padla, tak jsem ve straně nebyl. No.
0: Františku, děkuji za váš telefonát, díky i za tuhle autentickou vzpomínku na dobu víc než 50 let starou a přeju vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Letím do Egypta v pátek.
0: Tak šťastnou cestu.
1: Tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí, která rozdělí tu aktuální noční linku na dvě stejné části, tedy před těmi několika minutami, jsem to málem nestihnul, ale vidím, že to opravdu půjde, že tedy ještě do půlnoci stihneme jeden příběh. Po písničce ano. Kapely Elán je čas na to, co nám chce říct paní Olga, která čeká na telefonu. Pěkný večer přeju.
1: Pěkný večer. Tak já mám takovou vzpomínku, když nás napadli Ruse. Já jsem měla měsíčního chlapečka, tatínek dělal vedoucího na stavbě a ráno přišel a říká, nikam nechoď, napadli nás Ruse. Já jsem samozřejmě neposlechla, zebrala jsem chlapečka, obléka a utěkala jsem k babičce a to bylo v Uherském Brodě a tam vedli koleje, kam jezdívali ty vlaky a dojdu tam ke kolejám, tam všady všechny Rusem a halt. Zastavili mě, jeden ten ruský voják došel ke mně, ke kočárku, pozdvihl peřinku. Já jsem byla div živá, nevím, co si myslel, že tam má a pustil mě dál. Od té doby potom tatínek musel opustit svou práci, sledovali ho. Děda nám psal, posílal nám balíky a to nám ještě stěžovalo v život. Jezdívali jsme do Tuzexu a vždycky to bylo s problémama, protože nemohli pochopit, že nám někdo ty balíky jako poslal.
0: A dědeček, pardon, že vám vstupuju do vašeho projevu, ale dědeček byl kde, prosím, že vám posílal, jak vy říkáte,
1: balíky? Jo, já jsem zapomněl, on emigroval do Kanady.
0: Bylo to potom srpnu 68? Co emigroval?
1: Ještě předtím. Předtím. A právě ještě udělal to, že mě poslal jízdenku, že měl v Hevlíně známou kamarádku a poslal mě jízdenku, ať tam emigruju také. A já jsem ani nechtěla od rodičů a už bych to stejně nestihla. No. A teď, když slyším slovo válka, tak je po mně. Mám 80 roku zítra.
0: Já vám samozřejmě už dopředu blahopřeju a přeju vám ještě dlouhý život a hlavně zdraví. Paní Olgo, vy jste říkala, kdo ví, co tam hledal ten ruský, sovětský, abych se držel faktu, ano. Sovětský voják. No tak podle mě asi hledali kontraband, jestli náhodou nepřevážíte třeba bombu nebo molotovovy koktejly a podobně. No. Oni mnohdy ani nevěděli, tedy zejména v těch prvních dnech a prvních hodinách okupace, ve které zemi se objevili najednou, kde je vysadili. No ale to už zřejmě bylo několik dnů poté, kdy byli vystřídáni, řekněme, spolehlivějšími soudruhy ve zbraní.
1: Ano.
0: A já vám moc krát děkuju za tuhle autentickou vzpomínku, protože právě ty by měly vytvářet tu noční linku, kterou dnes posloucháte. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Sice mě mrzí, že ne vše chodí tak, jak by chodit mělo, tedy teď mluvím o našem webu rozhlas.cz/linka, na který se právě teď, ve kterém se právě teď objevil vzkaz paní Daniely, no ale právě, že jenom krátký vzkaz. Cituju. Téma pro mě jako dělané. Bohužel sedím v lázeňském pokoji a neumím vám poslat text pořádně napsaný. Mám notebook bez připojení a telefon, pokusím se přiložit na rozhlas.linka.cz, ale spolehám jen na vaši šikovnost, že si to zvětšíte a upravíte. Já vám děkuji, paní Danielo, ale nic mi tedy v tom smyslu, že byste něco měla upraveno nebo připraveno, nedošlo. Takže bohužel tímhle způsobem to nepůjde. Ale aspoň to, co napsal Michal. Cituju. Jsem mladší ročník a tak to znám jen z vyprávění. Máma ten den, rozumějme 21. srpna 68, jako 11letá meškala s rodiči na letním bytě u příbuzných v Babicích u Prahy. Teta prý z dálky volala, jsou tu Poláci, přijeli Poláci. Poláci? No, kéž by Poláci. Prostě se asi jenom spletla. A nebo že by tehdy kolovala nějaká taková falešná zpráva? Možná by mi posluchači, pamětníci pověděli, proč taková záměna. Ale myslím, že to nejspíš byl opravdu jenom omyl jedné paní.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, je sobota 22. srpna 2026 a pokračuje noční linka na téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny. Využít můžete jak služeb naší webové stránky, tam napište, je tam i okénko, když si najdete rozhlas.cz/linka, stačí, dejme tomu, vymyslet nějakou přezdívku anebo napsat vaše skutečné jméno, netrvám na tom, ale důležitý je ten větší rámeček, tam napište, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. A nebo telefonujte, číslo do studia je 731 800 900. Přeji vám úspěch.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

To byl Karel Gott, to byl Posel dobrých zpráv. Jako první písnička nového dne, de facto, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se vás v ní ptám na to, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Já se na to pro jistotu ptám každého z vás, kdo se dovolá ještě mimo vysílání. Většinou dostanu souhlasnou odpověď, ale potom uslyšíme třeba i něco jiného. Tak jsem zvědavý, co uslyšíme v případě paní Anky. Dobrý večer, zdravím vás do Uherského Hradiště a zejména vás zdravím

0: hitkama, tak sme tam nejako pracovali. A potom sa stalo, že kľúci našli v novinách napísané, že sú nachystané tanky na hranicích. Tak sme psali dom, co sa deje u nás, a napísali nám, že nic sa nedieje. No, ale potom teda došlo ten 21. srpen. Kľúci si vzali trikolórky a dali si to jako na nejaké na to oblečení. No, pán profesor im řekl, ať to okamžite sú dělají, že zbytečně, aby neprovokovali. No, ale hranice byly zavřené, tak jsme se nemohli dostat dom. A potom nám nejak se první den se otevřeli hranice a nejak nám zajistili nějaký autobus, že nás dovezl na hranice, a tam jsme se nejak dostali na vlak, už si nepamatuju odkud nebo jak, a jeli jsme se, už jsme se dostali teda dom. Já jsem měla nastupovat do Prahy na školu, kde jsem měla dělat si takovou nástavbu zahradnickou, ale kamarádka mě řekla, ty chceš jít do Prahy, můj taťka s tama odešel, protože je tam takové různé, jsou tam nepokoje v Praze, a ty tam chceš nastoupit. Tak jsem tam nenastoupila a zůstala jsem pracovat jako normálně dělnice v zahradnictví. Mm-hmm. No a chodila jsem s chlapcem, který byl jako déle sloužící na vojně, a oni měli různé prověrky po tom 68. Měl mít postup.
1: Ale neměl.
0: Neměl, protože při té řekli mu, že má. On prostě jim řekl, že když tady něco bylo, že jsme si to měli vyřídit sami a nedělat, nevolat semky jako ty vojáky, že jsme si ten pořád měli udělat sami. Hmm. Napsali mu, nálepku dostal, ideologický zmatek v hlavě. Hmm. A postup byl zaražen. Tak jsme potom se v roce 70 jsme se vzali. V 71. přišel do civilu a tak teda měl. Já jsem si nedodělala školu tam. A
1: nenastoupila jste na to pražské místo?
0: Ano. Ne. A on také jako potom šel do civilu už. No. Mm-hmm. No, takže.
1: No, stačila jedna větička v kádrovém posudku, což bychom měli těm, kteří jsou třeba mladších ročníků, asi vysvětlit. To bylo takové lejstro, které vás provázelo v podstatě po celý život a střádalo se tam mnoho věcí. A existovaly ještě horší lejstra, ale to zase nechme být. Paní Anko, já vám děkuju a přeju vám krásný zbytek léta.
0: Děkuji vám taky a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? To je téma noční linky, která tady bude ještě 50 minut. Psát do ní můžete na rozhlas.cz/linka a telefonovat na číslo, které za chvilku znovu připomeneme. Ale já bych se teď rád zastavil u toho psaní. Paní Helena totiž napsala. Moje rodina se toho roku rozdělila na dvě poloviny. Tehdy jsem si myslela, že to nesouvisí s událostmi kolem, ale když na to teď vzpomínám, nejsem si tím tak moc jistá. Vnímala jsem velké změny, hlavně v tom, jak se lidi měnili společně s tím, jak se přiostřoval režim. V té době jsem studovala na střední škole a situace ve škole se pomalu a jistě měnila tím, že profesoři buď to mizeli, anebo ti samí se změnili opravdu o 100%. Nemám na to období hezké vzpomínky. Byla to divná doba, i když dost poučná. Člověk měl možnost sledovat lidi kolem sebe a vidět, jak se charaktery mění a jak zlo začalo růst, až se považovalo za normál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. S odpovědí na tyhle otázky teď čeká na telefonu Zdeněk. Zdravím do na Tachovsko.
1: Dobrý večer, já zdravím plzeňský rozhlas, všechny posluchače. No a chtěl bych říct, že jsem 68 byl na vojně v Benešově jako řidič. No a tam přijeli potom Rusáci, tam jsou brňáky kluce od těch kasáren a ten velitel, my tam byli petepáci a z druhé strany byli, já byl jako řidič u petepáků a tam byli tankáni, tak byl ten major říká, hele, zajít tam tankem s tím ruským, namířil na ně a oni odjeli, ne. No a pak druhý den jsme vzali sanitku, zase jsme jeli na prosek, tam byli taky petepáci, jak se dělá hydrichiáda, takže jsme předjížděli tanky, já jsem měl jako říct, že se hrají, ležel jsem sanitce, říkal, že se budu Rusové zastavovat, jo, tak abych řekl, že jsou do vojenské nemocnice a že mě bolí břicho, jako ne. No a nechci to prodlužovat, aby se mohl ještě někoho si zavolat. No a chci říct, že můj táta taky nebyl komunista, jo, a oni ho taky vyšetřovali tam, říkali, to pak jste tam poslouchali u toho kamaráda nějakého, říkal, no poslouchali jste muziku, ne, měli strach, jestli nesvou na Evropu neposlouchal, a pak mu dělali dovolení prohlídku, on byl truhlář, dělal Progota, dělal a to, takže takhle jenom jsem to chtěl jenom zrychleně, abych to neprodlužoval, takže takhle to bylo. Doma.
0: No tak vy jste to sice neprodlužoval, ale zase jste to podle mě zkrátil trošku moc. Nicméně nejsem tady od toho, abych vás kritizoval. Ptám se jenom po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny. Dostalo se mi i téhle odpovědi. Mějte se pěkně, Zdeňko, naslyšenou.
1: Děkuji vám.
0: Aby byla fakta úplná, upozornila mě na to posluchačka, která napsala na rozhlas.cz/Linka a má pravdu. Cituju. Borku nás obsadili i Poláci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, pokud si to pamatuji dobře. Máte pravdu, Ludmilo. Vojska Varšavské smlouvy nám přišla na bratrskou pomoc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jsme na tom podobně. Pro mě to byl nezapomenutelný hlas Karola Duchoně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když přijmu telefonát na čísle 731 800 900, ještě mimo vysílání, tak to první, co říkám, je Noční linka, Borek Kapitánčík, dobrý večer. A snad to paní Ivě nebude vadit, ten můj jemný pokus o vtip. Ona trošku dělala okolky s tím, jak se jmenuje ona. Málem se mi už oslovoval Plzeň. Takže zdravím do Plzně paní Ivu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Jak se po srpnu 68 změnil život vás a vaší rodiny?
1: Ano, chtěla jsem vám jenom říct, to byl můj příběh z toho dne, kdy jsem měla ročního chlapce a jelikož jsem se přestěhovala ze středních Čech na to Plzeňsko, tak prostě jsem byla doma ještě jako na mateřské. A rodiče mi z Peček tedy, abych konkrétní byla, poslali balíček. Tak jsem musela do dvě vesnice teprve na počtu pro ten balíček. No a tak jsem jela na kole, doma jsem nechala dědečkovi chlapce a jela jsem honem pro ten balíček. No, ale jedu zpátky a teď tam byla zatáčka a proti mě tanky. No, na tom nezapomenu celý život. Jak jsem se lekla a první moje bylo, jak se dostanu k tomu chlapci domů. Jo, prostě ta starost a bojezní nebo...
0: Paní Ivo, vás ruší rádio, které jste nechala puštěné, že jo? Že vás to trochu mate, jak se ozýváte. Dobře. Ještě se zpožděním.
1: Dobře, už jsem ho zavřela. No, takže jsem, oni mě zastavili, nechtěli ten balíček, mačkali na něj, když viděli, že to je měkký, tak mi to tedy nechali. No, ale jak byli namířený na mě, nezapomenu na ten pocit toho všeho. No a jela jsem domů a doma tchán v tchýni na mě spustili, že bude můj manžel na vojnu, bude mobilizace a že jsme chtěli stavět a nepůjde to. Jo, no takže jsem dostala další facku. Aby se to tak řeklo, chtěli jsme stavět barák svůj.
0: No, máte to podobné jako Magda, která napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka. 21. srpna je narozená moje maminka a můj syn a vždy, když slavíme, tak nezapomeneme na ten soudný den, když jsem měla strach, že můj chlapec bude muset jít do války. Ale paní Ivo, jak se změnil po srpnu 68 život váš a vaší rodiny? Vy už jste měla ročního chlapce, takže dokážete zřejmě posoudit ten rozdíl před a po.
1: Ano, dokážu to, jenomže jsme byli na vesnici, kousek od Plzně, takže jsme byli takový, jako nebyli jsme přímo toho svědky, jenom co já jsem potkala ty Rusové a ještě potom byli za nás, za vesnici byl les a tak tam taky byli se stanovali tam ty vojáci nějakou dobu, ne pořád, jako pořád už potom to nebylo. No, manžel se vrátil z Plzně pozdě, protože tam byl, tam pracoval a autobusy taky nejeli, protože se nechtěli vyhýbat těm tankům a tak dále. Takže to a jinak pro nás se nic vážného nezměnilo po té době.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát a ani si nechci představovat ten pocit, který jste měla, když vám prohlíželi ten zmíněný balíček a hlavně, když jste si představila, jak se dostanete nazpět ke svému ročnímu synovi.
1: Právě. To bylo to nejhorší. Já jsem potom sedla na to kolo a nevím vůbec, jak jsem dojela domů. Vůbec nevím. Ale spála jsem se hrozně.
0: Děkuji za důvěru, děkuji za váš telefon.
1: Příjemný další povídání a dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Eva z Jižních Čech napsala na rozhlas.cz Lomítko Linka následující. Byla jsem dítko školou povinné. Maminka nás tehdy ve středu 21. srpna 68 budila v 7:30 se slovy bude válka. Protože jsem pro rodinu chodila nakupovat potraviny, byla jsem vyslána pro chleba a asi konzervy. Pamatuji si, že ze samoobsluhy se kroutila fronta mnoho metrů po náměstí. Po městě byly vápnem vyvedené nápisy běž domů Ivane v azbuce, věz národ v tjurmu neposadíš, celý národ se do vězení neposadíš. Zpívala se písnička běž domů Ivane, čeká tě Nataša. Po náměstí jezdily tanky od severu na jih. A jen dodám, že invaze se účastnila vojska Varšavské smlouvy NDR, PLR, SSSR, MLR a BLR. Tak je možné, že ve městě, jak psala jedna posluchačka, byli Poláci. Rumuni odmítli, ti se invaze neúčastnili. Tolik tedy k faktům, která zmínila posluchačka Eva z Jižních Čech. Jak se změnil život váš a vaší rodiny po srpnu 68? Je to téma, o kterém ještě můžete něco říct všem, kteří poslouchají Noční linku během následující půl hodinky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jana Kirchner a Jarek Nohavica mi vlastně dali návod k dalšímu tématu, možnému tématu noční linky. Někdy v budoucnu, jaká byla první noc ve vašem novém bytě. Ale teď zase naspět k tématu aktuálnímu. Jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, nám chce říct paní Slávka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Velice mě překvapily odpovědi nebo příběhy některých lidí, kteří popisovali, jakým způsobem ovlivnil ten nešťastný 21. srpen životy jejich rodin a jejich. Já sama jsem měla 22 let toho v tom datu. A musím říct, že jsem pocházela z rodiny, kde byli oba rodiče komunisti. Když jsem se jich kdysi ptala na to, proč vstoupili do té strany, tak mě řekli, že to bylo po válce a že se prostě báli. Ano, že se báli, jaká byla atmosféra, proto vstoupili do strany. Během jara srpnu toho
0: 68.
1: Jara, ano, promiňte, 68. jsem dokonce sama měla pocit, že bych mohla vstoupit do strany, protože byla taková příjemná změna těch komunistů, jo? Že se to všechno uvolnilo. Začali jsme mít pocit, že všechno bude výborné a když jsem o tomhle řekla otci, tak otec mi řekl, pro boha, jen to nedělej, protože ty se svojí pusou nevymáchanou by si se úplně zničila by si život. Tak jsem samozřejmě nevstoupila do té strany, protože na svoji zkušenost nebo svoji praxi jsem věděla, co bych mohla asi říkat. No a pracovala jsem v takovém malém kulturním zařízení, kde jsem byla, bylo mi nabídnuto místo vedoucího, který byl odejít. Ano, nastoupila jsem, práce mě velice bavila, bylo to perfektní, bylo to setkávání s lidmi, byla tam atmosféra taková, že potom měsíci srpnu se všechno začalo najednou měnit. Lidi se opravdu měnili. Já osobně jsem pracovala v tom smyslu trošku jiným, než ty komunisti představovali. Když začala normalizace, tak jsem byla předvolána jako nestraní, protože jsem byla ve vedoucí funkci, tak mi bylo řečeno, že se mnou musí provést pohovor, protože jsem byla malá vedoucí nějakého zařízení. A na tom pohovoru jsem prostě řekla, že první otázka byla, jaký jste měla názor na vstup spojeneckých vojsk na území České republiky, tak jsem jednoznačně řekla takový, nebo jaký máte názor. Já jsem řekla takový, jaký jsem měla v srpnu, že tady toto se nemělo stát, Rusové tady neměli co dělat a že a oni se zarazili a řekli, jestli to myslím vážně. A říkal ano, že to myslím vážně, že prostě jsme si svoje věci měli vyřizovat sami a nepoužívat tady tuhle tu záležitost s tím vojenským přepadením. No a tak mi bylo řečeno, ať odejdu do své kanceláře, že se musí poradit. A jakmile nenapadlo mě to, prostě zavolali mě za 15 minut do té komise a řekli mi, že jsou šokováni, jaké mohou mít takové názory, že v tom případě budu muset odejít, opustit svoji funkci, protože nemohu narušovat a ovlivňovat své podřízené svými názory. No takže se stalo to velice rychle a začal na mě přes odbory ROH, začal na mě být vyvinut tlak, kterým jsem postupně musela v podstatě víc přijít, protože mě neustále vyzývali, že mi nabízí jiné místo, které neodpovídalo mé praxi, že mě prostě budou přeřazovat, kam budou oni chtít nakonec. A dozvěděla jsem se od svého nadřízeného dalšího, že by se mi mohlo taky stát, že bych se dostala na pracovní místo, kde pracují prostitutky bývalé a zlodějky a tak. Takže nakonec jsem se rozhodla a sama jsem odešla. Jenomže jsem netušila, že něco existuje, něco takové jako kádrové listy, kádrové složky. No a odešla jsem, rozvázala jsem pracovní poměr a rozhodla jsem se, že si najdu nové pracovní místo. V té době jsem se prohnala za mého přítele, vzali jsme se, můj přítel zastával stejné názory jako já a prostě jsme se snažili žít době. Jenomže já jsem neměla šanci. Já jsem se dokonce v televizi ucházela o místo nějaké a bylo tam výběrové řízení, já jsem to místo vyhrála a bylo mi telefonicky sděleno kádrovačkou, že bych měla nastoupit další za dva dny do té nové funkce a nebylo to žádné vedoucí pracovní místo. Běžná prostě funkce běžného pracovníka televize. No ale představte si, že takhle já vám musím říct, že komunisty mám svoje názory a není to dobré. Není to dobré a v momentě, kdy jsem byla bez práce, kde mi lidé, firmy mi odmítali jakoukoliv šanci, abych u nich pracovala, neřekli mi proč, jo, prostě mě akorát ta televize se den večer před mým nástupem ozvala kádrovačka, která mi řekla, že vy nemůžete nastoupit do televize ani jako uklízečka, protože já jsem si dala tu práci, já jsem si přišla do toho vašeho předcházejícího podniku, kde jste pracovala a tam jsem se seznámila s kádrovým materiálem. A teď mě řekla, co v tom kádrovém materiálu bylo. A já jsem se rozhodla, že prostě to takhle nemůže být. Sebrala jsem se a volala jsem své kolegyni nebo své ředitelce, protože jediný, kdo mě pomohl z komunistů, byla ředitelka kulturního zařízení, která mě byla to komunistka, ale byla to normální ženská, maximálně schopná, pracovitá, šlo jí o provoz její firmy, jejího kulturního zařízení, která mi umožnila v době, kdykoliv pár lidí onemocnělo, že mě volala, dávala mě informaci, jestli mám zájem, ať přijdu na zástup třeba půl roku, tam někdo, tak já jsem byla šťastná, že mám práci a navíc v tak výborném kulturním zařízení. Pomáhala mi, potom jsem se provdala, jsem byla, přišla jsem do jiného stavu, tak jsem byla šťastná, že mě takovýmhle způsobem, i když ta práce nebyla nepřetržitě, vždycky třeba jsem skončila a to se mě pozvala, když se uvolnilo další nějaké místo. A
0: na nějaký záskok.
1: A bylo to fantastické od té paní a můžu říct, že v podstatě když jsem byla v tom domě kultury, tak jsem přišla do jiného stavu a byla jsem u ní jí říct, v jaké situaci jsem a ona mě řekla, dobrý, bude mateřská a potom se uvidí. Já jsem porodila, šla jsem na mateřskou a jakmile mi končilo, syn měl, se mu blížil třetí rok, tak jsem po poradě s touto ženou fantastickou, jsem se poradila, jak bych měla hledat pracovní místo, abych se mohla umístit. A ona mě poradila a řekla mi, prosím vás, vůbec už se nepište si žádosti, protože všechny ty firmy, které vás odmítly, měly možnost nahlédnout do vašeho
0: kádrového materiálu, odpisu, ano, o kterém už tady byla řeč.
1: Protože já jsem jim musela dávat tu informaci a právě televizní kádrovač se tehdy nedala a ona nemeškala a na
0: a zjistila si informace o vás přímo u pramene.
1: Tam došla pro ty informace.
0: Ano, rozumím. Paní Slávko, já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Paní Slávko, poslouchejte mě.
1: Jak se mám zajímat o zaměstnání.
0: Ano.
1: Řekla mi jednoznačně, musíte si hledat místo jakékoliv na zástup třeba po mateřské dovolené, po někom, na dobu jednoho roku. A to jsem taky udělala a pomohlo mi to v tom, že jsem si získala pracovní místo sice v jiném oboru, ale kde jsem začala pracovat, byla to katastrofa. Protože to byl podnik služeb městských, ve kterém se v podstatě částečně zhromáždilo několik lidí, kteří měli stejné názory jako já.
0: Bylo takové hnízdo kontrarevoluce, jak to popisujete. Ale paní Slávko, já jsem vám teď už musel vstoupit do řeči, protože mi vyzvání další konce naší telefonní linky a chtěl jsem vám především poděkovat za, řekněme, ucelený příběh vašeho života na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny. A myslím si, že jste si několikrát za tu dobu vzpomněla na slova vašeho tatínka, který zmínil, teď cituju vás, přímo to, co jste říkala, vaše nevymáchaná ústa. On to řekl trošku jinak, já to nechci opakovat úplně doslova. Takže paní Slávko, já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linky na téma, jak se po srpnu 68 změnil život můj a mé rodiny, zbývá už jen 14 minut. Ale věřím, že ještě tenhle příběh uslyšíte. Paní Věro, omlouvám se. Kdo je prosím u telefonu? Je to opravdu Věra? Mám to napsáno správně?
1: Ano, máte to správně napsané, pane Borku.
0: Takže děkuju za potvrzení. Ptám se vás, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny? Respektive jste schopná? Bylo vám tolik let, abyste porovnala, co bylo před a co bylo po?
1: No, porovnat jako asi ne, ale prostě já jsem se narodila v září 62, takže vlastně rodiče nepočítali ani s tím, že vlastně by šla jako do školy, jako v tom září, jako 68, jenomže vlastně týden před tou invazí se vlastně vdávala sestřenka, která si brala Němce, ale z východního Německa, protože on tady vlastně v Olomouci jako studoval, ona tam studovala také. A oni jak jeli na tu svatbu, tak prostě už tam byli z té německé strany, prostě tam byly tanky jako nachystané. A oni přijeli z toho Německa autem a říkali, co se bude dít, že vlastně na Česko jsou namířené jako tanky.
0: Že jsou na hranicích shromážděná vojska, ano, to už jsme tady slyšeli, ale pokračujte dál, prosím.
1: No a tak nějak svatba proběhla, no a tak vlastně přes víkend byla svatba a potom vlastně v pondělí jsme šli, mě i sestru zavedla maminka, nás zavedla do školky, mě do školky, sestru do jeslí, a protože aby mohla sestru dávat do jeslí, tak chodila až na 6:30 do práce, což znamenalo, že dělala jako do 3. A bylo vždycky zvykem, že vlastně z té práce se stavila pro mě do školky, já jsem se tam oblékala, pro sestru vyšla o poschodí výš, sestru oblékla, došla dolů, vzala i mě, prostě šli jsme do obchodu a jako bylo. Jenomže my jsme přišli v to pondělí do obchodu, tam nic absolutně nebylo, nebyl ani ten chleba, maminka byla úplně nešťastná, neměla nám jako co dát, jako. No a to se opakovalo vlastně i druhý den, potom třetí den vím, že prostě vyjela potom po tom vedoucím, co tam byl tam pán jako, tak po něm jako vyjela, když za to nemohl prostě, tak jako z toho byla už jako zoufala jako, ale my jsme jako měli co, protože byly brambory, byla rýže, byly těstoviny nějaké doma, takže o jídlo jsme jako netrpěli, jako že bychom absolutně jako byli hladí, nebo tak jako víceméně měli jsme i ve školce jídlo, maminka měla v práci, teďka teď měla něco v práci, tak spíš šlo o večeře a obědy. Jenomže to byl takový zmatek, že ti rodiče prostě jako nevěděli, co s náma. No a ve finále místní rozhlas vyhlásil to, že kdo přivede 1. září dítě do školy, tak prostě dítě bude i jako přijato do první třídy. Takže rodiče mě do první třídy, mě do 1. září mě maminka teda dovedla do školy, nás tam bylo jako hodně, tak jako to, tak ale vzali nás jako všechny. Ve finále jsme jako spolu chodili ty 4 roky, jenomže v obci byly i 2 maločítky. Takže potom, jak jsem to počítala zpětně na fotkách, tak v 5. třídě nás bylo ve třídě 39 dětí.
0: Tak se změnil život vaší rodiny po roce 68?
1: No, takže, ano, to není ještě celé. Takže vlastně já jsem chodila do té školy. No a maminka, protože jak se teklo na tu svatbu, tak zjistila, že je těhotná, tak maminku dali jako rizikové těhotenství do nemocnice, tam byla až do konce ledna. No a tatínka chtěli vzít na manévry jako, jen, jako na cvičení, jenomže vlastně s náma neměl bych doby, tak nakonec ho jako nevzali. No, ale měla jsem i 2 strýce, kteří dělali významné posty ve fabrice. No a ti byli prostě při těch prověrkách, co byli, tak byli jako odvoláni a prostě potom museli jít na jiná místa a začínat jako v dělnických jako profesích úplně jako chlapi, kteří měli vlastně skoro 50 let, tak museli začínat téměř jako od nuly.
0: Paní Věro, děkuji za váš telefonát a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Děkuji, nasanou.
0: Noční linka kráčí směrem ke svému závěru, ale ta další, ta tady bude už za 22 hodin a 9 minut. A bude ji pro vás vysílat kolega Honza Macoun. Tématem povídání s ním bude, když zalžou rodiče. Ale já se ještě na malou chvilku vrátím k jednomu vašemu vzkazu. Tedy je to vzkaz, který už dopředu avizovala naše posluchačka Daniela a podařilo se jí jej odeslat. Nicméně s tou poslední větou mám ještě pořád trošku problém. Až k ní dojdu, asi pochopíte proč. Cituju. Ráno 21. srpna jsem utíkala na své pracoviště odhodlaná bránit obrodu naší vlasti a naplno využít konce cenzury, která už pár týdnů dávala mladým studentům novinařiny naději, že budou dělat svobodnou a poctivou žurnalistiku. Bratrská vojska dávala tušit, že naši vizi tento zásah zhatí. Od tohoto okamžiku až do návratu stranické a vládní delegace z Moskvy jsme nepřetržitě informovali posluchače o postupu cizí armády. Osobně jsem dětinsky žádala, aby se obraceli silniční informační směrovky a informovali jsme o dětských táborech, v nichž měli posluchači své potomky a netušili, co s nimi je. Bylo to neskutečné nadšení a euforie. Převzala jsem na Karlově univerzitě diplom a viděla, že ti nejlepší pedagogové končí. Za pár měsíců jsem držela v ruce výpověď a redakce byla rozprášena. Někdo šel na remorkér, jiná na patologii a já, píše Daniela, do sběrných surovin. Lidé, kteří na nás volali, jak jsme stateční a jsme s vámi, tak ti přecházeli na druhý chodník, jako bychom naráz byli prašiví. Každý se na začátku normalizace bál o vlastní postavení. Dítě školou povinné, manžel hodně na cestách a moje pracovní perspektiva vůbec žádná. 7 let čirého zoufalství. Teprve pak jsem díky pražskému kolegovi získala redakční práci na dohodu. Přestěhovali jsme se do Prahy. To byl v novinářské branži úplně jiný svět. Po půl roce náš časopis zrušili. A protože si kolegové pomáhali, tak jsem prošla pár malých redakcí jako záskok za mateřskou. Za pár let jsem konečně zakotvila ve velkém deníku a prožila tam profesně krásný kus života. Manžel byl v Praze nakonec také spokojený. A kluk, který ječel, že se nikam stěhovat nechce a zůstane, tak tady vystudoval a celý život učí na vysoké škole. Když žertem připomenu, že za živý svět nechtěl, a tady už je ten problém s poslední větou, tak udělá úšklebek hodný 60 pošetilost, z níž rozhlasovou adaptaci připravilo moje mateřské studio. Danielo, děkuji za váš vzkaz. Mám pocit, že tam vypadlo pár slov. Nebudu doplňovat z vlastní libovůle slova, která myslím, že tam chybí, ale to podstatné, myslím si, z vašeho psání vyplynulo. Já vám děkuju za pozornost, za vaše příběhy v Noční lince, byť ne všechny hovořili o tom, jak se po srpnu 68 změnil život váš a vaší rodiny, ale snaha se cení. No a příště se za vámi podívám zase s trošku jiným tématem. Tedy za vámi, mám tím na mysli, do vašich rozhlasových přijímačů a do vašich možná, že i domácností, automobilů a podobně. A aby bylo jasno, tak bude to záměna, která bude tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky. Budu se na vás samozřejmě těšit a budu čekat na vaše telefonáty. Telefon, který využijete v té příští noční lince, zůstane stejný, stejně tak web noční linky. Pro jistotu ho raději teď říkat nebudu, abych vás zbytečně nemotivoval těsně před 1 hodinou k dalším telefonátům. Nicméně, pamatujme si, že mnohdy v historii najdeme odpovědi na otázky, které nás trápí v současnosti. I proto tady bylo téma, jak se po srpnu 68 změnil život naší rodiny, které mělo zmapovat, co všechno je schopen totalitní režim udělat svým obyvatelům. U mikrofonu byl Borek Kapitančík a ta poslední písnička, která je před námi, vás přivede možná na trošku jiné myšlenky. Takže příště naslyšenou, bude to v pátek, počítám-li správně, ano, bude to příští pátek, uslyšíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
2: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
1: Nebojte se, nemáte přece trému.
2: Já bych měl také malou otázku.
1: Prosím, jen se ptejte.
2: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
1: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
2: Cože? V Radio Luxemburg?
1: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
2: No pánové, co teda?
1: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky, na procházky chodil jsem se

Moli, aby měli jiné moli, rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jiné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

0: prášek namoli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočili v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, já, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme...

0: točí takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. Takový, ano, ano. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a to. Já domů, Milda.
1: Ne domů.
0: No, Milda, ne domů.
2: Ne domů.
0: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
3: Říká, všude dobře, tak co doma, že jo?
0: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z něj bylo. Nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny. Nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Milda začala říkat, nezapomeňte, že... A vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím, znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší boda nemohl. Teď jsem dostal já záchvat.
2: Ano.
0: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřeháním čtvrt hodiny na zemi, nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
3: Oni chtěli mysleli, že se perem.
0: No. Ano, protože ty jsi po mně dupal.
3: Jo.
0: No.
3: Ty jsi po mně čistil.
0: Ano, v tý křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedala, hele, teď když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v kabátu, v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
2: To je pro nervy, no jo.
0: Pro psychiatra,
3: ano,
0: to je jistě.
3: Jistě, to je pro psychiatra.
0: To
3: je
0: nikdo nevysedí do dneška, nevím, čemu jsme se to smáli.
3: Ale... No já jsem pak s ním byl u psychiatra, s tohle větou,
0: no.
3: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
4: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
3: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou kupříklad lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
5: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
3: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
5: To se nedivím.
3: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
4: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam jsi napsaný? Já jsem řekl, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit se nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
6: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
6: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
6: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
5: Co?
6: Osm?
5: Co?
6: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a lanýže.
6: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
5: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš,
4: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano.
5: Hotová vražda!
4: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
6: Ne. Ale no ne. Hoj ti na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
7: Tak jsem tady, no.
8: Koukám. To, že tě pustila.
7: Chtěl jsem ti vyhovět.
8: No, máš zase nějaký průšvih.
7: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
8: No.
7: No počkej, počkej, vážně.
8: To tady dlouho nebylo.
7: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
8: Co ti píšou z té advokátní poradny?
7: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
8: Ukaž mi ten dopis.
7: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to. Jestli budeš čeživ, víš?
8: Šumária, kolik si koupil těch kytek?
7: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
8: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
7: No, konečně.
8: No jo, konečně, byla znásilněná.
7: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
8: Znásilnili nějaký mužský.
7: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
8: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
9: Prosím tě, pojď.
10: Ahoj, tato. To je Erika. Já ji vedu ukázat paní domácí.
9: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
9: Tak. Děkuji vám. Tak, moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec správně.
7: No, tak pojď, no.
9: Děkuji.
8: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to jsem jim měl znásilnit, nebo co?
8: Jsi musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
8: Ale prosím to, vendech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volal.
8: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volá, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit.
3: No. Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a ona říká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
2: Krucifix, hergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: Ano. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnostma.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestro, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: A, to jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čečeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobou! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Ruku
4: vám.
1: Moje paní už...
4: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych...
4: Ale ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
4: No. Pane Kopecký, bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
3: Ale no ano.
1: Já bych
3: nerad... Samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: No prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To proto, že posloucháte pořad...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá a přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky, na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuga a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťasten?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. Takový ten...
7: No, slovo, no, jak se jmenuje, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jste se tolikrát ženil?
5: No,
6: ne,
5: to ani ne.
6: To tam nebylo. Ne,
5: ale jestli jste šťasten v manželství.
6: Šťasten.
7: To je tak, podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.